0: z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Celníci při kontrole přepravy balíků na Zlínsku odhalili začátkem září 331 zásilek obsahujících léčiva a anabolické steroidy. Celkem zadrželi více než 13 000 kusů přípravků. Více ke kontrole řekla mluvčí celního úřadu v Ostravě Zuzana Postředníková.
1: Celkem celníci zadrželi 9803 kusů léčiv a 3387 kusů látek s anabolickým nebo hormonálním účinkem, tedy dohromady 13 190 kusů přípravku. Hodnota zadrženého zboží přesáhla 1,1 milionu korun. Vzhledem k rozsahu případu a podezření na protiprávní jednání byla věc konzultována se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
0: Na stejném místě celní správa přitom zasahovala už v květnu, kdy odhalila další tisíce léčiv v desítkách zásilek. V centru Prahy začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů či konfliktů ve školách. Ve středu ho otevřeli zástupci Prahy 1, kterého zřídilo za účasti první dámy Evy Pavlové. Jde o první podobný projekt v Česku. Podle Pavlové by se ostatní regiony mohly inspirovat. Olomouc v prvním kole hokejové extraligy podlehla Spartě 2-5. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílel útočník Michal Špaček.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách to budou maxima kolem 12.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Poslance v příštím týdnu čekají dvě mimořádné schůze. Teplo v Česku zdraží a ve čtvrtek bude až polojasnost 22 stupni. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Poslanci se budou příští týden zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo zpřísněním trestů za týrání zvířat. Schvalovat mají také například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Sněmovna se mimořádně sejde v úterý a ve středu, oznámil šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura.
2: Na úterý dáme druhá čtení, takže máme tam 7 zákonů, z toho bych asi připomněl, že je tam zákon na zpřísnění sazeb za týrání zvířat. To je zákon, s kterým přišlo na koaliční radu SPD a navrhujeme ho samozřejmě za vládní koalici, takže doufám, že to do konce roku projde a zásadně zpřísníme sazby za týrání zvířat, psů, koček a tak podobně.
1: Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Teplo v příštím roce zdraží. Důvodem je letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy si kvůli tomu podle tepláren mohou připlatit desítky až stovky tisíc korun za rok. Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení. Na úvod sezóny ve středu doma přetlačili Kometu Brno 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie přijala kvůli kontaminované lokalitě na Šumavě trestní oznámení. V Praze funguje Centrum pro řešení sousedských sporů a ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Naměříme 22 stupňů. Zpráva zvítá Kateřina Vavřínová. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Celníci při kontrole přepravy balíků na Zlínsku odhalili začátkem září 331 zásilek obsahujících léčiva a anabolické steroidy. Celkem zadrželi více než 13 000 kusů přípravků. Více ke kontrole řekla mluvčí celního úřadu v Ostravě Zuzana Postředníková.
2: Celkem celníci zadrželi 9803 kusů léčiv a 3387 kusů látek s anabolickým nebo hormonálním účinkem, tedy dohromady 13 190 kusů přípravku. Hodnota zadrženého zboží přesáhla 1,1 milionu korun. Vzhledem k rozsahu případu a podezření na protiprávní jednání byla věc konzultována se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
1: Na stejném místě celní správa přitom zasahovala už v květnu, kdy odhalila další tisíce léčiv v desítkách zásilek. V centru Prahy začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů či konfliktů ve školách. Ve středu ho otevřeli zástupci Prahy 1, kterého zřídilo za účasti první dámy Evy Pavlové. Jde o první podobný projekt v Česku. Podle Pavlové by se ostatní regiony mohly inspirovat. Olomouc v prvním kole hokejové extraligy podlehla Spartě 2-5. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílel útočník Michal Špaček.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách to budou maxima kolem 12.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Poslance v příštím týdnu čekají dvě mimořádné schůze. Teplo v Česku zdraží a ve čtvrtek bude až polojasnost 22 stupni. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Poslanci se budou příští týden zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo zpřísněním trestů za týrání zvířat. Schvalovat mají také například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Sněmovna se mimořádně sejde v úterý a ve středu, oznámil šéf dolní parlamentní komory Tomio Okamura.
2: Na úterý dáme druhá čtení, takže máme tam 7 zákonů, z toho bych asi připomněl, že je tam zákon na zpřísnění sazeb za týrání zvířat. To je zákon, s kterým přišlo na koaliční radu SPD a navrhujeme ho samozřejmě za vládní koalici, takže doufám, že to do konce roku projde a zásadně zpřísníme sazby za týrání zvířat, psů, koček a tak podobně.
1: Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Teplo v příštím roce zdraží. Důvodem je letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy si kvůli tomu podle tepláren mohou připlatit desítky až stovky tisíc korun za rok. Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení. Na úvod sezóny ve středu doma přetlačili Kometu Brno 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo a na východě místy s doznívajícím deštěm. Ráno v Čechách čekáme ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

urychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, na trně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi propasti svedem, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: erotické prádlo, sexuální hrač.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
0: Ty a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A přejeme hezké čtvrteční ráno.
4: Krásné ráno, zprávy a Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, prezident zůstává na severozápadě Čech. Čeští volejbalisté prohráli další zápas. Nehoda komplikuje provoz na D1 na trase z Ostravy na Brno. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Prezident řekl, že svou cestu chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních. Na pražském letišti se v posledních dnech tvoří dlouhé fronty, a to při pasové kontrole cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo schengenský prostor. Jeho ředitel kvůli tomu na tento pátek svolal mimořádné jednání představenstva. Komplikace podle něj způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Centrální banka dnes rozhodne o vývoji základní úrokové sazby. Ta je 3,75%. Jak Frekvence 1 řekl hlavní ekonom banky Investika Vít Hradil, nikdo z rady nepřijde s návrhem na snížení sazby. Myslí si, že ji centrální banka nechá na stejné hodnotě.
6: A kdybych se měl vyloženě tipnout, tak bych asi se přiklonil k tomu, že pro tuhle chvíli ty sazby ještě zůstanou nezměněné, ale ty argumenty pro to, aby se s nimi šlo nahoru, zesilují a myslím si, že ta diskuze bude poměrně výživná. Ono nejenom, že domácí faktory vlastně hovoří pořád ještě trošku ve prospěch zvýšení sazeb, máme vysokou jádrovou inflaci, inflaci ve službách, inflaci v realitním sektoru, ale teď se do toho velmi výrazně přidává i negativní vliv zahraničí, ten pověstný hormuzský průliv, který je čím dál méně průchodný.
5: Hradil očekává, že centrální banka ještě letos úrokové sazby zvedne. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Naši volejbalisté tak klesli na třetí místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové. V tom případě by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.
2: Frekvence 1.
4: Počasí.
5: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Bouralo se na D1.
7: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 308,5 km ve směru na Brno. A kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 190. km ve směru do Brna. Důvodem je dopravní omezení, na této trase se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
5: 4 minuty po 6. hodině startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
3: A my vám přejeme hezký čtvrtek a dobré ráno. No.
4: Krásné ráno.
3: Tak, na dnešek jsem se vůbec nevyspál a budu vám vyprávět příběh proč.
4: Povídej.
3: Byl jsem po opravdu hodně, hodně dlouhé době si zacvičit v posilovně. Každý pohyb v noci, když jsem se chtěl otočit na té posteli, mě probudil.
4: Jo.
3: Bolí mě všechno tak, že nejsem schopný chodit.
4: Takže budeš cvičit opět po hodně, hodně budu zase dlouhé době.
3: Jednou za půl roku mě to evidentně stačí. Tak je to strašný. Sportem k trvalé invaliditě. Sedí absolutně.
4: Chceš prosím tě nějak jako pohladit, uvařit čaj, prosím, uvařit kafe.
3: Prosím. Kamkoliv bych musel dojít.
4: Přesně.
3: Zajděte vy.
4: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1. Čau, my jsme
2: Divokej Bill.
3: A přejeme vám bezvadný den z Frekvence 1.

0: nás tří.
1: Za 3 minuty, 6:45, hezké ráno.
2: Krásné ráno, tak přátelé, jestli plánujete víkend, nejkrásnější bude sobota, tak to směřujte právě na sobotu.
1: Sobota je vždycky nejkrásnější.
2: O víkendu, bez ohledu na počasí. Jinak od příštího týdne v průměru 15 stupňů přes den.
3: Horoskop Frekvence 1.
4: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno, milí přátelé, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Svátek slaví Naděžda, Naďa, Paloma a Lambert. Blahopřejeme. Slunce v Paně a Luna ve Střelci přeje rodinným a přátelským vazbám. Přichází období velké energie a aktivity. Cílevědomost je vaším největším cílem. Co čeká Pany? Dnes se s ničím párat nebudete. Zdrojem vaší energie je optimismus a přesvědčení, že všechno, do čeho se pustíte, musí přinést pozitivní výsledek. Váhy, vaše soukromí potřebuje menší inventuru. Ne všechno, co vyhovuje vám, ocení váš protějšek. Společně plánujte a jednejte. Štíři, dnes se přesvědčíte o tom, že s láskou není radno si zahrávat. Snažte se ovládnout svou podrážděnost. Vymyslete něco nového, co jste ještě neskusili. Střelci, Luna vám přeje. Daří se lásce i tvůrčí činnosti. Dovedete vyrobit z minima maximum. Dokážete se realizovat v mnohých uměleckých profesích. Kozorozi, máte silnou potřebu uznání. Schopnost prosadit se je skutečně velká. Jen rozdílné názory by mohly být důvody k roztržkám. Vodnáři, občas na vás přicházejí chmurné myšlenky. Můžete se jich vyvarovat sportovní aktivitou nebo večerní procházkou. Rozhodně ale neseďte doma. Ryby, máte citlivou až nostalgickou povahu a vaše srdce jsou široce otevřená. Potřebujete společnost lidí, kteří vám rozumí. Milujete harmonický přístup, nemáte rádi faleš a přetvářku. Berani, dnešek je příznivý pro vaši kariéru. Poměrně snadno dosáhnete svých cílů. Býci, rozdílné názory by mohly být důvody k roztržkám. Pro klid se raději přizpůsobte obecným tendencím. Blíženci, mezi vámi a partnerem to opět zajiskří. Velmi rychle dokážete nabít jistoty, že láska trvá. Radci, čím budete milejší a něžnější, tím snadněji dosáhnete toho, oč usilujete. Mějte to na paměti a neuděláte chybu. Lvi, o zajímavé chvíle nebude nouze. Cítíte se v dobré kondici a humor vám také nechybí. Jen tak dál. Milí přátelé, snažte se trochu zvolnit tempo a nenechte se rozhodit. Vztahy na pracovišti nebývají vždy ideální. Zachovejte klid, hleďte se svého. Láska je hybnou silou vesmíru. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: ať se vám hezky vstává Frekvence 1 a Lubka, která nebude dělat fórek.
1: Já ne.
0: A pošle
1: fórek,
0: to tam.
1: Fórek mám od Jany, která mi ho poslala, díky moc. Je slovenský, zkusíme to česky, jo? Ve vlaku sedí žena s malým klukem na kolenách, na kolenou. V kupé s nimi cestuje jeden sympatický pán. Chlapeček se na něj kouká a vyzvídá ho. Kolik máš roků, strejdo? Nebo kolik ti je roků, strejdo? Muž trpělivě odpovídá. Chlapeček pokračuje. A máš ženu? Chlap zase dál jako odpovídá. A chlapeček se zeptá. Hele, já to vezmu ještě jednou.
0: Jsi to měla přeložit, viď?
1: Jo, ještě jednou, takže počkej. Ve vlaku sedí ženská.
0: Jasně.
1: S klukem na kolenou. Aha. A prostě cizí chlap, jo?
0: Jasně.
1: A ten kluk prostě
0: odpovídá.
1: Od té ženy. No. Kolik ti je roku?
0: No.
1: A máš ženu? A kolik bereš? Pak se podívá na maminku a říká, je to všechno, co jsi chtěla vědět?
0: Naštěstí, která si nepropálila tu pointu dřív, než by bylo potřeba.
1: Ne, jsem se právě strašně zarazila, protože ono fakt, jak to je hrozný.
0: A jak to tam mají Slováci, tu poslední větu?
1: Počkej. Ono to začíná tím, že vo vlaku sedí žena s malým chlapčekom
0: ano?
1: na kolenách. V kupé s nimi cestuje aj jeden sympatický muž.
0: Ujo.
1: To je až později právě. Aha. Chlapček se vyzvedá. Kolko máš rokou, ujo? Muž mu s úsměvom odpově. Chlapeček pokračuje. A máš ženu? A kolko bereš? Muž trpezlivo odpovědá na všechny jeho zvedavé otázky. Chlapček se nakonec obrátí k mame a pýtá se jej. Je to všetko, čo si
0: chcela?
1: Čo si chcela vědět, mama?
2: A zadny jsou tady.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, tak se ochladilo. Opravdu se stalo. Maxima pro dnešní den mezi 17 a 22 ráno chladné, hlavně na západě, na Moravě a ve Slezsku zataženo a přeháňky k tomu, jinak Čechy dnes téměř bez deště a mělo by to vydržet celý den. Přeháňky čekáme jen na horách.
1: Platit méně, to je pocit vítězství.
2: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Přesně 6:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
0: Dobré ráno, teplo kvůli daňovým změnám pro kombinovanou výrobu tepla

0: a elektřiny zdraží. Uvedlo to sdružení. Třeba nemocnice si připlatí až stovky tisíc korun za rok. Sršeň asijská byla v Česku letos potvrzena dvakrát. Lidé zaslali stovky podnětů. Odborníci potvrdili v Rozvadově a v Liběchově u Mělníka. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Araratar 4-1.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Kolonu a nehodu hlásí zde jedničky.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 308,5 kilometru ve směru na Brno. A kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 190. kilometru ve směru do Brna. Důvodem je dopravní omezení, na této trase se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: 2 minuty po půl sedmé, hezké čtvrteční ráno.
4: Krásné ráno, chtěla jsem ti říct, Míro, že nás asi odposlouchávají na novinkách.
3: No, to je novinka
4: protože,
3: teda.
4: Protože vyskočil titulek, kde píšou v podstatě odpověď na tvůj start dneska v 6 ráno. Mm-hmm. Jaké je nejdůležitější pravidlo silového tréninku?
3: Jistě.
4: Pravidelnost.
3: Pravidelnost.
4: Ale tak ty jsi říkal jednou za půl roku.
3: No, pravidelnost to je určitá.
1: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Čtvrtina 15-letých neporozumí ani krátkému textu. Co vy na to?
2: Dobrý, tak není třeba se s nima bavit vůbec. Jenom zamávat.
1: No tak zase umějte videa rychle pochopit, třeba.
2: No tak videa, jo. No. Že mu natočíte video, co jste mu chtěla říct původně.
1: Přesně.
2: No, to trošku zdržuje, no. Ale tak já to vždycky zahlídnu, tak to je zajímavý vývoj té lidské evoluce, že vlastně od negramotnosti ke gramotnosti a teďko k jiný fázi gramotnosti, která starý prvky gramotnosti eliminuje. To znamená třeba čtení.
1: No?
2: Takže ono není tak dlouho, co jsou lidi gramotní.
1: Aha.
2: Ono to není tak dlouho. To máme takový pocit podvědomí, že od jak živa to zdaleka ne, že jo. No a podívejte, už to končí čtení.
1: Přesně, taková sláva s tím knih tiskem.
2: A jakmile nebudete číst, tak nebudete znát písmena, jakmile neznáte písmena, no tak celá tahle oblast skončila.
1: Aha.
2: A je opravdu jenom to mluvení.
1: Jo.
2: Když budete mlčet, tak se časem odnaučíte i mluvit.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké ráno, v 6 hodin, 40 minut.
1: Pojďme prověřit, no. Kdo je tady chytrej.
0: Jak rádio. Ale teď ta chvilka zmatení tady byla, takže jsme nebyli úplně přesně domluvení, kdo teda.
1: Já to
0: máš tam něco hezkýho?
1: Mám to něco hezkýho.
0: No tak pojď.
1: Narozeniny má dneska Jakub Smolík.
2: Kuba, no.
1: Narodil jsem v Domažlicích. Ta už je to německy, Domažlice česky. A víš, že Jakub Smolík není Jakub Smolík?
0: Že se jmenuje jinak.
1: No. Jakub není Jakub.
0: Jo, ty se jako chceš zeptat, jak se jmenuje.
1: Jak se jmenuje?
0: Ale
1: Jakub.
0: Ty nevíš, že já Jakuba znám.
1: A ty to víš?
0: Já to vím.
1: Ty to víš?
0: To Láďa.
1: Je to Láďa?
0: Je to Láďa.
1: Kdy jste spolu byli naposledy na pivě?
0: Zkuste přemýšlet vy, jak se jmenuje Jakub Smolík vlastním jménem.
1: Za chvilku správná odpověď.
3: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: 6 hodin 45 minut, vám přejeme hezké čtvrteční ráno, chytrej jak rádio, otázka od Lubky, dneska slaví narozeniny Jakub Smolík. A tak se s ně ptala, jakým vlastním jménem se jmenuje Jakub Smolík, protože Jakub není jeho pravé jméno. A já jsem řekl, že si jsem jistý, protože jsme kamarádi, se jmenuje Vláďa, trošku jsem mystifikoval teda,
1: jo.
0: Ale vím, že jako velký kamarádi jsou třeba s Milošem a Miloš by to určitě věděl.
1: Tak se ho zeptej.
0: No.
1: Tak se ho zeptej, až přijde. Schválně se ho zeptej.
0: Dobře, to ví.
1: Protože, přátelé, Jakub Smolík není Kuba, ale Jára.
0: Jára, ne Vláďa.
1: No. Jaroslav Smolík narodil se v Domažlicích.
0: Jarda, tak Jarda by asi nebylo tak dobrý do toho show businessu.
1: To asi ne, no.
0: Tak Jakub, ale to podobný, Jája.
1: Jája.
0: Iniciály zůstaly stejný.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz. Come on, yeah.

0: říct nechtěně, ale Jakuba Smolíka jsme zestaršili.
1: O jeden den.
0: O jeden den. Teď jsme tady zjistili, že jsou na internetu dva údaje.
1: Ano.
0: Jeden je 17.
1: a
0: druhý
1: je 18.
0: No. Tak jsme byli nedočkaví, ale Jakub Smolík sloví až zítra. Co? Prosím vás, pokud jste mu chtěli psát,
1: jo, tak
0: a už jste napsali.
1: Budete jedni z prvních.
0: Tak nás to mrzí. Smejte to na nás. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Za chvíli bude 7 po 7 hodině na frekvenci 1 to nejlepší z muziky. Můj oblíbený Bon Jovi, už za chvilku.
1: A můj oblíbený rodinný typ.
2: Jsem rodinný typ, mám to
1: pokáč, jasně.
0: A nebo Taylor Swift bude.
1: A taky prachy, prachy, prachy. V posledním slově pro vás na dnešní ráno máme 4 500.
3: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne, během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
4: Faktury, faktury, faktury.
5: Trápí vás factoring?
4: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
5: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
4: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
5: Acema pokryje jakékoliv financování.
4: No tak to beru.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 9.9.
10: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
11: 19. a 20. září.
10: Největší filmový svátek roku.
12: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
13: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
14: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme hezké čtvrteční ráno.
1: Jsou to zprávy a Lucie Šmídová.
15: Dobré ráno. U soudu je návrh na propuštění nejdéle vězněného Čecha. Míří na nás studená fronta. Po nehodě je kolona na D5 před Prahou. Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v jednání k návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Soud v Mostě loni v září návrhu na podmíněné propuštění vyhověl. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil. Nejdéle vězněný Čech, potrestaný za 2 vraždy za Mřížemi, strávil téměř 39 let. Znalci by se měli vyjádřit předchozím posudkům na odsouzeného a k aktuálnímu hodnocení věznice. V těchto dnech si ještě užijeme příjemné zářijové teploty i sluníčko. Od neděle ale podle meteorologů dorazí studená fronta. Začátek příštího týdne bude chladný, větrný a místy deštivý. Nejvyšší teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. Tripartitu dnes čeká jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí před časem přišlo s návrhem deficitu 389 miliard korun, což kromě menších vládních stran kritizuje. kritizovala i opozice. A jak v presklubu Frekvence 1 řekla pirátská poslankyně a členka rozpočtového výboru sněmovny Vendula Svobodová, je zajímavé sledovat dynamiku mezi koaličními partnery.
16: Působí to, že ta koalice vlastně není zase tak soudržná a je vidět, kdo tam udává ten směr. Hnutí ANO prostě bude mít rozpočet takový, jaký se rozhodne. A ty dvě menší strany, ať se snaží nebo nesnaží, tak my nevíme, s jakým výsledkem oni z toho jednání odejdou.
15: Celý presklub si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat 4-1. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy.
14: Frekvence 1.
12: Počasí.
15: Dneska má být oblačno až polojasno, výjimečně možnost přeháňky. Na Moravě ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12.
12: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: Zdržíte se na D5 před Prahou.
17: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s pomalejším provozem. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 179. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení, na této trase se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
15: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: Hezké ráno, já bych s dovolením možná navázala rovnou na tu dopravu.
15: Ano.
0: Teďka, nevím, jestli jste zaregistrovali, věřím, že ano, virální video, myslím, že to stalo včera nebo předevčírem, kdy jelo auto v protisměru na dálnici. Ty záběry jsou strašný.
15: Strašný.
0: Protože do poslední chvíle to vypadá, že se potkají, ale já vím přesně, co se tam dělo na té dálnici.
15: Ty to víš přesně?
0: Protože mně se to stalo taky už.
15: Nekecej.
0: Mně se to stalo, je
15: ty
0: to hodně
15: nepříjemné. Ty jsi najel do protisměru.
0: Maria Lubko. Příběh vyprávím já, ne ty. Jo, kdyby jsi ho vyprávěla ty, tak to bude tahle situace. Mně se to stalo, že jsem potkal nějakou Lubku proti mně.
15: Počkej, si koleduješ.
0: Takže ty jedeš do poslední chvíle, jedeš proti tomu autu a jako neuhejbáš, protože na něj blikáš, troubíš a tak, aby jsi ho zastavila. Proto ty auta jedou proti a nevyhýbají do poslední chvíle. To je
15: nejhorší, nejhorší, co na tom je vlastně, že to auto jelo u těch středových svodidel, že jo? Takže ono jelo vlastně z jeho pohledu po správné straně silnice. Jenomže to byl ten nejrychlejší pruh, což je strašný. Já vím, že když jsme byli poprvé v Německu, tak jsem koukala na dálnici a říkala jsem si, to tady musí mít normálně úplně tupý řidiče, protože jako všude, kde jsou ty sjezdy z té dálnice, jsou jako ty velikánský oranžový cedule stop. Přesně.
0: Halt tam je.
15: A to u nás, rukou, no? To u nás není.
0: Tam kolikrát je malinká značka, najedeš tam ani nevíš, jak někde z kruháče blbě, samozřejmě to se může úplně stát. Mně se to stalo mezi Libercem a Turnovem tenkrát a fakt jsem do poslední chvíle nevěděl vůbec, co se děje. Protože to auto tam nečekáš. No. Tam to taky divný, ne? Kdo veze na vozejku auto asi obráceně.
15: Byl to senior, ten pán za tím volantem. Většinou je to senior. No, vidíš, že to říká, že Lubka. No.
0: No, teď.
12: Míra Michálek
14: a Lubka Ponížilová.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Přátelé, jsme tu tři. S železnou pravidelností se potkáváme jednou za rok, abychom načerpali inspiraci na zajímavé cesty. Je tu náš kolega, moderátor Petr Wagner.
1: Hezký den, všechny vás zdravím, zdravím posluchače Frekvence 1.
2: My tebe taky samozřejmě, no tak jako ty říkáš moderátor, on je to vlastně, to už si naznačil, i tak trošku cestovatel.
0: A už jo, za ty roky.
2: Dneska budeme teda v Alpách.
1: Jako ty, Míro.
2: Je to tak. Hele, tak já vás tady nechám, dělejte si pár komplimentů.
0: Skoč si na záchod.
1: Tam... tak si, jak se máš, ty jsi teďka někde jezdil na kole.
0: No hodně jsem jezdil, ty jsi zase hodně chodil.
2: Počkej, pojďme netradičně, já jsem chtěla říct, že si odskočím, ale to řešíš jak na horách. Pojďme na netradičně začít.
1: Jak si odskočím?
2: Takový odskakování.
1: Hele, nějak jako s manželkou to řešíme, takže to vůbec vlastně jako neřeším.
2: Jo.
1: Normálně prostě klasicky jdu, jenom se otočím, ty kraťasy, tam problém není.
0: Jasně.
1: Moje žena má to horší, tak přece jenom musí sundat batoh, musí se někam skovat, pak zase ten batoh nahazovat zpátky, je to takový pracnější. V tomhle jsem rád, že jsme chlapi.
0: No, zatímco ty a tvůj kraťas, viď?
2: Přesně. Petr Wagner je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 s vámi, Petr Wagner se za námi dneska zastavil. Budeme si užívat krásnou pohodovou procházku v Alpách, sandálky, krabičky.
1: Provokuje.
2: Jo, sandál v tom pomožky.
0: Počkej, kolik výškových metrů si zvládl za letošní léto?
2: Takhle, musíme říct, nebo začít tím, že zvládli, protože náš nebo můj tým je já a moje žena, čili Laskonka a Pítr, Sylvie Wagner, ale je to Laskonka, už si tak říkám leta.
0: My víme, všichni.
2: Všichni víme. A nikdo ji neřekne jinak, když vždycky prosím vás, pane Wagner, vaše paní Laskonka.
0: Tady paní Laskonka.
2: Paní Laskonka. Takže celkově my jsme si naplánovali pro letošek cestu kolem Mont Blancu přes tři země. Existuje tam oficiální cesta, která se jmenuje Tour de Mont Blanc, což jsme nešli, protože jsme si, já starý harcovník, takže papírová mapa, všechno jsem si zakreslil v papírové mapě, takže jsme měli jakoby vlastní hřebenovky, plus někde v některých těch místech jsme protínali tu oficiální trasu, která vede přes ty tři země, Francii, Itálii a Švýcarsko. Takže 11 000 metrů, přes 11 000 metrů nastoupaných, 200 kilometrů, 6 dnů. Mohli jsme, nebo 7 dnů, teď jste mi úplně zvyklali.
1: Nepočítáš to spíš na noci? Kolik nocí?
2: 6 nocí.
1: Jo.
2: 6 nocí.
0: Takže 7 dnů.
2: Takže 7 dnů. Ale mohli jsme to mít za 5 nocí a 6 dnů, ale vlastně ten poslední den, jenom v rychlosti řeknu, už jsme se blížili do místa startu a tam někde ve 2400 metrech byl krásný jezírko v horách vysoko a já říkám, hele, zbývá nám, já nevím, 3 hodiny cesty, potom jenom půjdeme dolů, tak říkám, neuděláme si tady prostě zastávku, takže ten poslední den, ve 3 hodiny odpoledne jsme se zastavili u toho jezírka a tam jsme prostě si dopřáli, bylo sluníčko, koupačku, piknik, přespali jsme a druhý den jsme ráno měli ve stanu vosy a večer nás tam ještě atakoval obrovský kamzík, který vypadal, jak když je napíchaný steroidama.
1: Divočák. Divoký kamzík.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě do grilova. Někdo píše status.

0: Děcka, vřískaj.
1: No, a je tam Honzíčku, nestrkejte se. Jiřínko, proč ti teče ta krev? To se zkuste někdy zaposlouchat. Ono tam toho bude poschovávanýho
0: asi
1: určitě víc. Tak, pojďme hrát o peníze.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 4,5 tisíce ve hře, právě teď. To telefonní číslo k nám. 257-400-999.
1: Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
4: Dobrý den, tady Hana.
1: Haničko, zdravíme vás. Tak to bude pěkně od srdce teda ten tip dneska. Tak...
0: jo.
1: Na to. Tady je věta, kterou nám tu nechali kluci z Čechomoru.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak co myslíte, Haně?
4: Nástroje.
0: Nástroje, pojďme to prověřit.
1: Zkusme nástroje.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Nejsou to nástroje. Ty nesmí chybět, to je pravda.
4: Přehodíme.
1: Přesně tak. Moc krásně, zdravíme k Poděbradu.
4: Vy taky, nashledanou.
1: Slyšenou, hezké ráno. Takže, 500 a do příští hodiny posíláme kolik?
0: Půlkolatou pětku, 5000 ve hře.
1: Můžou být vaše.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu. Ráno frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: dneska čeká počasí, tak od toho je tady meteorložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ráno. Ochlazení, to je oč tu běží. Nejvyšší odpolední teploty se dnes budou zastavovat mezi 17 až 22. A dnes po ránu pozor nejenom na teploty místy pod 10, ale také na mlhy a ve východní části našeho území se stále ještě setkáváme s doznívající se studenou frontou, která tam přináší velkou oblačnost s deštěm nebo také s přeháňkami. V Čechách už je oblačnosti o poznání méně a pokud se tady během dne budou nějaké dešťové přeháňky vyskytovat, tak budou velmi ojedinělé a vyskytovat se budou zejména v horských oblastech. Srážkové úhrny se ale plně vejdou do 2 mm, tedy do 2 litrů na metr čtvereční. A schválně si všimněte, jaký tvar má dešťová kapka. Ty nejmenší v průměru do 2 mm jsou kulovité, ty větší vypadají jako hamburger.
3: Dny ETA jsou tady
4: a... Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Teď je přesně 7:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
7: Dobré ráno, v pražském IKEMu spustili tento týden nábor dárců kostní dřeně. Noví lidé se hlásili do registru například také v Karlových Varech nebo v Ostrově. Z Egypta hlásí nezvykle vysoké teploty, naměřili tu téměř 50 stupňů. Úterních 48 stupňů Celsia je navíc nový zářijový rekord pro celou zemi. Významnou vlnu veder zažívají i na arabském poloostrově. Hokejisté Hradce Králové vyhráli v první kole extraligy ve východočeském derby 5-3 na ledě mistrovských Pardubic.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: Na nehodu osobního auta s dodávkou pozor na D1.
9: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Kroměříž. Na 238. kilometru havarovala dodávka s osobním autem. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Přejeme hezké ráno, teď je minuta po 7:30, frekvence 1 s vámi. 17. září máme tu pár zajímavých výročí, abych to střihnul jako kvíz, jo?
10: Dobře.
6: Máme tady Lucku, tak Lucka může typovat taky samozřejmě.
10: Aha.
6: Jo, tak tohle je podle mě jasný. Co?

0: já nemůžu typovat. No.
1: To je Meš.
2: Meš.
0: Tak to měl premiéru 17. září 1972.
2: Mm-hmm. Tak pak tady máme tohle.
1: Hvězdní války.
2: Hustý. Star Trek, no.
0: Star Trek.
2: Ale, je to těsně vedle,
0: ale jako bacha, tohle je trošičku jako jinak, jo. No. Přesně před 50 lety se veřejnosti poprvé představil raketoplán Enterprise. Původně se měl jmenovat Constitution. Ale fanoušci seriálu Star Trek prosadili změnu jména. A i proto byla u té velké slávy delegace právě z toho seriálu.
2: Mm-hmm. A ještě jednu hádanku tady mám, dobře poslouchejte.
1: Tak na to jsme koukali.
2: Bylo rychlý teda.
1: Pořád.
0: Rok 1964, premiéra filmu Vinnetou, Rudý gentleman. A pozor, jo. Mm-hmm. Úplně poprvé se tady ve výrazné roli objevil dosud neznámý Terence Hill. A Terence Hill taky není Terence Hill. Terence Hill je vlastním jménem Mario Girotti.
2: Fakt, no tak je to Ital, že jo? Co by ne? A máme tady ještě jedno zajímavé výročí a to je...
0: Nebo... Mezinárodní den country.
2: To je vlastně hrozná škoda, že ten Jakub Smolík nemá ty narozeniny dneska, jak jsme původně tvrdili, ale až zítra, protože kdyby to měl na den country, zrovna on, to by
0: bylo
2: se hodilo.
0: Bylo by to hezký, no ale takhle, pokud se budeme řídit tou jednou variantou, co je na internetu, tak jako proč ne, že?
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Opilý slepec v Anglii ujel za volantem 240 kilometrů. Co vy na to?
2: Tak záleží za jakým volantem.
1: Jo, protože to tady nepíšu, prostě normální auto měl.
2: No tak pokud by měl full self-driving Tesly, tak by mohl jet slepej.
1: Jo takhle, no to asi ne. To
2: byl vlastně měl nějaký jiný, no tak pak no. Je velká náhoda, že vůbec dorazil.
1: On byl totiž nadopovený, on se pohádal s manželkou a naštvaně odešel z domu, vzal auto a začal jezdit.
2: No tak ta pravděpodobnost, že to tak bylo celý a že skutečně slepý je skoro na nule, jo. Že představa, že si sedne naštvaný a ta naštvanost s tou jaksi nevědomostí ho nějak dovedou domů někam, jo, tak to je blábol, že?
1: On byl navíc opilej, takže možná, jako jak se říká, že mají opilci štěstí.
2: Tak mohl být maximálně vidiny, ale to v dopravě není dobrý.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké čtvrteční ráno, Frekvence 1 s vámi a vrznoucí mikrofonem přišel k nám taky Tomáš Fíla. Vrzni ještě. Jo,
1: krásně nám to tady vrže.
0: Hezké ráno.
2: Svůj k svému, krásné ráno.
0: Tak ty dneska předpokládám vyrážíš ještě někam na výlet. Co tam máme?
2: Hele, tak dneska se vracím vlastně k sobě domů.
0: Na jih, jo?
2: Na jih, jedu na Šumavu, jedu poblíž Srní.
1: Ano.
2: Protože tam
0: je krásný pivovárek v Srní. Taková rubenka uprostřed lesa.
1: Ne, to prostě Míra nesklame.
2: Ne, jako, ale je vidět, že má jako přelet. Jako ten geografický přelet tam prostě je, no. V každém případě já dneska jedu k Hauswaldské kapli. Mm-hmm. Nevím, jestli vám to něco říká.
1: To asi ne.
2: Jako Šumaváci to znají. Mm-hmm. Pro všechny ostatní vlastně je to kaple, která vznikla nad prameny, které jsou prý léčivé. A mají, řekněme, takové jako...
1: Kouzelné
2: jako moci. Jo? Oni uzdravují ženy, které byly neplodné a napily se z toho pramene,
0: tak
2: nebo se
0: plodný. Omývaly,
2: tak jsou najednou plodný. No, tak proto tam dneska jedu.
1: Vem sebou ten mikrofon. Že mu přestane vrzat.
0: Přemýšlel nad plodností a tím, proč má sebou Tomáš brát mikrofon.
1: Ne, protože prameny uzdravují.
2: Ne, jako mělo by to být dneska, je to tam samozřejmě všechno pěšmo, je to zhruba nějakých 6 kilometrů, takový okruh, kdy ale vlastně dneska v současné době je tam kaskádovitě ten pramen vlastně vyveden do takových vlastně nádob, z kterých to protéká jako ručně tesanými vantroky. Takže jsou takový jako kaskády, jaký malý vodopády a celý to končí vlastně takovou obrovskou jako skleněnou koulí, v který jsou otisklý ruce a na ní dopadá ta voda, odkud si vlastně můžeme nabírat do termosek, do hrníčků, pít. Takže je to jako hezky. Já jsem viděl fotky, já se na to strašně těším. Měl by tam být vybudovaný i nový přístřešek vlastně na místě té původní kaple, protože tam leta letoucí byly jenom ruiny, tak teď by to mělo být celé nově opravené jako z modřínového dřeva, krásný šindele na střeše, takže bude to takový pěkný jako ťapání po Šumavě. Dá se tam, co jsem se dočetl, jet i na kole, takže je to po rovince rodiny s dětma.
1: Takže bereš žluťáka a kolo na korbu, jo?
0: Tak.
2: Čoče, ale to vůbec není blbej nápad vlastně, no jo, lidi se tam vejde.
0: Ale hlavně vem nějakou petlahem, dones nám něco na mazání kolenou a mazej taky. Díky moc,
1: tak
0: Tome,
1: hezké ráno. Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné ráno. Frekven.

0: Frekvence 1 vás probouzí do čtvrtečního rána s dovolením toto. A to hned ze dvou důvodů. Jednak včera proběhlo poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem a za druhé do Afriky už nebudeme evidentně muset.
1: Přesně
0: podle
1: tak.
0: Aktuálních informací vědců.
1: Vyšel atlas klimatické změny. Ten říká, jak tady bude v Česku v roce 2100. Hradec může mít na konci století klima jako Milán. A na Horské Kvildě by mělo být podobně jako v Polabí.
0: V tom případě mám otázku, jak bude v Polabí. Kde doteď?
1: Tyjo, počkej,
0: bylo jako v Miláně.
1: Tak řekněme...
0: No, asi ne, hodně.
1: Asi hodně, no. V Neapoli, no.
0: Jsou to samozřejmě odhady a prognózy s ohledem na to, jak se nám to otepluje, což už teď je relativně zjevný teda.
1: Polabí bude taková Sicílie, řekla bych.
0: Jo, no jo, no. Ale zrovna včera jsem to řešil tady s naší kolegyní Janou Knížkovou, která říkala, že teda jako z toho má trošičku strach, že vidí, že se to jako nějak asi jako mění evidentně a otepluje a říkala, na druhou stranu, víš, jak nám tady nikdy moc nešly ta červená vína.
1: Hele, to je dobrý pohled, jako jo. Dobrý úhel pohledu.
0: Že se říkalo, že ta Francie, Itálie má prostě jasně navrch, co se týče červených vín, protože tam mají prostě víc toho sluníčka.
1: Jasně, ale je jeden region, kde se daří červeným vínům. Mm-hmm. To jsou Moravské Bránice a tam jakoby to okolí a tam se velmi daří Frankovce. Mm-hmm. Ale nevím o jiném místě, kde by se dařilo u nás červeným vínům.
2: Datard uvádí Dny Mary. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
3: Jen Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
4: Datard, opravdový elektrospecialista.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Když Lubka nemá brejle, co se stane, jo? Já si říkám, Pink naspívala písničku Kverulant.
1: Jo, jsem irrelevant.
0: A já jak na to koukám,
1: Kverulant takhle, jeden.
0: Takhle z dálky.
1: To je vlastně Kverulant.
0: To je takové jako zlobič, ne?
1: Zlobič, jo. Tak tady máte odborný vysvětlení.
2: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Dny Breno.
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
8: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
9: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
8: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
9: Tohle si nesmíš nechat ujít.
8: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
11: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
12: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno přejeme.
0: Jsou to zprávy a Lucie Šmídová.
13: Dobré ráno, startuje pražský obranný summit. Čeští volejbalisté prohráli další zápas. Osobní auto s dodávkou se srazily na D1 u Ivanovic. Dnes začíná pražský obranný summit 2026. Zaměří se mimo jiné na rozvoj evropských obranných schopností. Summitu se zúčastní přes 250 představitelů vlád, armád, obranného průmyslu, analytiků a médií. Akce potrvá do pátku. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco staví, zachraňují, případně zlepšují život místních. Česká národní banka dnes bude rozhodovat o vývoji základní úrokové sazby. Podle ekonomů na zářijové schůzi Rada centrální banky ponechá sazby beze změn, řekl Frekvenci 1 hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
14: V tuto chvíli nic nenutí k tomu, aby rychle reagovala, tak jako například Evropská centrální banka, která má ovšem svoje úrokové sazby podstatně nižší. Je docela pravděpodobné, že na listopadovém zasedání, kdy bude mít centrální banka k dispozici novou makroekonomickou prognózu, úrokové sazby zvýší. Přece jenom ten tlak z komoditních trhů, to zdražování zemního plynu a elektřiny, bude zvyšovat inflaci v příštím roce více, než jsme si původně mysleli.
13: Centrální banka naposledy upravila základní úrokovou sazbu v červnu, kdy ji zvýšila o 0,25% bodu na současnou úroveň. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Naši volejbalisté tak klesli na třetí místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové. V tom případě by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.
12: Frekvence 1.
4: Počasí.
13: Dneska očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12.
4: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Bouralo se na D1.
15: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D1 ve směru na Ostravu u Ivanovic na Hané. Na 238. kilometru havarovala dodávka s osobním autem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony už na 176. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
13: 3 minuty po 8. hodině pokračuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížovou.
1: Dobrý den, hezké ráno.
8: Krásné ráno. Byla jsem včera s dcerou na houbách. Poslali jsme domů nadšeně fotku toho plného košíku a tatínek nám poslal zpátky titulek. Kamarádi našli 30 kilo hub, hřiby zabavili policisté.
1: Ale?
8: Ano, nemá pro naši vášeň úplně pochopení.
1: Kdepa se to stalo?
8: Stalo se tohle, prosím tě, ve Švýcarsku.
1: A jo,
8: no jo. Správným směrem, že se to nestalo u nás v Česku.
1: To by se u nás nemohlo, to by se ta cinkalo klíčem a zase. Tam zakázali houbaření, to si myslím, že by nebylo dobrý.
8: Ve Švýcarsku existují totiž limity na sběr hub.
1: To myslím, že ale ve více rozemích. Myslím, že v Itálii taky mají nějaké.
8: No, jako v Nizozemsku, jako vlastně i v Německu, jako no. Ono to tak jako existuje různě po tom světě. No a tahle ta dvojice to překročila 5x a toto ještě jako ty policajti byli tak hodní, jako že řekli, že jsou 2, takže jim to počítali jako na osobu. No ale všechno jim to zabavili, všechno. Ne, že by jim ani nechali vlastně ten povolený zbytek, ale všechno. No.
1: No, no, no.
8: Takže
1: co se dá dělat?
8: Na policejní stanici.
1: No, co chtěla říct, prosím tě?
13: Že tam bude veselo na té policejní stanici.
1: Jestli to rozeberou mezi sebou, myslíš?
13: No, právě.
1: Tak to nevím teda.

0: Hezké ráno, v 8 hodin 10 minut před chvilkou jsme tady řešili ty zabavené houby ve Švýcarsku. Lucka měla vlastně celkem trefnou poznámku, co se s těma houbama stane. Když už ti je seberou, tak je asi nevyhodí, že jo, předpokládám na kompost.
1: No jasně, že ne. Hele, mámo, jak spěl Pokáč? Hele, mámo, rostou houby. Přijde policista domů a...
0: Mámo, zase se urodilo dneska, máme to bez práce. Úplně z jiného soudku teďka zrovna na mě vyskočilo, já sleduju jakože nabídku práce ve Skandinávii, no a vyskočilo na mě, že se hledá sběrač hub ve Švédsku. Je to teda na houbovou farmu.
1: Kolik?
0: Kolik bere houbový sběrač? Mm-hmm. Bylo to kolem, já nevím, 70, 80 tisíc na naše, jako nic velkýho. Na to, že ve Švédsku no, si trošku tak... připlatíš za všechno, jo?
1: No, ale tak, není to hodinovka.
0: Ale říkal jsem si, že tohle, jo, to bylo dobrý. A říkal jsem si, že tohle je úplně jako ideální práce pro Čecha. Sbírat houby.
1: Jasně, to víš, že jo. To, já si myslím, že teď to řekl a zítra mají ve Švédsku plno.
0: Plno. Je fakt ale, že dřív to bylo relativně normální, nevím, teď už se to asi moc neděje, že stáli prodejci hub a podél silnice a prodávali houby.
1: Jako jo.
0: Borůvky houby, že
1: Vykupuje se to, ale je to daleko přísnější totiž. Já jsem o tom taky uvažovala, ne, že bych prodávala houby, ale že bych si udělala ty mykologické zkoušky. Fakt mi to láká. Jako já už se nechci vracet do školy, už nechci nic studovat.
0: To udělali, protože pak, jako, řeknu, hele, Lubko, já mám tady jakou mykózu na nos, he, že by...

0: Petr Wagner s námi dnes na Frekvenci 1 a dorazil, aby vyprávěl o svých cestách v létě. Jsi tady zmiňoval toho Kamzíka. Já jsem teď zrovna viděl někde na Instagramu video, jak někoho proháněla takhle ovce nebo nějaký beran prostě vzteklej. Co s tím? To prostě, to je hrozně těžký, že jo?
1: Jako připravíš se na spoustu věcí, ale spoustu věcí vlastně tě naučí život i potom reálný situace. V globálu úplně ve všem. A ono to nebylo vlastně kamzík, ale poprvé to byla kráva. Když jsme byli v Pyrenejích se ženou a přicházeli jsme celý Pyreneje, tak oni, ty krávy horský, jsou třeba až ve 2500 metrech se pasou takhle vysoko. No a většinou tam třeba vedla nějaká stezka, takže ty krávy prostě rozprostřený přes tu stezku, tak my jsme procházeli opatrně mezi nima. Já jsem měl jako před nima obrovský respekt, že žena šla za mnou a strkala mě takhle jdu první. A tenkrát byl obrovský problém, že i ta kráva má telata. A ona instinktivně podvědomě, i když jdeš jako opatrně a to, nebo se jim vyhýbáš, oni instinktivně brání to tele. Takže prostě tam jsme se setkali s takovým jako menším atakem ze strany ty krávy na nás, která bránila tohleto tele. A vlastně teďka, když jsme byli na tom Mont Blancu, tak jsme měli podobnou situaci, ale ty krávy byly takový už jako asi na to víc zvyklí, že tam většinou je hodně turistů, tak už byl takový pasivnější v tomhletom ohledu.
2: Pasivní co kráva.
1: Tady medvědi?
0: Tam nejsou, ne, asi medvědi.
2: Ne, jako myslím celkově za ty cesty, co si...
1: No, nejhorší to bylo v Grónsku, když jsme přecházeli Grónsko, tak my jsme stanovali a tam je to vlastně to samé jak Island. Nikde nic není, jenom takový ty křoviny, vlastně no, taky no. To rašeliniště a ty křoviny. No, udělali jsme si stán a večer slyšíme, tam byla taková jako řeka a slyšíme na druhé straně jako tak ještě mi říká žena, říká laskonka, no tvoje bříško má hlad a já říkám,
2: to není moje bříško.
1: To není moje bříško. Tak říká, tak to je nějaká kráva. Já říkám, tady v Grónsku kráva? Tak jsme tak rychle zbalili ten stán, protože samozřejmě neměli jsme sebou žádný spreje, proti jako medvědům, neměli jsme sebou žádnou zbraň. Já měl někde jenom nějakou kudlu, ale nechceš to riskovat, protože vlastně ten medvěd cítí kořist na 30 kilometrů, až 30 kilometrů a vlastně, co je na Špicberkách, ty kdyby si skolil medvěda, tak vlastně oni tě vezmou do vazby a vyšetřujou...
2: Jdeš bručet ty.
1: Jdeš bručet ty z medvěd. A vyšetřujou to vlastně, jestli to bylo oprávněné zabití.
0: Takže ještě tě za to zavřou potom nakonec.
1: Ty se brání, to není oprávněný, tak asi jdeš bručet.
2: Petr Wagner dneska s námi na Frekvenci 1.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Tak pojďme na to mrknout, máme tu další účtenku, myslím, že budeme cukle proplácet, že?
3: Cože budeme proplácet?
2: Cukle.
3: Cukle, kde se cukle. To říká?
2: Myslím, že na severu Moravě někde, nějaký jo? Slezko.
3: Domácí pantofle pro manžela.
2: Ve fritku jsem slyšel cukle.
3: Cukle. No. Tak,
2: pantofle, jo?
3: Tohle jsou ale fakt pantofle, mm-hmm. Protože voláme do Brandýsa.
2: Obsahejsa do Brandýsa v pantoflích.
3: Tak, voláme Věru. Mm-hmm.
2: Možná.
3: Ukaž, kolik to stojí. Vlastně jsem dlouho nekupovala domácí pantofle.
2: To záleží, kde asi víš, jestli na tržnici.
3: Skoro 800 let.
2: Tak to nebude. Věro, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
4: Dobrý den.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
2: Ale tak jo. Věrko, kde jsme vás chytli, kde vás rušíme?
4: Doma jsem.
2: Takže pohoda.
3: Jo, takže klídeček, pohodička, nanozenový pantofle. Ne, ty jsou vlastně
4: ano,
3: pro manžela.
4: Ano, ano.
3: Ne, Ivo, pro...
4: Ano,
3: pro
4: ano.
2: To jsou pro oba.
3: Pro oba, už to vidím totiž. Tady je hezky napsáno domácí pantofle pro manžela, ale když se člověk ano. podívá na účtenku...
2: Tak jsou i pro vás.
3: Chcete zaplatit i ty pro vás?
4: To jsou na léto a na zimu.
3: Jo, takhle, takže oboje jsou pro manžela.
2: Takže jedny jsou ano, jako zateplený, ano. Jo, chápem
3: jo,
2: to dobře.
3: Jo. No 800 jste za ně utratila. No a vám to není líto, vy jste si nekoupila nic.
4: Já už jsem si koupila.
3: Jo,
2: dražší a hezčí.
3: Ale aby manžel nic neříkal, koupila se mu je taky.
4: Taky.
3: Jasný.
2: No tak jo, tentokrát za vás platí frekvence 1. Mějte se moc hezky a užívejte si doma pohodu.
4: Moc krát děkuju. Děkuju vám.
3: Krásné ráno.
0: Ráno frekvence 1.
1: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: Když slyším tohle tu písničku, vzpomenu si na Mariánské lázně a na Vlastu Kočovou, která ji měla ráda. A bylo to úplně poprvé, kde jsem tuhle tu písničku já tenkrát slyšela. Hmm. A to už je fakt docela dávno.
1: Věřím, ta písnička není úplně z loňska.
0: Není.
1: No co nic, počasí?
0: Pojďme se bavit radši o počasí, no. Přesně tak. Když nevíš, dej počasí. No nic, tak ochladilo se. Ochladilo se a je to samozřejmě znát. Dneska nejvyšší odpolední teploty budou poměrně nízké, většinou tak nějak kolem 17 až 22 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo, občas i nějaká ta přeháňka. Jinak v Čechách dnes většinou bez deště, na Moravě přeháňky ještě dopoledne. Případně může sprchnout lehce, ale opravdu jenom lehce na horách.
1: 42 let stará písnička.
2: Datart uvádí. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz. Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Zatát, opravdový elektrospecialista.
4: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc, velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: Teď je minuta po půl deváté, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, teplo kvůli daňovým změnám pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny zdraží, uvedlo to sdružení. Třeba nemocnice si připlatí až stovky tisíc korun za rok. Na pražském letišti se v posledních dnech tvoří dlouhé fronty, a to při pasové kontrole cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo schengenský prostor. Komplikace způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Hokejisté Kladna

0: jejich nový hlavní trenér Radim Rulík prožili vítěznou premiéru v nové sezóně. Zásluhou tří branek v závěrečné třetině otočili zápas ve Vítkovicích z 1-2 k výhře 4-3.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Podíváme se na ranní provoz.
2: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D1 ve směru na Ostravu u Ivanovic na Hané. Na 238. kilometru havarovala dodávka s osobním autem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony už na 176. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Hezké čtvrteční ráno, před chvilkou jsme na Frekvenci 1 hráli písničku Irrelevant od Pink a Lubka bez brýlí četla Kverulant. Opravdu takovou píseň Pink nenaspívala, nicméně reakce na sebe nenechala dlouho čekat.
0: Nenechala.
3: Protože jsme řešili, co vlastně přesně znamená ano. Kverulant.
0: Tak prosím tě, je to notorický stěžovatel, ale bacha.
3: No.
0: Když si to zadáš do umělé inteligence, tak tě to vysvětlí, jaký je rozdíl mezi kverulantem a trolem.
3: Aha.
0: Kverulant.
3: No jak to mladší generace, hol, to bych čekal, že napíše, to jsem ještě nebyla na světě, to nevím. Protože kverulant, to já jsem podle mě slyšel ve Švejkovi třeba, nebo někde tam to bylo, no. Nebo v nějakým takovým starým filmu hodně.
0: Osoba neustále nespokojená.
3: To jsem já, no.
0: Která podává stížnosti a vede spory.
3: Aha, takže prudič takovej.
0: Jo, v podstatě prudič, no. Ale rozdíl od trola, jo. Na rozdíl od internetových trolů, kteří chtějí škodit a rozvracet diskuzi. Kverulant věří, že bojuje za spravedlnost.
3: Aha.
0: A upozorňuje na špatnosti nebo nešvary.
3: Jo.
0: Takže asi jsi to slyšel ve Švejkově, no?
3: Kverulant.
0: Kverulant. Je to vtipný, viď?
3: Takových kverulantů máme v baráku.
0: A nejsou to trolové?
3: Ne.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merklová a cena je dostupná pouze na vyžádání vážným zájemcům. Co vy na to?
2: Jako drahý byty v Praze, nebo drahý nemovitosti taky, jak mají vždycky na vyžádání.
1: Vidíte.
2: No a to myslí na to, abyste si vzala prášek, než tam zavoláte.
1: Jo, takhle to jsem netušila.
2: Abyste nevolala jen tak. Jste si vzala tabletu na uklidnění a zeptala se, kolik to vidějí. No, ale já nevím, proč bych si takový letadlo kupoval teda.
1: No, ono je jako docela jako zajímavý, jo. To jo. Zase, jo, mají tam jako komunikační středisko, luxusní část.
2: Mají to všechno starý, ale tak je to takový muzeální kousek.
1: No, starý se mi líbí, že tam je zkrátka VVIP, very, very important person. No,
2: jo,
1: to zase.
2: Ne, tak to je všechno parádní, já nepotřebuju ho, já vůbec ten na ty letadla neskáním.
1: No, zase byste si ho možná mohl řídit.
2: Jo, to taky bude asi zábava tohle letadlo řídit. Ale je to pro mě svět, který, jako dobře to možná to koupí, dokonce nějaký muzeum třeba, nebo tak, no tak. Ale taky zase tak extravagantní památka mi to taky nepřijde.
1: Extravagantní památka po Angele.
2: No, po Angele, tak je to letadlo po politikovi, no a co s tím?
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci jedna náš kolega Petr Wagner. Hele, Peťo, teď nedávno vlastně si oslavil poslední cetiny. Rád mě vidíš, že ti to připomínám.
1: Jo.
0: Za rok pade, takže plánuješ něco zásadního, třeba nějakou zásadní cestu, víš, jako padesátníka, jako jestli třeba chystáš nějakou změnu, že prostě pojíš strekovejma hůlkama, nebo...
1: No nikdy bych nevěřil, že mě pohltí prostě tohle ty náročný vejšlapy, túry, běhání v Himalájích, maratonu a já nevím, Pireneje a všechny tyhle ty věci. Asi ne, protože i vlastně letos ten jako Mont Blanc, který jsme si naplánovali s Laskonkou, tak vlastně přišel až jako na poslední chvíli a vůbec říkali jsme si léto, užijeme si, budeme u bazénu, budeme hrát golf, nic náročného a pak najednou nám to začalo chybět a takže jsme si naplánovali a jak jsme se vrátili z Mont Blancu, tak jsme zase vyrazili do rakouských Alp, takže je to takový jako nelze to naplánovat a dvě podstatné věci. Náctiny nebo
0: cetiny.
2: Náctiny.
1: Já jsem to si trošku ubral.
2: Tak včera, ale...
1: tak jsem vlastně neslavil a tu padesátku příští rok, hele, ještě nevím, ale jako asi jsme si se ženou řekli, že možná jako změníme spoustu věcí, co se týká životu.
0: Což nezbírat známky a motýly.
1: A hrníčky.
0: Hrníčky.
1: Uvidíme, co přinese život, nedá se to plánovat. Hmm. Jak se říká, jestli chceš pobavit Boha, svěř se mu se svými plány, takže asi to neplánujeme takhle dopředu nějak.
2: Kdybys to chtěl Lubce vrátit, můžeš si zeptat na tu stejnou otázku, jo?
0: Vedělý.
2: Čeká jí stejné zvírání hrníčku, velmi brzy.

0: Nejde o prachy, nejde o nic.
1: Ale tady jde. Frekvence
2: 1. Poslední slovo.
3: A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tady jde o prachy.
0: 5000 korun, tam jsme poposkočili dnes ráno. A ty peníze mohou být samozřejmě vaše. Stačí k tomu jenom telefon a jedno slovo.
1: A číslo 257-400-999 je tady právě teď pro vás.
0: Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
4: Dobré ráno, tady je Majka ze Zlínska.
0: Majko, moc vás zdravíme, jak pak se máte na Zlínsku, jaké počasí u vás?
4: No, je po dešti, chladno.
1: Mm-hmm. Jo.
0: A rostou už i tam tím směrem, ne, nebo ne?
4: Zatím nerostou.
0: Zatím nerostou. No, tak snad teďka
1: no, ale ve Zlíně kam na ně? Na Kudlov? Nebo kam jezdíte na houby ve Zlíně?
4: Tady Chřibsko, no.
0: Chřiby. Tam budou.
1: Chřiby. Pojďme na to, 5000 pro vás máme.
0: A větu od skupiny Čechomor zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Voda.
1: Pojďme to prověřit.
0: Zkusme voda. Tip možná za 5000 korun. Zkusme to.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Ne. Není to voda.
1: Není. Nedá voda, se nic dělat.
4: Není. No, tak přihodíme 500.
1: Přesně tak.
0: Naslyšenou, hezké ráno.
4: Naslyšenou, hezký den.
1: Míra dohodil. 5500 tam je. Hrajete o ně dneska dopoledne.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
9: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
8: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
9: Tohle si nesmíš nechat ujít.
8: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

posledních pocitů. Poskládám ještě jednu úžasnou chvíli, je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak

0: z posledních pocitů.
1: 9 hodin, to znamená, že je to taky Miloš Pokorný, který
2: Ahoj.
1: Pokračuje po 9. hodině, na kterého máme zásadní otázku. Miloši,
2: ano, jsem s ní.
1: Tak prosím tě, my jsme to dneska trošku teda popletli, mluvili jsme ráno o tom, že Jakub Smolík má dneska narozeniny, ono je to až zítra. No. Já vím, že je to tvůj kamarád, ano. Tak to neprošvihni. Ano. A Lubka se mě ptala, jak se jmenuje svým vlastním jménem.
2: To já nemůžu říct.
3: My jsme to řekli.
1: Ale víš to.
2: Já jsem mu tak nikdy neřekl, jako, no, že bych nejako zakřičel jako vlastně jeho normálním občanským, taky víš, je to občanským jménem.
3: To je Jaro.
1: Jaro.
2: No, nikdy jsem mu neřekl.
1: Jaro, a kopni Harley a přijeď.
2: Jo. Takže zítra má chlapec na rusky.
1: Zítra, no, nezapomeň na to.
2: Tak ještě mi to prosím vás.
1: Tak jo, zítra, ještě do toho kopnem.
2: Víš, jak to je.
1: No.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Abychom byli přesní, 2 minuty po celé. Lucka přišla pozdě.
3: Já jsem tady celou dobu.
1: Přesně. Na někoho to hodit musíš, když ti to nevíde ta hodina. Tak ucíš mít do vás zprávy.
10: Dobré ráno. Kvůli nahlášené bombě evakuují pacienty z Hořovické nemocnice. Soud řeší nejdéle vězněného Čecha a nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu směrem na D1. Policie právě teď evakuuje nemocnici v Hořovicích. Pryč musí několik stovek pacientů. Důvodem je anonymně nahlášená bomba. Do Hořovické nemocnice policie vyslala psovody se psy na vyhledávání výbušnin. Na místo míří také evakuační autobusy hasičů. Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v jednání k návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Soud v Mostě loni v září návrhu na podmíněné propuštění vyhověl. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil. Nejdéle vězněný Čech, potrestaný za 2 vraždy, za mřížemi strávil téměř 39 let. V těchto dnech si ještě užijeme příjemné zářijové teploty i sluníčko. Od neděle ale podle meteorologů dorazí studená fronta. Začátek příštího týdne bude chladný, větrný a místy deštivý. Nejvyšší teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. Pardubický kraj nastavil nový kurz ve stavbě tělocvičen. Všechny nové už mají být pro širokou veřejnost na místo určení pouze pro školy.
11: První vlaštovkou se stala v Letohradu hala postavená za 113 milionů korun na příjezdu z Ústí nad Orlicí. Kraj tuhle tělocvičnu postavil ve standardu 25x45 metrů s výškou 9 metrů. Takové parametry podle hejtmana umožňují provoz prakticky všech běžných míčových sportů. Hala je tak přínosem i pro celé město, protože je otevřena téměř non-stop a řada klubů už díky ní nemusí dojíždět do jiných měst. Podobné výhody se v budoucnu dočkají i další města kraje, například Žamberk nebo Lanškroun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: A jdeme na počasí.
9: Frekvence 1.
8: Počasí.
10: Dneska bude oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ještě dopoledne zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12.
8: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Bouralo se na Pražském okruhu.
12: Nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru na D1. Na 59. kilometru se střetlo nákladní auto s osobním. Projíždíte tady opatrně. 15 minut se zdržíte na D1 od Vyškova do Brna u Holubic. Kolona po pojíždí od 213. po 205. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
10: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Na Frekvenci 1 už je s vámi Miloš Pokorný.
2: Tak, hezké ráno, přátelé. Děkuji za předání slova, ale byla jsi tady včas, já jsem tady byla. Ano, jsem ano. Tady. A Míra tě svalně trápila, já to viděl, no nic. No to, prostě...
10: no, to mám celý ráno, víš
2: tak,
10: toho.
2: Tak, to takhle.
10: Ještě prostě. Se dorazil.
2: Tak, Naděždám, všechno nejlepší. K svátku 17. září je to teda, já jsem to říkal, za chvilku Jingle Bells. No tak, tak ještě si užijeme toho sluníčka a to, že to vypadá aspoň takhle trošku přes okno, jakože ještě léto. Aspoň, že to vypadá. No a za chviličku bych chtěl zazpomínat na jednoho mého drahého kolegu, který včera měl rozloučení. Já jsem tam bohužel nemohl, protože jsem byl sám na vyšetření a prostě nedá mi to. Chci, aby jsme si trošku zazpomínali na Richarda Tesaříka z Jojo Bandu.
9: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

přátelé, nejen z branže, ale celoživotní kamarádi s Richardem Tesaříkem se skupiny Jojo Band. Já většinou rozloučení pohřby nerad komentuju, ale tady musím, protože jsem Richarda znal. A musím říct, že není moc lidí v českém showbiznesu, na které by měli všichni shodný pohled, že to byl prostě strašně fajn chlap. Sportovec, výborný kuchař, skvělý muzikant, který opravdu miloval muziku, kterou dělal, ale obecně miloval muziku, byla s ním strašná sranda. A když někdo odejde v 80 letech, tak se říká, že to je krásný věk, jenže u toho Richarda je to trošku jinak, jak jsem říkal, sportovec, vždycky prostě takový ten chlap a když jsem se to rozvěděl, přestože jsem tušil, že není úplně všechno v pořádku, protože jsme se někde potkali, tak jsem říkal, tak to není možné, tak tyhle ty chlapy přece neodázejí v 80. Bohužel se tak stalo, poslední rozloučení, kde byla spousta kamarádů, přátel, Ivan Hlas, Ondra Hejma, ta Hans Polská parta, se kterou začínali vlastně kluci dělat muziku, vlastně bývali žlutý, bylo začátky žlutýho psa a tak dále, samozřejmě další lidi, Ivan Vodochodský, Honza Punčuchář a velmi dojemný projev měl jeho syn, bývalý reprezentant v atletice, což je důležitý, protože Richard byl sám o sobě atlet, mají to v rodině a jeho syn nás reprezentoval dokonce, myslím, že ve štafetě urvali jednu z medailí na mistrovství Evropy, v každém případě plné strašnické krematorium se přišlo rozloučit a přijde mi vlastně jako přijde mi symbolický, že tenhle ten atlet odešel vlastně ve věku, kdy už některý lidi sotva chodí a on prostě do poslední chvíle, dokud to šlo, tak jako jste z něj měli pocit, že právě jako doběh na tartanový dráze. No takže říkám, Jojo Band, nesmrtelný hity, z mýho pohledu jsem zvědavý, jestli budou kluci pokračovat, ale bez toho jeho charakteristického hlasu si to teď já aktuálně moc nedokážu představit, protože vlastně když odešel jeho brácha tenkrát, tak se říkalo, no už to není, ale ten Richard to dokázal vyvážit s klukama z kapely Jojo Band. No a teď už ten frontman tam vlastně není ten hlavní žádný. No nic, tak Richarde, vzpomínka na tebe posíláme a mě by zajímalo, jakou písničku od Jojo Bandu máte vůbec nejradši, protože já ji vím a řeknu ji až nakonec, ale pokud chcete, tak mi napište, nemusíte volat 736 300 444 SMSky, můj Instagram, anebo taky samozřejmě apka Frekvence 1. Namluvit, napsat největší hit od kapely Jojo Band, který léta šéfoval Richard Tesařík. Richardo, ahoj! Jo.

0: Frekvence jedna vzpomíná na Richarda, to se říká z kapely Jojo Band, a vy můžete psát váš největší hit, nebo spíš největší hit Jojo Bandu pro vás. Možná, když napíšete větu, proč, budu moc rád. Jak jsem říkal, já ho znám, ten svůj mám, ale zajímá mě váš názor. Hezké ráno.
1: Datárt uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datárt, opravdový elektrospecialista.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
6: Tušíte, kde?

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme.

0: Lucie má tady zprávy v 9:30 na frekvenci 1 a já se musím Lucie zeptat, ano, kterou písničku od Jojo Bandu má nejradši.
1: Jedeme do Afriky.
0: Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe. Spadně to nedopadne. No, to je taky dobrý, jo, pozitivní song. No, jak ty binárny, vždycky říkám, jo, tak to je prostě ten život, takhle to je. Tak jo, život budou určitě i malé zprávy na frekvenci 1.
1: No, to jo.
2: Dny ETA jsou tady.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: A s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O novinkách pražské plynárenské.
7: Už dnes 16.40.
5: Jen na frekvenci 1.
8: A jsou tady krátké zprávy. Hezké dopoledne. Policisté kvůli anonymní bombové výhrušce evakuují stovky pacientů z hořovické nemocnice. Na místo vyslali psovody sepsy na vyhledávání výbušnin. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Tuplák piva vyjde na více než 360 korun. Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení. Na úvod sezóny doma přetlačili Kometu 2-1.

0: Po nehodě se zdržíte na Pražském okruhu.
1: Nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru na D1. Na 59. kilometru se střetlo nákladní auto s osobním. Projíždějte opatrně. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po poujíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony na 178. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Jeden z největších hitů Ozzy Osbourna a pro mě, když bych měl sestavit trojku mých nejoblíbenějších songů, tak Dreamer tam určitě bude patřit. Tak a teď tady máme názory na největší hity jeho bandu. Tak, ahoj Miloši, včera jsem byl na pohřbu, proslov syna byl dojemný. To jsem říkal tady opravdu, no. Jinak super byly písničky, na kterých jsem vyrůstal. Já jsem Srab, Rybitví, Karviná nebo Předělávka od Katapultu, někdy příště, no jo vlastně. Jenda nič, asi, ne nic, ale nič. Ne, možná i nic, ale myslím, že nič. A je tam cylindr a kytara, super symbol. Ahoj Miloši, nejraději mám Kladno, protože jsem z Kladna. Irena, tak tady není co vysvětlovat.
1: Ahojte, tak Jojo Band mal veľa dobrých pesničiek, ale za mňa asi Karvina.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

Nevím, nakolik lze říct největší hit, ale vím, že jsem chodil na živé vystoupení a vždycky to byla velká show. Tesaříci a pak už solově Richard vždycky to uměli rozproudit s kapelou a jejich tanečky se staly legendárními. Živý koncerty jeho bandu jednoznačně. Barevný košile, volná nohavice, mnoho energie, zábava, prostě tak, jak to má být. Tak, tady píše ještě Helena píše, já mám nejradši Rybitví, protože ani tam to není špatný, jasně, a vlastně všechny písničky jeho bandu se mi vždycky líbily, nemám žádnou, která by mě vyloženě neseděla. No a ještě tady je Martin a Martin píše, vlastně navazujeme, viděl jsem jeho bandy i naživo a vždycky to byla velká zába, ať to byl ples nebo samostatný koncert, vždycky jsem je rád viděl. Tak přátelé, já myslím, že jsme to asi uzavřeli. Vzpomínka na Richarda Tesaříka a je vidět, že prostě jeho bandy mají posluchači frekvence 1 pod kůží.

tady se ještě musím vrátit takový flashback. Já jsem říkal Jenda nič, asi, ne asi nic. A on píše opravdu Jenda nic, nás niců je jen v 8 v republice. A jako muzikant chodím právě taky s kloboukem a kytarou na zádech. I proto jsem se byl s Richardem rozloučit. Jeho písně máme v repertoáru. Takže Jendo, už nikdy neřeknu nič, bude to vždycky už jenom Jenda nic a až budeš někde hrát, tak jenom mávně a řekni, já jsem ten Jenda nic a věř mi, že přesto, že už občas mé věku člověk zapomíná, tak tohle si opravdu nenechám ujít. Takže Jendo, díky za druhou zprávu a budu se těšit někdy na setkání. Prostě to se nedá zapomenout. No a já jsem říkal, že vám vlastně řeknu, který já mám nejradši hit od Jobendu a že jich je prostě, je to jednoduchý. Za mě to je Carvina.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Dny Breno, dny Breno, dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
7: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
13: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
14: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: Zprávy s Lucí Šmídovou. Krásné dopoledne.
16: Pěkné dopoledne. Kvůli nahlášené bombě evakuovali pacienty z hořovické nemocnice. Každý pátý Čech hází léky do koše. Zdržíte se na D5 před Prahou a na D1 u Brna. Policie kvůli bombové výhrušce evakuovala stovky pacientů nemocnice v Hořovicích na Berounsku. Místo prohledávají psovodi ze psy na vyhledávání výbušnin. Pokračuje mluvčí berounské policie Michaela Richterová.
17: Dneska okolo 7:30 ráno jsme přijali na tisně velice oznámení od pracovnice Hořovické nemocnice ohledně výhrušky o uložení bomby. Vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti jsme evakuovali společně s ostatními složkami integrovaného záchranného systému několik desítek osob s tím, že již v objektu probíhá bezpečnostní prohlídka ze strany policistů a psovodů se speciálně vycvičenými psy.
16: Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani na Chomutovsku. Policie tam nic nenašla. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společenského evropského systému protiraketové obrany, který nazval Europatriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek NATO. Řekl to dnes ve svém projevu na pražském obranném summitu. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv, téměř o 20 tun více než o rok dříve. Část léčiv ale stále končí v běžném odpadu. Podle průzkumu je vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech. Dokončení modernizace významného železničního uzlu v České Třebové bude mít skluz. Stavebníci narazili na nečekané podloží.
18: Projekt za 20 miliard korun, který tady má mimo jiné vyměnit 72 kilometrů kolejí, hned po zahájení zasáhl sesu v části podloží. Už teď se odhaduje, že práce to protáhne minimálně o 2 měsíce. Správa železnic ovšem věří, že za 5 let, za kdy má vše dokončit, možná tenhle propad dožene. Nečekanou horninou byly písky a jíly. Pro další projekty je to prý poučení k tomu, aby se dělaly podrobnější geologické průzkumy, které by takovým problémům předešly. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
16: Z Egypta hlásí nezvyklé vysoké teploty. Naměřili tu téměř 50 stupňů. Úterních 48 stupňů je navíc nový zářijový rekord pro celou zemi. Na druhé straně Rudého moře v Saúdské Arábii naměřili dokonce 49 stupňů. Jde o teploty až o 15 stupňů vyšší, než je zde obvyklé.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
16: Dneska má být většinou oblačno až polojasno, přeháňky jenom výjimečně. Na Moravě a ve Slezsku ještě dopoledne zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
16: Zdržíte se na D1 a na D5.
19: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu pouští na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony už na 181. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes 20 minut. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, zpomaluje se na 7. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petrá.
16: A po zprávách už se všichni ptáme, co se děje s Martou Jandovou. Hezké dopoledne.
20: Krásné dopoledne, děkuji, Luci. Co se děje se mnou? No tak dneska mám pro vás takový téma, který by vám mohl být blízký, protože mám pocit, že běhá čím dál tím víc lidí po světě, kteří mají nějaké tetování. Může to být maličký, nějaký třeba srdíčko na zápěstí, nebo naopak třeba celý záda, nebo rukávy, jak to dělají kluci, nebo třeba přírodu na nohu. No prostě bych měla na vás dneska otázku dnes, 17. září, na to, kdy jste měli svoje první tetování, co to bylo a co to pro vás znamená. Má to význam nebo to musí být prostě jenom hezký? Zajímalo by mě to. Pište mi na 736 300 444. Já

0: Kateřinou Jandovou.
1: Tak ještě jednou vás zdravím. Dneska se bavíme o vašem prvním tetování. Kde jste ho měli, v kolika letech, co to bylo? Protože když si pamatuju já jsem měla svoje první tetování asi v 19 letech a já jsem všude kreslila kytičky. Protože jsem jednou řekla, že my ženy jsme jako kytičky, potřebujeme, aby nás muži zalívali, aby na nás svítilo sluníčko a pak budeme šťastný. A takže jsem přesně věděla a byla to ta, kterou jsem si já nakreslila. Vím, že táta tenkrát se toho hrozně lek, protože tenkrát, jak tady píše jeden posluchač, prostě dřív byli otetovaní zločinci, že? Nebo lidi, co byli ve vězení. Ale nakonec táta ve svých, myslím, 80 letech si taky jedno tetování pořídil. Právě pro něho má ale veliký symbol, protože tam jsou všechny písmenka jeho dětí. Vy mi k tomu píšete krásný zprávy. Dřív právě jsem chtěla říct, jsme chodili třeba do tetovacích salonů a tam prostě byly šanony plný různých obrázků a tam se člověk vybral a řekl prostě chci to sem nebo chci to tam a tak dál. Teďko už je ta doba úplně jiná. Teďko třeba si lidi nechávají vytetovávat různý datumy, různý obrázky, třeba jejich, já nevím, rodičů, babičky, dětí, nebo prostě to, co mají rádi. Takový, já tomu říkám, takový razítečka. Třeba sluníčko, právě srdíčko, kytičko a tak dále. Od vás mám nekonečný moře zpráv. Tady píše posluchačka, který je 49 let a píše moje první tetování jsem měla loni, když mi zemřela maminka. Moc pro mě znamená, mám draka. Koukám na měsíc se třemi dráčaty. No a datum narození maminky. To je krásný. A tady přesně Carlos píše, tetování mývali jen kriminálníci a námořníci, každý kousek měl svůj pevný význam. Možná bych si po pár letech v chládku nějakou kerku pořídil, ale jinak ani omylem. A další zpráva od Renči z Plzně. Ahoj Marti, moje první tetování jsem si nechala udělat v 18 letech. Bohužel ornament nad zadek. Ano, to dělalo spousta žen a dokonce v Německu se tomu říkalo Arschgeweih, to znamená, že co mají jeleni na hlavě. Jo, to jako parohyb, takže jako prdelní paroží, se tomu říká, zadkový paroží, ale hezký to je, jako doma jsem za něj dostala přes hubu, ježiš. Dneska mi je 36, tetování pro mě nemá žádný význam a bohužel není ani hezké, kež by zmizelo. Tak Renčo, dá se to třeba buď přetetovat, anebo opravdu nechat dát pryč, ale možná, já jsem se taky nechala jedno přetetovat a vůbec to není vidět, co pod tím bývalo. Irena, dobrý den Marti, v loni jsem k Vánocům dostala poukaz na tetování od mladšího syna a v únoru jsem si nechala vytetovat jména obou synů v ornamentu a je mi 54. Nikdy není prostě. Jo, já jsem taky dala poukaz k mému manželovi a furt tam leží. Že ta tatérka je těhotná, tak možná ji použiju někdy já. Já jsem si třeba nechala udělat tetování po jizvách, jako kolem jizev a těšila jsem se strašně na to už před tou operací, protože jsem si říkala, něco mi vezmou, ale něco hezkýho za to dostanu. Těch zpráv tady mám strašně moc, takže pojedeme dál, klidně mi i pište vy, protože ty významy těch tetování, ale vlastně opravdu i ten rok, kdy se k tomu konečně, kdy prostě se rozhodnete, že to chcete mít, je strašně zajímavý. Mezi tím to nejlepší z muziky pro vás, například Michael Jackson za chvilku, Black or White. Já vám přeju krásný poslech.
0: Chcete ještě víc Jana Krause? Dáme vám ho celých 60 minut. Výjimečná hodina s Janem Krausem a blondýnou na frekvenci 1.
2: Takže Honzo, tak já se teda nebudu ptát. Tak by se mohli ptát posluchači, ne?
3: Ano, 22. nebo když, že bychom od 14.
2: Jo, ve 14, že by zavolali.
3: Ve 14 hodin budeme na hodinu k dispozici a těšíme se, že někdo z vás se bude chtít na něco zeptat, my mu živě odpovíme.
2: Kraus a blondýna na frekvenci 1, můžete se ptát už teď.
0: Jan Kraus a blondýna.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaž Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Na frekvencii jedna my probíráme tetování.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tetování, a to vaše poprvé, protože rozhodnutí nechat se udělat první tetování je veliká věc. Aspoň teda by to tak mělo být a rozhodně to není nic, co by se mělo brát na lehkou váhu. Kdy jste se rozhodli vy a jaká symbolika vašeho tetování? Tak lidi to teď už dělají s větším rozmyslem a vy mi to dokazujete vašimi zprávami. Třeba Lenka píše, moje první tetování jsem měla v 60 letech. Náramek na ruce, šroubovice DNA. Souvisí to s mojí prací v laboratoři, je mi 62 a nelituji, je to památka na celoživotní práci. Pak ještě píše Barča, ahoj Marti, jedna velká láska, můj pes Lucky a jediné tetování s ním. Malé, na zápěstí a je to obrys jezevčíka od Pabla Picassa se srdíčkem a jménem pejska. Ráda bych další, nejsem odpůrce a líbí se mi pomalovaní lidé. Další Lenka ještě píše, první tetování jsem si nechala udělat asi ve 23 letech. Byl to nějaký nesmyslný ornament a mám ho nad pravým kotníkem. Po odchodu maminky jsem si nechala vytetovat nad levým prsem u srdce symbol matka, dcera, nekonečná láska a za rok jsem si tam ještě nechala vytetovat anděla. Takže mám moji maminku pořád u srdce. Je to pro mě nejsilnější tetování, co mám. Já jsem úžasnou maminku, píše Lenka. To je krásný. Pak tady ještě další. Zdraví Marti, svoje první tetování mám teď týden čerstvé. Je to na ruce v 62 letech slovu víra. A slečně taterce se moc povedla. Pak tady píše Peťka, ahoj Martičko, mě je 37 let a nikdy jsem tetování nechtěla, ale před 2 lety mi zemřel partner a já nevěděla, jak tu bolest alespoň minimálně nějak vyventilovat. Tak jsem si nechala na předloktí vytetovat do okřídleného srdce naše iniciály.

0: přinesli jako doživotní památku. Pak mám na rameni, které znázorňuje dvě bytosti, které nás znázorňují spolu, i když spolu už nemůžeme být. Teď jsem úplně smutná. Pak jsem měla autonehodu a na stehnu jsem si nechala vytetovat Fénixe. A teď koukám další zpráva od Denisy, kdo to vlastně pokračuje od té Peťky trošku. Podle mě tetování je hluboký nevkus. Ať by tam bylo nakreslené cokoliv. Pro lidi, co mají tetovací salony, je to jen biznis. A to si nemyslím, Deniso. A lidi na to naletěli a podporují biznis. Slušný člověk tohle nepotřebuje. A Deniso, já si myslím, že slušný člověk by neměl říkat takovýhle věci. Protože každý máme svůj názor, každý na to máme svoje právo a někoho kvůli tomu odsoudit, že je neslušný, jako pardon. Ať si každý dělá, co chce, hlavně, že je šťastný. A hlavně si myslím, že slušností je, že my na sebe budeme hrozně fajn. Takže tak. Moc vám děkuju za zprávy. My jedeme na narozeniny, za chvilku už budeme slavit. Takže od tetování klidně mi napište, kdo dneska slaví narozeniny, anebo jestli chcete nějakou zprávu naděždám k svátku na 736-300-444. Já se budu těšit a mezi tím doprava a samozřejmě to nejlepší z muziky.
1: Když uvidíte Albert,
2: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Nesouvislá kola na převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po poujíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony už na 181. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes 20 minut. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, zpomaluje se na 7. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
9: Dávno už vím, že chodím jak ti. Jsem čudný tvor, tak zachráň nás skôr.

tady narozeniny a dnes bez telefonního čísla bych chtěla popřát ke 40. narozeninám dceři Kateřince od rodičů a oni jí přejí hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti ze syna Honzíčka a i my přejeme. Milá Kateřinko, všecko nejlepší ke 40. Tak a pak tady ještě mám Honzovi Jahodovi, který má taky dneska narozeniny. Ať se mu daří na cestách, ať je stále takové sluníčko a to všecko mu ze srdce přeje Lucka. Takže Honzo, Jahodo, všechno všecko nejlepší. Ať je váš den jako jahoda. Tak kdo dneska ještě slaví? Dneska slaví zpěvačka Anastasia.

The Prodigy, která teda vystupuje nadále i bez něj. A Keith Flint byl tím nejslavnějším teď, no. Narozeně také slaví hlas vlastně různých pohádkových postav, ale i skvělá zpěvačka Ivana Korolová.

0: Minulý týden jsem jí potkala u České televize a jak na mě volala z auta, tak jsem slyšela tu Máničku. Ona má takový super hlas, opravdu. No dneska tak by taky slavil narozeniny asi nejznámější horolezec světa, pan Reinhold Messner. A taky Tomáš Berdych slaví, tak všechno nejlepší.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
4: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
5: Tak no, co to je? Prozrať to.
3: No nemůžem.
5: Ale to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflu.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Landu, například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Days od Coolia a Gangsta. Jeden gangster, gangsta je tady. Vlastně dva gangstři už tady. Už. Přišla i ta gangster.
1: Já. Gangstrině.
0: No, ahoj, Robine.
2: Nazdar, ahoj.
0: Kečko.
2: Ahoj. Čau, Parto. No tak jo.
0: Ahoj, tak ty tetování máš. Já tady dneska mám o tetování. V kolika bylo tvoje první?
2: Moje první tetování, nevím, v kolika bylo, ale já mám mikrofon. Rozumíš?
0: A to je krásný. A to je jasná symbolika. A co je ta houskomrak na tato tvoje druhé tetování na ruce? To je houskomrak.
2: Opakuje znovu,
0: housenka.
2: Že mám mikrofon.
0: Ano, na vepředu, ale vzadu, když jí zvedneš tu ruku.
2: Vepředu, mikrofon vepředu.
0: A vzadu máš housenku.
2: Podívej se na můj mikrofon.
0: Kateřino, co ty? Máš nějaký tetování? Já jsem tady nikdy žádný neviděla. Kde?
1: Já mám na žebrech.
0: Wow.
1: Na žebrech,
0: ukážeš?
1: Ale... Ukážu, ale ono už je to tak rozpitý. To vypadá jak prostě...
0: My ti to přitetuje s Robinem. Věď, Robine?
2: Mikrofon.
1: Mikrofon, jo. Já chci dva.
0: Tak si je nechte.
2: Marti, tak
0: krásný
2: zítra.
0: Krásný den. Čau.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
5: 19. a 20. září.
4: Největší filmový svátek roku.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Tak, beru svůj mikrofon a pojďme ohlásit tady Kateřinu Vavřínovou, která má zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Zemědělci odhadem letos přijdou o desítky miliard. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a hlavně kamiony zpomalují na D1 před Brnem. Zemědělství letos podle odhadu Agrární komory přijde na tržbách minimálně o víc než 25 miliard korun. Původně odhadovala ztráty ve výši 20 miliard. Škody jsou podle komory způsobené hlavně suchem. Může za ně taky ale válka na Blízkém východě, která zvedá ceny pohonných hmot a hnojiv, nebo nízká výkupní cena. Nejhorší situace je v sektorech obilovin, olejnin, ovoce, cukrové řepy nebo mléka. Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrušce evakuovali hořovickou nemocnici. Zařízení opustili desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Do 10 hodin žádnou výbušninu nenašli, řekla policejní mluvčí Michaela Richtrová. Záchranáři pacienty vozí do nemocnic v širokém okolí. německém Mnichově začne pozítří 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude zástupce strany zelených.
15: Na pivní slávu má letos zamířit až 6 milionů lidí nejen z Evropy. A to i přesto, že pivo je stále dražší. Letos vyjde tuplák zlatavého moku na 387 korun. Počátek festivalu spadá do října roku 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla velký úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost. Svůj název si udržela i potom, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU Kids Act, který dnes představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii. Fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu San Gilvas do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z osmi kol začne ve Štruncových sadech ve 21 hodin.
14: Frekvence 1.
16: Počasí.
1: Očekáváme polojasno až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude ještě zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách naměříme 12.
16: Frekvence 1.
14: Doprava.
1: Brzdí se na D1 i D5.
17: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony zpomalují kamiony už na 175. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 20 minut. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, zpomaluje se na 10. kilometru. Šťastnou cestu přejezd do pravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Krátce po 11. hodině má slovo na Frekvenci 1 Robin Sobek.
2: Tak ještě jednou hezké dopoledne, čtvrtek 17. září. Ano, 5 minut po 11. tak pěkně nám to letí. Gypsy Kings před námi Ace of Base, taky Single X v blbým věku. Nesmí chybět rubrika Cože, takhle ve čtvrt na 12 u nás ve vysílání Frekvence 1. Co nesmí určitě chybět, je taky poslední slovo. Tentokrát hrajeme s kapelou Čechomor. František s Karlem nám mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou, tak se zkuste zamyslet a pokud na to přijdete, tak vyhrajete 5 500 korun. Tohle je aktuální bank a taky voláme Tomáše Fílu, i dneska nás takzvaně vyveze. Vyveze nás někam na výlet.
1: To je dost, že si nás někam vyvez.
2: Ano, přesně. Že jsi udělal něco pro rodinu. A my jsme tady taková jedna velká rodina na Frekvenci 1. Tak doufám, že nás máte rádi a že se budete hezky bavit.
1: Tak krásné poledne.
16: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Můj manžel tvrdí, že když budu spát při otevřeném okně na stydnu, já tvrdím, že na stydnutí způsobují viry. Kdo z nás má pravdu a proč tedy lidi v zimě vůbec větrají? Ivana, 48 let, Olomouc.
2: To jsem se hádal ze celou svou rodinou prostě roky, že tam, nebo hádal já, mě to celkem jedno, ale tam jsou opravdu dva názory, jo, že prostě já jsem opravdu slyšel, že ty vlastně, že na stydnutí neexistuje. Ty to, čemu říkáme na stydnutí, opravdu neexistuje, že nemůžeš z toho, že jsi někde v zimě, to tě jako jedině oslabí a pak něco chytíš, ale ty nemůžeš jenom čistě z toho, že stojíš někde v zimě nastydnout.
1: To mě nikdy nenapadlo, ale nevím, jestli
2: mě to napadlo, je to dobrá otázka dokonce, jo. Prostě když máš tu rýmu, tak máš opravdu vir a naopak bys měl větrat.
1: Tak to je na mě moc zachutnulo.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Jasně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme!

0: To nejlepší z muziky, ladíte čtvrteční dopolední frekvenci, kde máme na chvíli přesně 11.30 a před námi je poslední slovo. Budeme hrát o 5500 korun, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 257-400-999, kdo se k nám dovolal dneska takhle ve čtvrtek dopoledne jako první, kdo tam hezký?
3: Urbanová Denisa, dobrý den.
0: Urbanová, a jméno Denisa?
3: Ano, Denisa.
0: Denisa odkud?
3: Skladna.
0: Tak dobře, zdravíme tímto směrem a není to zas tak daleko na to, abychom tam ještě dneska poslali 5500, Deniso.
3: No bylo by to pěkné.
0: Že jo?
3: Ano.
0: Bylo by to fajné, pěkné, až to se mnou definitivně sekne, Deniso. Ale zase, s kým by to takhle sekalo kvůli 5000, no?
3: Já myslím, že tady s kolegyněma by to seklo.
0: Fakt? Hele, to Kladno jede bomby, jako co vy tam... Vy jste v kanceláři, jo?
3: No, ale ne v Kladně, ale v Praze.
0: Aha, tak pozor, vy jste se ještě s Kladna přiblížili víc k metropoli, abyste to měli blíž k těm prachům. Takže s holkama chcete jít někam na zákusek dneska, předpokládám ještě, dobře.
3: Na kafíčko, na zákusek, ano.
0: No, jasně, a Bura bude v... Víte kde. No, takže, Deniso, jdeme na to.
3: Ano.
0: Já pouštím větu Čechomorů, která zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
3: Tréma.
0: Tréma, jo?
3: Ano.
0: Mhm. Tak pojďme vyzkoušet, co udělá tohleto slovo.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Ne. Já myslím, Deniso, že po těch letech, co kluci hrají s touto kapelou, tak asi už žádná tréma neexistuje.
3: No, zkusíme znovu.
0: No tak pojďme přihodit, ať je to zajímavější.
3: Určitě.
0: Zaokrouhlíme na 6000 korun, to jsou peníze, o které budeme hrát v 4:30 odpoledne. Co na to holky v kanclu?
3: Budou volat, opět budeme volat.
0: Jo? Super, mm-hmm, tak jo. Mm-hmm. Vy si prostě nedáte pokoj.
3: Přesně tak.
0: Dokud nebudou prachy na zákusky a kafe. Dobře, chápu to, držím palce a mějte se parádně.
3: Děkujem,
0: to je hezké od ruky.
3: Děkujem, naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Tak, já doufám, že ani vy nemáte trému za volanty vašich vozů, v případě, že neděláte zrovna autoškolu. Máme 3 minuty po 12:30, pojďme si dát dopravu.
5: Z opatrností projíždíte na dálnici D10 na 63. kilometru ve směru na Turnov se došetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A se zdržení musí řidiči počítat na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde kolona je od 23. kilometru po 18. ořech. Zdržení je tam okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Ano, pojďme se projet, pojďme se podívat také ve čtvrtek v čase oběda na výlet. Jedno z nejmíst na Šumavě podle Tomáše Fíly. Sám jsem teda napnutý jak šandy, kteréže to je. No tak povídej, pojďme to vzít od začátku. Kam si vrazil, Tome? Hezké poledne.
2: Hezké poledne, Robine, zdravím ze Šumavy a všem samozřejmě dobrou chuť k obědu. Tak dneska jsem vyrazil na jedno z nejzajímavějších poutních míst právě tady. A tím je Hausvaldská kaple. Dojel jsem autem do Srní Mechova a odsud jsem se vydal zhruba na 6-kilometrovou procházku. Takovej asi hodinovej, ale opravdu nenáročný výlet podél 200 let starého Vchynicko-Tetovského kanálu. Šel jsem převážně lesem po zpevněné cestě a to převýšení nedosahuje, jak jsem zjistil, ani 90 metrů. V každém případě jsem došel právě až k Hausvaldské kapli a to je místo, které je opředeno řadou legend. Místní voda totiž by měla být zázračná a pokud se v ní omyjeme nebo napijeme, tak bychom se měli uzdravit, můžeme vidět i zjevení a jsou tady i další věci a zázračné působení této vody. První kaple tady byla postavena už v roce 1820 a v roce 1860 ji nahradila větší. No a třetí, ta byla postavena v roce 1902. Jinak toto místo na Šumavě se považuje za Malé Lurdy. Dnes jsou na vyznačené cestě zvýrazněny půdorysy původních kaplí. K ním je ale přivedena voda z pramene, a to právě z toho zázračného, a to v ručně tesaných mantrokách, které jsou uloženy na 59 bludných kamenech, představujících korálky na růženci. Voda dopadá na poslední kámen, který je skleněný a je s otiskem spojených dlaní člověka. Jinak nad ruinami drobné stavby z roku 1902 vznikla dřevěná stříčka z modřínového dřeva se šindelovou střechou. No a pod ní je umístěna 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské. V každém případě ten dnešní výlet je opravdu super. Užívám si to, Šumava je nádherná. Okolí Srní je úžasné, no a jestli ten pramen bude mít ještě ty zázračné účinky, no tak to se mám na co těšit. S dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Tak zatím, ahoj.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás faktoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Je to tak, my jsme připraveni na další pořádnou dávku zpráv a stejně tak je připravena i naše Kačka Vavřínová. Vítej, hezké poledne.
6: Pěkné poledne. Prezident podepsal zákon o znovuzavedení EET. Paliva v Česku dál zdražovala a kolony hlásí z Pražského okruhu směrem k D1. Prezident Petr Pavel dnes podepsal zákon, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Informoval o tom Hrad. Novou verzi už nebude doprovázet nutnost tisknout papírové účtenky. Naproti tomu bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Vláda si od EET slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí a taky dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Paliva v Česku dál zdražila, tempo růstu ale zpomalilo. U benzínu za týden cena stoupla o 7 haléřů na 44 korun a 29 haléřů na litr. Cena nafty rostla o 46 haléřů na 48 korun a 25 haléřů na litr. Podle dat společnosti CCS se ceny benzínu v posledních dnech pohybují na nejvyšších hodnotách od léta 2022, u nafty od letošního dubna. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákoníku práce spravedly odměňování, který vychází z unijní směrnice. Ministr práce Aleš Juchelka k tématům setkání řekl.
7: To dva body. Jak budou vypadat platové tabulky od roku 2027, že budou narovnány, že budou férové, že nebudou začínat pod minimální mzdou, pod minimálním tarifem mzdovým, teda platovým tarifem, pardon, a že samozřejmě to chtějí i na tripartitě tady toto probírat. Takže jsou tam dva body, rozpočet a tady tyto nové férové platové tabulky.
6: Odbory chtějí na tripartitě jednat o růstu platů pro příští rok. Podle Juchelky to není ale náplní dnešního jednání. Potvrdil 36 miliard korun na platy navíc. Španěl Carlos Alcaraz je třetím jistým účastníkem listopadového turnaje mistrů v Turíně. I když nemohl hrát kvůli zraněnému zápěstí více než 4 měsíce, nebude chybět mezi 8 nejlepšími hráči sezóny, stejně jako už dřív kvalifikovaní. Wimbledonský šampion Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev.
4: Frekvence 1.
8: Počasí.
6: Dnes bude polojasno až oblačno, jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách teploměry ukážou maximálně 12.
8: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Komplikace hlásí z Pražského okruhu.
9: Se zdržením musí řidiči počítat na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde kolona je od 23. kilometru po 18. ořech. Zdržení je tam okolo 15 minut. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždí od 10. kilometru Lodinice a zdržení je okolo 30 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Krátce popoledně ladíte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
5: Vždycky, když se vlastně mluví, tak nějak o tom Juchelkovi, který pracuje pro ANO, že jo? Mimo jiné,
6: o ministrovi práce a sociálních věcí.
5: Tak, teď jsem chtěl říct, mimo jiné také, teda ministrovi. Tak si vzpomenu na Meduzu, já se nemůžu pomoct, já jsem to sledoval totiž na střední škole poměrně dost. Byl tam Richard Krajčo a byl tam právě Aleš Juchelka.
6: Jo, taky jsem zaznamenala. Ještě si pamatuju, ale pak přišlo ESO a bylo vymalováno.
5: No, jasně, tak jako Terka Pergnerka, ta tomu nasadila korunu. Já už teď nevím přesně, v jakém časovém období to bylo. Byly to 90. určitě, takže Meduza teda byla asi před tím, že jo. No každopádně, já si úplně vybavuju vždycky, když tam stáli ti dva, Halo, tady Medúza. Pak se ozvalo, hrajem, pak byl nějaký zvuk, du-du-du-du-du-du. A někdo řekl z těch diváků, stop. A oni, ano, a máte písničku Sting, Marona, taky Kygo.
6: Hele, tak jsem to našla. Medúza 1992. No. ESO přišlo teda v roce 1994, no.
5: No tak, tyjo, 2 roky potom to bylo. No, no vidíš, no, tak kdyby náhodou to ministerstvo nějakým způsobem tam padlo Aleši, tak je ta šance pořád se vrátit vlastně k tomu hudebnímu průmyslu, k tomu moderování, klidně i k tomu rádiu, jako. Můžeme se přimluvit, no.
6: No trendy se neptaj, dneska už musíš jedině na TikTok.
5: Jo, hele, nikdo nemá jistotu. Nikdo nemá jistotu. No, tak dokážu si představit, že by nám tady Aleš uváděl prostě písničky a rozdával ty bludišťáky, nebo co to tam rozdávali s tím Richardem. Bylo by to vtipné.
6: To byl zase jiný pořad.
5: Jo, to byl jiný, že jo, tak mi se to motá. No to jsou ty 90. Ale tak nebo onak, takovej sympaťák to byl. No nic, tak hezké poledne, jdeme dál.
6: Dobrou chuť k obědu.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Frekvence 1.
1: Deník jsem odstěval do úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, dvě ukázky k obědu, doufám, že přijdou k chuti. Podíváme se do roku 1979, ale taky do roku 2016. Takže i něco mladšího máme dneska v tom výběru filmového odborníka 257-400-999. Kdo se dovolal? Hezké odpoledne. Kdo tam?
3: Čau, Robine, tady Lukáš.
2: Lukáši, odkud voláš?
3: Momentálně z auta.
2: Udej lokaci.
3: Praha Černý most.
2: Asi na Černáku, dobře. Tak za chviličku, co by dub, než skončí filmový odborník, budeš určitě v Strašnicích?
3: Ne, jedu na druhou stranu.
2: Tak to je škoda, to by si totiž jel kolem nás, kolem rádia. Tak jo, jenom, že jsme si mohli zamávat z okýnka. No nic, tak jo, tak si mávat nebudem, budeme hrát, pouštím ti rovnou první ukázku, která z ní soustředí se takto.
4: Jak dlouho jsi na větrově?
5: Tak, počkej, něco ti ukážu.
4: Maši ti píšou?
5: No, pořád, jezdí.
4: Ač máš tu gumu?
5: Přece na prák, do války, seší máky.
6: Ty kluci by se pořád jenom prali. Ještě je ten tvůj pes tak steklý. Máš ho špatně vychovaného, Tomáši, no teď mě mohl klidně rafnout.
7: Děkuju vám.
5: To je lepý, Toma. Co pak služební pes se s každým kamarádí? Máš takovýma kačinama. A nedolezej.
2: Tak, to je všechno.
3: Tak vzhledem k tomu, že tam zazněl Větrov, tak Indiáni z Větrova?
2: Indiáni z Větrova, dobře si na to šel, ano. Umíš vlastně číst mezi řádky, byla tam nápověda hned v úvodu té ukázky. Ano, Větrov tam zazněl, takže jsi to dal dohromady. Před Větrov si dal jenom Indiány a je to vymalováno. Indiáni z Větrova je československá krásná rodina. Taková podívaná bych řekl z roku 79. Julius Matula režíroval tenhle ten snímek. Mimo jiné třeba i s Michalem Dymkem v hlavní roli a přednedávnem tady Martička v narozeninovém okénku volala právě Michalovi nebo Michalovi Dymekovi, jestli to skloňuji správně, a přála mu k narozeninám. Takže taková vlastně vtipná situace se tady odehrála. Takže tolik k dětské herecké hvězdě, taky se tam teda mimo jiné zahrál i Josef Sommer a Ilja Prachář a tak dále. Pojďme dál, pojďme k dalšímu snímku, který zní takto.
8: Kolik jsi řekl za práci?
9: 200.
8: Když jsi tam byl celý půl dne?
9: Půl hodinky. Krásná práce.
8: To nestačí ani pro ty kočky, co za den prožerou. Až umřu, tak to tady neutáhneš.
9: Třeba umřu dřív než ty.
2: Tak, Lukáši, tušíš alespoň trošku?
3: No tak, jestli jsem dobře slyšel, tak Kubu Koháka.
2: To jsi slyšel naprosto správně.
3: V tom případě instalatér Stuchlovic?
2: Řekněme, že vlastně to je a byl a možná ještě je, kdo ví, nejlevnější instalatér v širokém, dalekém okolí, instalatér Stuchlovic.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Ano, ty jsi filmový odborník, já ti musím zatleskat. Trefaro Černého.
3: No. Tak to, kdybych jel na ty Strašnice, tak mě poplácáš po zádech.
2: No tak to by nebylo jenom mávání. To by nebylo mávání. Jich vyskočil ze studia a řekl bych, ty filmový odborníčku jeden, ty jsi nám dal teda, si zavoláš a hned to tady všechno trefíš. Co si myslíš vůbec o sobě? No tak jo, Lukine, no tak to aspoň sedlo dneska, jako, jak se to říká, jako něco jako něco na hrnec, nebo naopak. To je jedno. Každopádně instalátor Stuchlovic je správná odpověď a předpokládám, že podle Jakuba Koháka jsi to trefil.
3: Jo. Přesně tak.
2: Ano. No tak jo, máš podčepisí, já ti budu hrát to nejlepší z muziky na cestu, ať už máš namířeno kamkoliv, komu to dáme?
3: Asi pro moji zubařku, ať na mě není za chvíli moc zlá.
2: Tam jsem volal asi před 5 minutama, no, vidíš. Chtěl jsem je poprosit, aby na mě nebyla moc zlá. No, hele.
3: Takže jí to vzkazuju a že jsem za chvíli tam.
2: Tak super, tak já doufám, že má naladěnou frekvenci a že poslouchá.
3: Snad jo.
2: Snad jo. Tak ať to dobře dopadne, zuby nebolí, měj se krásně a zase někdy zavolej. Ahoj.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
12: Frekvence 1.
13: To je to nejlepší z muziky.
12: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
13: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: na hubno.
1: Prosím vás, jako furt se na mě všichni obracejí s tady tím a já už vlastně nevím, co mám radit, jako já prostě radím, jako hlavně, abychom se přijmuli, jaký jsme, jo. Třeba já dobře, možná jsem trošku kypřejší, bych řekla, někdo by dokonce řekl tlustá, ale třeba je to tím, že nejsem líná se pořádně nažrat. A to je,
0: tak to
1: je, jako, to je to, pozitivní, rozumíte, musíte v tom vidět tu pozitivní informaci. Jo.
0: No, já taky nejsem líný se nažrat, ale většinou se nažeru až večer a celý den nejím nic a to je asi špatně. Tak chci vědět, jaké s tím máte zkušenosti vy, abych se poučil.
1: Takhle já samozřejmě vím, že se má jíst s mírou, jenže bohužel žádnýho míru neznám, takže je to častěji jako, jo, trošku problematický, ale třeba, já nevím, jsem slyšela, ještě jsem to neskusila teda, takovou údajně čínskou odtučňovací kůru, slyšel jste o tom?
0: Slyšel jsem o různých odtučňovacích kůrách, ale o tohle asi ne.
1: To je čínská odtučovací kůra, kdy jako údajně celý měsíc jíte pouze polévku, ale jídelními hůlkami, že?
0: To je super, tak to by mi pomohlo asi.
1: To by mohlo jít, že? No a potom teda mě jeden kolega radil takovou věc, že by třeba jako na hubnutí mohlo pomoct jako svléknout se do naha, jo? Jako posadit se před zrcadlo a jíst. A teďkon závisí na tom, jak rychle vás tý restaurace vyhoděj.
0: To by mi taky asi fungovalo, no, tohle.
1: No vidíte, tak to zkusíme. Čínu, restauraci a uvidíme, jestli to pomůže. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Si to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O novinkách pražské plynárenské.
5: Už dnes 16.40.
3: Jen na frekvenci 1.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Celný provoz musí řidiči očekávat při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde se v koloně popojíždí od Ostrovači 178. kilometr až po exit 196. Zdržení je tam okolo půl hodiny. A zdržení stále očekávajte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde kolona je od 23. kilometru po 18. ořech. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde jsou řidiči v koloně od 10. kilometru Lodinice a zdržení je tam okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Razer na frekvenci 1. Krásně jsme si zpestřili dnešní čtvrteční odpoledne. Co vy na to? Máme 12:45 odpoledne. Je čtvrtek 17. září. Já vás nechci, když máme to babí léto, nějak obtěžovat s Vánocemi, přátelé. Jen to ne. Já jenom, že na mě před chviličkou vyskočilo video, které mě opravdu pobavilo, a to s jedním Britem, kterému se říká Maniak Vánoc, mimo jiné teda Maniak Vánoc. A to z toho důvodu, že on vlastně ty Vánoce slaví každý den už 33 let. Fakt 33 let každý den. Vánoční hostina, pečený krocán, masové koláčky, jedna láhev šampanského, sklenka sherry, vánoční přání. Pozor, to vánoční přání, to jsem viděl v tom videu, posílá sám sobě. Akorát jde prostě před ten dům, hodí si to do té schránky, to propadne vlastně přes ty dveře k němu do domečku, on si otevře ty dveře a z druhé strany si zase to vánoční přání vezme, rozbalí a jde si ho přečíst. Taky k tomu všemu patří královský vánoční projev. On vlastně povídá v tom videu, které na mě vyskočilo, že na půdě našel staré VHSky s vánočním projevem, jo, s královským vánočním projevem, a to si doma pouští. Jinak vánoční ozdoby má doma, řetězy a tak dále. Každý den už po 33 let. Pan Andy Park se jmenuje. A ten Vánocům doslova do písmene propadl. Přízvisko Mr. Christmas. Pan Vánoce si nezaslouží vlastně nikdo víc než on. No tak já jenom, kdybyste si na internetu chtěli dohledat to video tady s tímhletím chlapíkem, tak to můžete udělat. Stačí, když si tam zadáte prostě člověk, který 33 let v kuse slaví Vánoce, něco takového, to vám najde určitě. Jako je pravda, že včera jsem taky držel v ruce nazdobený vánoční stromeček doma, když jsem šel vlastně do podkroví a hledal jsem nějaké věci, tak já ho tam mám, já ho vlastně jenom docela mě to teď pobavilo, já ho vlastně jenom přenesu, jo, když jsou Vánoce, no tak jdu opatrou níž, dolů vlastně do baráku, tam ho dám na stůl, že jo, a když ty Vánoce skončí, tak ho dám opatrou, víš, za komín, tam ho schovám, ale už nějak to jako neřeším, že bych ho každý rok musel zdobit, ten vánoční stromeček, no, ale nicméně to přízvisko Mr. Christmas patří spíš tady Andymu než mně. No tak já jenom, jestli chcete, mrkněte na to video, pobavíte se, no a pokud ne, laďte frekvenci jedna dál, protože do celé budeme hrát to nejlepší z muziky, mám tady pro vás třeba Lucii nebo Pink.
1: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O novinkách pražské plynárenské.
3: Už dnes 16:40.
1: Jen na frekvenci 1.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: Jejich srdce na frekvenci 1, za chviličku budou zprávy. Budeme hrát taky Jojo Bendy. U nás na frekvenci 1 konkrétně si dáme Karvinou. Ale to bych tady musel najít tu myš od toho počítače a pustit to, přátelé. Protože ta se zasekla a já vám to nemůžu pustit. Nic se neděje. No tak jo, tak už se vrátila zpátky na obrazovku. To je super. Já nevím, co bych vám tady hodinu vyprávil teď. Co? Je to všechno jenom technika, všechno dobře dopadlo, takže Karvinou si dáme určitě celou po zprávách a bude taky Michael Jackson. A samozřejmě mnohem více muziky, třeba hned v úvodu taky Marquez, Shakespeare Sister anebo Krištof.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
7: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Tak ještě jednou hezké odpoledne. Zprávy má Kateřina
10: Vavřínová.
0: Líb bych to neřekl.
10: Jsi se nemohl vzpomenout, co?
0: Ale jo, já bych si vzpomněl. Já už jsem to na názvíku, upřímně.
10: Pohodě.
0: Jo?
10: Jo.
0: Dobrý, tak jo, tak.
10: Tak dobré pojď. Odpoledne. Policie ukončila zásah kvůli bombové výhrušce v Hořovické nemocnici. Psycholožka nedoporučila propustit nejdéle vězněného Čecha a provoz hostne na D1 směrem na Brno. Policisté ukončili zásah kvůli bombové výhrušce v Hořovické nemocnici. Žádnou hrozbu při prohledávání nenašli. Evakuovaní pacienti se postupně vracejí. Policisté na místo dnes vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Psycholožka dnes u soudu v Mostě nedoporučila propuštění nejdéle vězněného Čecha na svobodu. Podle ní zůstává u Zdenka Navrátila porucha osobnosti a nenastal nějaký posun. Nejdéle vězněný Čech si odpykává trest za 2 vraždy. Za mřížemi strávil přes 39 let. Muž žádal o propuštění v minulosti opakovaně. Zase rostou. Ve většině našich krajů můžeme zase vyrážet na houby. Největší šanci máme na severočeských horách, naopak nejméně v jihomoravských nížinách nebo na Vysočině.
11: Letos o prázdninách to bylo s houbami zlé, tvrdí mykologové. Teď ale můžeme vyrazit. A kam? Třeba do Krkonoš, Jezerských i Krušných hor. Naopak nejmenší šance něco najít je právě v Jihomoravském a částečně Zlínském kraji nebo na Českomoravské vrchovině. Ale dobrá zpráva nakonec, tam, kde rostou, rostou i mimo les. Tam najdeme třeba žampiony, bedly, špičky nebo píchavky. A brzo je mají následovat i hřiby. Láďa Jakub, Frekvence 1.
10: A na houby vyražte nejlépe teď o víkendu, protože počasí nabídne typické teploty pro půlku září. Nejpříjemnější bude sobota se slunečnou oblohou a teplotami kolem 23 stupňů. Už v neděli ale dorazí studená fronta, za kterou se výrazně ochladí. Začátek příštího týdne bude chladný, větrný a místy deštivý. Jakub Menšík zahájí páteční duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Lerneru Týnovi. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. A aktuálně nejlepší český motokrosař Julius Mikula vynechá o víkendu kvůli zranění závěrečný závod mistrovství světa v Austrálii. Navzdory absenci obsadí v konečném hodnocení kategorie MX2 téměř jistě 9. místo.
2: Frekvence 1. Počasí.
10: Dnes bude polojasno až oblačno, jen ojediněle s přehánkami. Denní maxima budou mezi 17 až 22 stupni. Na horách teploměry ukážou maximální hodnoty kolem 12.
2: Frekvence 1. Doprava.
10: Popojíždět budete na D1 i Pražském okruhu.
12: Silný provoz musí řidiči očekávat při příjezdu z Brna po dálnici D1, kde se v koloně popojíždí od Ostrova 178 km až po exit 196. Zdržení je tam okolo půl hodiny. A zdržení stále očekávajte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde kolona je od 23. kilometru po 18. ořech. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde jsou řidiči v koloně od 10. kilometru Lodinice a zdržení je tam okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
10: Je 13 hodin, 4 minuty k tomu, posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Tak ještě jedno hezké odpoledne. Já jsem tady vyprávěl mimo jiné o jednom Britovi, který slaví Vánoce už 33 let, nepřetržitě v kuse.
10: Každý den.
0: Každý den.
10: To je můj člověk.
0: Fakt? Ty seš taky takový magor, jo?
10: Jo.
0: No počkej, no tak to je zajímavé, to jsem nevěděl. On sám sobě třeba háže dopisy do schránky.
10: No, tak to je spíš osamělý, než by byl blázen.
0: Přiznej se, děláš to taky? Napíšeš si taky něco a hodíš si to sobě a pak si to vyzvedneš? Zase si to jako vezmeš? Víš, jak mají v Americe ty dveře s tou dírkou, že jo?
10: No vím.
0: No, tak on si tam hodí, pak otevře ty dveře, pak si to vezme na druhé straně, otevře tu obálku a tam si to čte a tak. No tak to neděláš.
10: No, ne. Vlastně, hele, já jsem to psala pod rouškou anonymity, ale nevydařilo se. No vlastně tenhle ten příběh je o mně.
0: Tak je pravdivý nebo ne teda?
10: No píšu si, dneska už jsem si to přečetla dva dopisy. Hezky umím sama sobě napsat.
0: Tak vidíš, no, tak už je to černé na bílém, už je to vlastně takové veřejné přiznání, že jsi magor, ale on si dává k tomu dopisu šampíčko, pouští si VHSky s vánočním projevem, královským vánočním projevem, vyhrabal nějaké VHSky, celý dům si pěkně nazdobí a tak. A je pravda, že já jsem tady našel nějakou retro anketu, kde jsme se vás taky ptali na to zdobení, jak to máte, tak i když máme 17. září, pojďme si tu anketu, pojďme navázat na to téma, pojďme si tu
10: já
0: anketu.
10: Já rozhodně nejsem proti.
0: To mi je. Já si myslím, že budeš u toho tady sedět a budeš to poslouchat, každé slovo.
10: Jo?
0: Třeba se zapojíš ještě do hry. No nic, hele, pojďme si dát to nejlepší z muziky a přejeme hezké odpoledne.
10: A šťastné a veselé.
0: To já pracuji s bláznem.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: hit Stain na frekvenci 1 minutu po čtvrt na 2 odpoledne. No tak ano, přiznávám, je to trošku úchylné téma na 17. září, co vy a vánoční ozdoby, ale když už teda jedeme v tom tématu toho Andyho Britta, který 33 let nepřetržitě opravdu den co den, řekněme každý den v kuse slaví Vánoce, tak si říkám, že na to téma můžeme klidně i navázat, co se týká těch vánočních ozdob, protože on je miluje a vlastně celoročně je má na svém domě, má je vlastně všude okolo. No, co si budem, je to trošku blázen. No, ale jak to máte vy, tak i na to jste mimo jiné odpovídali v jedné takové, řekněme, retro anketě.
1: Zdobíme okna jenom, protože máme malé děti a to se mi líbí, ale nelíbí se mi třeba u sousedů, mají ozdobenou celou pergolu a je to jak v nějakém obchodě velkým blikající.
2: Nesnáším, když to bliká. Červená, zelená, modrá, je to všechno přes sebe a úplně se mi z toho zvedá žaludek. Takže jenom když má jednu barvu žlutou, tak to jední usnesu.
1: No, někdy mám pocit, že už je to trošku moc, že už trošku si hrajeme na Ameriku a že těch světel je takhle hodně a že to může narušovat i jako nějaký přirození spaní a když vám to svítí vedle, když tam bydlíte, jako soused u nás třeba v listopadu už jako si tam dal soba na střechu, takže něco takového, no, decentně, všeho s mírou.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl

0: To nejlepší z muziky, tohle Michael Jackson, krásně zpestřil čtvrteční odpoledne, minutu po půl druhé teda, abych byl úplně přesný, tady u nás na frekvenci 1, tak v Mnichově v sobotu začíná Oktoberfest, tuplák piva vyjde na více než 360 korun, více se k tomu řekneme už za malou chvíli, do té doby Karvina, Jojo Bendi, jak jsem sliboval, taky Kejnan, ale Farben, a stejně tak se aktuálně podíváme na dopravu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Z opatrnosti prožijte na dálnici D1, kde na 228. kilometru ve směru na Ostravu se došetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A opatrně také na D1, kde na 178. kilometru u Ostrovačic se srazily 4 osobní vozidla a blokují levý jízdní pruh. Na vozovce je pohyb osob, včetně dětí, a zdržení je tam okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.

0: Jojo Benda Karviná, to nejlepší z muziky, řekl bych, tohle byl opravdu takový trefný hudební pozdrav do nebe za bratry Tesaříkovými. Můžeme tím pozdravit jak Vladimíra, tak vlastně taky, teď už bohužel Richarda, jehož pohřeb proběhl, pokud se nepletu, je to asi jeden den zpátky, plus minus. Teď to tady na mě zrovna vyskočilo. Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni, a je to vlastně opravdu 16. září. Takže to bylo všechno aktuálně vlastně včera ve strašnickém krematoriu proběhlo. Takže to berme jako takový opravdu trefný hudební pozdrav tam nahoru do nebe. Ať se tam mají hezky. No nic, já jsem ale tady o to vůbec nechtěl povídat. Já jsem chtěl povídat o Oktoberfestu, protože v Mnichově startuje už, pokud se nepletu, 191. ročník pivních slavností. První sud narazí tradičně v poledne, a to primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude zástupce strany zelených. Každopádně více nám k tomu může říct zpravodaj Jaromír Mrhal.
1: Do 4. října podle pořadatelů dorazí na Oktoberfest více než 6 milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů, včetně těch z Česka. Konkrétní poznatky o ohrožení pro návštěvníky ale bavorská policie nemá. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun.
0: Tak se nachystejte, parkaček to stát bude, v případě, že by se tam teda někdo z vás chystal. Já jsem se chtěl zaměřit tak trošku ještě na minulost, co se týká Oktoberfestu, protože to mě zaujalo, to je velmi zajímavé. Počátek festivalu spadá do října roku 1810, kdy po svatbě uspořádali konkrétně bavorský korunní princ Ludvík a taky jeho manželka Tereza pro obyvatele království na louce za Mnichovem takovou slavnost s konským dostihem. A ta akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost. Svůj název si udržela i potom, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. No vidíte, jaká krásná a vlastně pravidelná akce z toho vznikla, Oktoberfest. Takže tolik. Bude velká sláva během víkendu, takže ještě jednou, jestli se chystáte, určitě si připravte nějaké ty korunky navíc a užijte si to.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
4: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
5: Tak to už, co to je? Prozraďte to.
2: No nemůžem.
5: No to pošuškejte do telefonu.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Jako nechci ti, Palo, do toho nějak kecat, ale máme problém od včerejška, takže to udělám. Tohle je Palo Habera, tohle je kapela Tým, za to všetko láska můžeš ty a Frekvence 1. Tak.
1: Máme problém?
0: No, jaký problém já mám máme? Spíš problém, Palo to asi neví. Sledoval jsem Superstar a dal Golden Ticket slečně, která zpívala tak, že mi to trhalo uši.
1: Nelíbilo se ti to?
0: Ne, nikomu.
1: Ale tak třeba v ní vidí potenciál, víš co?
0: Ne, nemůže.
1: Víš, co dělá stres? Jako stres ti úplně zabije všechno, že jo?
2: No jasně.
0: Takže, Palo, ty komentáře vlastně negativní jsou ode mne. A
1: ty hejty
0: na sociálních sítích a já čekám
2: Robin
0: na odpověď.
2: Serva.
0: Já čekám na odpověď stále, já jsem ho tam označil, Pala.
2: Hele,
1: Robine, a ti nezablokovali ten.
2: Robine, žijeme v době, kdy zpívat může každý, když má zvukař dost času.
0: To je pravda, i já jsem měl kapelu.
2: No.
0: Ano.
2: Vidíš.
0: Těm se to vysvětluje.
1: Vidíš to. No.
2: Zvukař neměl čas, co?
1: Tak zdravíme Pala a jo. Na tebe se těšíme zítra.
0: Odepiš.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
10: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Se zprávami Káťa Vavřínová, hezké odpoledne.
11: Pěkné odpoledne. Zemědělci letos přijdou o miliardy. Dvě exploze ve Frankfurtu poničily bar a kavárnu. Policie zadržela podezřelého a pozor dejte na nehodu na D1 u Ostrovačic. Zemědělství letos přijde o skoro 26 miliard korun na tržbách. Odhaduje to Agrární komora České republiky. Škody tak budou zřejmě o 6 miliard vyšší, než odhadovala původně. Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory, k tomu Frekvenci 1 řekla.
12: Zemědělce zatáhlo sucho, mimořádně vysoké teploty i jarní mrazy. Zároveň se potýkají s nízkými výkupními cenami a vysokými náklady. Největší dopady vidíme u obilovin, olejnin, krmných plodin, ovoce nebo také cukrové řepy. Tento stav se podepsal i na ekonomice chovu hospodářských zvířat, především mléka a prasat, protože kvůli suchu podražila také krmiva. Jednáme s ministerstvem zemědělství o podpoře, která pomůže zemědělcům tuto situaci zvládnout a udržet domácí produkce potravin.
11: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a zástupci vlády probrali návrh rozpočtu na příští rok. K platům se vrátí až po pondělním projednání předlohy vládou, uvedl ministr práce Aleš Juchelka. Odborový předák Josef Středula po jednání tripartity řekl.
13: Také jsme upozornili, že pokud chceme dosáhnout růstu hrubého domácího produktu, tak nesmíme přicházet s některými nápady, které to mohou podseknout. Jako je například snížení podpory v nezaměstnanosti, o kterém se hovoří, nebo znovu zavedení karenční doby, kdy jsme byli ujištěni, že po dnešním jednání nebude k němu přistoupeno.
11: Středula čeká, že se v pondělí dozví termín jednání s vládou o platech. Ocenil odložení debaty o neproplácení nemocenské v prvních 3 dnech nemoci. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes časně ráno dvě exploze poničily kavárnu a bar. Šlo zřejmě o výbušná zařízení, píší tamní média. Podle místních nebyl nikdo zraněn a policie zadržela jednoho podezřelého. Podobné incidenty se ve Frankfurtu staly i v předchozích dnech. Jen pár dnů po zisku deblového titulu z US Open s Kateřinou Siniakovou musela Taylor Townsendová náhle opustit turnaj WTA. V Mexiku měla nastoupit ve středu k zápasu druhého kola dvouhry proti Ukrajince Martě Kostyukové, ale vzkázala, že ji čeká urgentní operace. Její prohlášení citovali organizátoři na Instagramu. Konkrétnější americká tenistka nebyla.
10: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Dnes máme polojasnou až oblačnou oblohu, naměříme teploty do 22 stupňů, zítra bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně objeví déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů.
4: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Komplikace hlásí z D1.
14: Z opatrnosti projíždíte na dálnici D1, kde na 228. kilometru ve směru na Ostravu se došetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A opatrně také na D1 na 178. kilometru u Ostrovačic se srazily 4 osobní vozidla a blokují levý jízdní pruh. Na vozovce je pohyb osob, včetně dětí, a zdržení je tam okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
11: Po zprávách posloucháte Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
1: A my vás zdravíme, přátelé. 17. září máme, Naděždy mají svátek, tak všem Naděždám všechno nejlepší.
2: Znám jednu Naděždu.
1: Ano.
2: Byla to svého času editorka v jednom internetovém, ne magazínu, ale to byl normálně internetový zpravodajský portál a všichni se jí báli.
1: Jo, byla to Symetrika, jo?
2: No, Symetrika nebyla, ona byla hrozně fajn, ale vždycky se objevila za někým, kdo něco dělal, a poznalo se to podle toho, že cinkala ta lžička o ten hrneček, kde si míchala kafe. A vždycky se do toho tichá cinkání ozvalo jenom, co děláš.
1: No, já si pamatuju, nebo kolegové vyprávěli, že když ještě šéfovala Frekvenci 1 Barbora Tachecí,
2: ano,
1: tak vždycky, když se objevilo, nebo když zaslechli klapání těch podpatků po té chodbě, tak všichni jako zbystřili, protože šla prostě Bára Tachecí, že jo?
2: Biludiční neuroza,
1: no,
2: jo?
1: No, no, no. Bacha, šéfová, vy mě tady porna!
10: Jana Knížková a Vojta Eflér.

0: tohle je nádhera. Coldplay a Clocks na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut. Hezké odpoledne přejeme. Sleduješ tu reality show Zrádci nebo ne? Viděla jsi to někdy?
1: Viděla jsem pár dílů.
0: No.
1: A vlastně mě to docela bavilo, ale vzhledem k tomu, že jsem to jako nesledovala nějak kontinuálně, tak jsem tomu jako úplně nepropadla.
0: Jasně, protože včera začala třetí řada, teda alespoň v předpremiéře na té placené službě.
1: No a pozor, já jsem si teda, jako když už mluvíš o těch Zrádcích, tak než se dostaneš k tématu, jenom dneska mě zaujal článek, včera bylo, že o nějaký jako zahájení. A dorazila tam jedna z těch účastnic a měla na sobě šaty. Aha. Neviděl si to. Měla na sobě, představte si, odvážný outfit, kdy jí umělé ruce držely prsa a byly to ruce mrtvoly.
0: Tak to jsem neviděl.
1: Ale tak na to
0: mrtvý ruce na prsou jsem neviděl.
1: A říkala jsem si, že by to vůbec jako nebylo špatný, kdyby se to chytlo, jo, tak víš, jako že vlastně není nic lepšího, než když někdo drží prsa, že jo.
0: Zvoná živá podprsenka. Ještě v tom případě spíš mrtvá podprsenka.
1: Tohle je teda dost mrtvá. Jako vypadá to hrozně. Koukala jsem ten internet na ty obrázky a jako je to fakt brutální. No ale zaujalo.
0: No ono to vůbec jako bylo takový hodně temný, ten opening těch Zrádců, že ano. A mě na tom fascinuje spíš jiná věc, že už teď se prodávají vstupenky na finále Zrádců.
1: Aha.
0: A to bude 2. prosince.
1: Někde v kinech?
0: Ne, bude to v O2 aréně.
1: Fakt, jo.
0: Tam normálně diváci si můžou koupit vstupenku, bude tam 3hodinová show a k tomu bude ještě promítání posledního dílu Zrádců. A pozor, vstupenky nejlevnější 990 korun a nejdražší 50 tisíc.
1: 50 tisíc.
0: 50 tisíc korun za vstupenku na finále Zrádců v O2 aréně.
1: Tak to budeme sledovat, jak moc velký zájem o to je.
0: No mně to přijde vlastně jako, že to je nějaký nový popkulturní fenomén. Já jsem teda totiž neviděl ani jeden díl, jenom ukázky na sociálních sítích.
1: Hele, fenomén už bylo to, když myslím, že je ta předchozí série udělala to, že vlastně poslední díl byl vysílený v kinech a lidi to mohli trávit společně, že jo?
0: Prostě, no jasně,
1: jako v bijáku, než to teda šlo do televize. A o to byl zájem velký. Tak možná to posunuli jako do O2 arény. No, hele, těžko říct, no. Jako, já myslím, že zájemců je hodně, nebo respektive těch, co si to oblíbili, tady tu reality show.
0: No hlavně, jako se Zrádci začíná sezóna Vojty Kotka, že jo? To jsem včera viděl aktualizovaný kalendář, že máme nový 4roční období. Jaro, léto, Kotek, zima.
1: Já to nějak nechápu, to. Jakože ten Kotek je takovej to,
0: no,
1: tady třeba naši kolegyně má Kotka jako pozadí na monitoru.
0: Vlastně něco má.
1: No jeho pozadí tam má.

0: Když už jsme před chviličkou mluvili o pořadu, televizním pořadu, tak zůstaneme u televizních obrazovek, a to u AZ Quizu. AZ Quiz na začátku příštího roku oslaví 30 let.
1: To je fenomén, ale pozor.
0: Já jsem slyšela rozhovor s Alešem Zbořilem.
1: Aha.
0: Bylo to hrozně zajímavý, protože mě vždycky jako třeba zajímalo, jestli ten člověk, který to takhle dlouho moderuje, jestli třeba jestli si z toho opravdu odnáší jako odpovědi na ty otázky, jestli si připadá třeba chytřejší, prozradil, že spoustu věcí samozřejmě nepamatuje, že jo.
1: Jasně. Mimochodem, promiň, je to ten rozhovor, ve kterém on říkal, že je mu občas těch soutěžících líto, že jedou z Teplic a za 3 minuty opouštějí studio, protože prohráli?
0: Ne.
1: Tak těch rozhovorů s nimi asi
0: jo,
1: víc.
0: Jo, to je jasný,
1: chvíli,
0: jo, tak no, 30 no, let AZ Quizu, to se oslaví, no, že jo. Soutěžících prejmají na 6 let dopředu.
1: Jakože se lidi takhle hromadně hlásí.
0: Takhle velký zájem je o to být v AZ Quizu. A přitom tam jako ty výhry nejsou nějaký přehršlý, že jo? Jako, no, co tam vyhráváš? Tam
1: třeba 2,5 tisíce vyhraješ, no, jako
0: no,
1: třeba.
0: No, jo. A k tomu třeba, nevím, předplatný National Geographic, nebo co to tam by je.
1: No, to je super přece.
0: Jako to jo, ale tak když to porovnáš jako s jinýma soutěžima. No, hele, 30 let, jako opravdu fenomén. Padly tam otázky ohledně otázek, které vznikají. Tak prej ty otázky určitě netvoří umělá inteligence. Což jsem si jako říkala, že vlastně v dnešní době tohle mohlo být snazší, ale pej to tak není. Je to strašně těžký. On sám si prý vyzkoušel některé ty otázky jako vymýšlet.
1: Aha.
0: No a není to samozřejmě nic jednoduchého. Takže 30 let AZ Quizu.
1: Je, ale ruku na srdce.
0: Kdo to kdy neviděl?
1: Kdo to kdy neviděl? No. A komu se to kdy nelíbilo? Mně to vlastně přišlo vždycky hrozně fajn.
0: Mně to taky vždycky přišlo fajn. A víš co? Je to samozřejmě o štěstí, že? No. Přijde tam člověk, podle mě nemusí být ani jako extra chytrej a má štěstí na otázky prostě. No. A nevím, co si dá běžný jídlo k řízku. No to je blbost. K svíčkový. Prostě chápeš, úplně
1: jedno. A nebo co je zkrátka TNT, že?
0: No jasně, jako, úplně no, primitivní otázky. A pak tam přijde někdo, kdo je jako opravdu chytrej, ale má tam opravdu tak zapeklitý otázky, na který byste odpovědi hledal někde v encyklopedii a on odjíždí prostě s prázdnou.
1: No, mně to vlastně taky přišlo takový jako hodně o náhodě. Představ si, že tam přijde opravdu jako bedna člověk.
0: A dostane tyhle ty otázky.
1: Dostane otázku, jak se za Svobodna jmenovala Cameron Diaz, že jo? To, tak.
0: Ona se nějak nemenovala.
1: No právě.
2: Chcete ještě víc Jana Krause? Dáme vám ho celých 60 minut. Výjimečná hodina s Janem Krausem a blondýnou na frekvenci 1.
3: Takže Honzo, tak já se teda nebudu ptát. Tak by se mohli ptát posluchači, ne?
4: Ano, 22. nebo kdy, že jo? Že bysme od 14.
3: Jo, ve 14, že by zavolali.
4: Ve 14 hodin budeme na hodinu k dispozici a těšíme se, že někdo z vás se bude chtít na něco zeptat, my mu živě odpovíme.
3: Kraus a blondýna na frekvenci 1, můžete se ptát už teď.
2: Jan Kraus a blondýna.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: malých misí při mezinárodních organizacích. Naopak podepsal zákon o znovu zavedení EET a stavební zákon. Česko bude příští rok předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Oznámilo to dnes na síti X ministerstvo zahraničí. Bude to poprvé v historii České republiky. Hostem presklubu bude dnes v 18 hodin analytik Czech News Center Petr Dimon. Romana Navarová si s ním bude povídat o nejnovějším vývoji v bitcoinové aféře, která stála křeslo bývalého ministra spravedlnosti. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Stále dejte pozor na D1.
2: Dopravní nehoda 4 osobních vozidel se stále došetřuje na dálnici D1 u Ostrova či na 178,5 km ve směru na Brno. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a očekávejte zdržení okolo 20 minut. A dopravní nehoda 2 osobních vozidel komplikuje také provoz na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové na 56. kilometru. V místě dopravní nehody je kolona a zdržení je okolo půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Za chvilku to bude o příbězích tady na Frekvenci 1. Budeme nabízet jeden buď pravdivý nebo smyšlený.
4: Ano, a dneska to bude o prasátku.
3: Jo, no. To se těšíme.
4: Včera jsme měli divočáka, dneska budeme mít normální prasátko.
3: Já jsem dávala důkaz normálně na sociální sítě, abyste tomu věřili, že opravdu jako prasátka se teď činí.
4: Já jsem to viděl,
3: A je to fakt šílený.
4: Vypadá, jak když někdo vorá pole. Jako to
3: je. Blbý je, vlastně, ono je to jako samozřejmě nevzhledný, ale jak ten náš pes se strašně rád koupe, tak vždycky, když vyběhla z té řeky, tak šla po té louce a šli jsme domů, byla relativně čistá, že jo? A teď, jak je to tam celý zvoraný, tak co si myslíš, že se stane?
4: Bahenní lázně, no.
3: No jasně, no se obalí a no prostě to není dobrý.

0: a územní spor, prosím pěkně. Jedná se o ostrov, který kdysi před zhruba tak, pokud dobře počítám, 300 lety, byl sporným územím mezi Spojenými státy a Velkou Británií. Mm-hmm. Ten ostrov se jmenuje San Juan Island mezi státem Washington a Britskou Kolumbií. No a žili tam jak Američané, tak Britové. No jeden Američan tam pěstoval brambory. A na ty brambory mu chodilo prase od britského souseda. A jednou to Američan...
1: Hello!
0: No, tak Američan řekl hello, jo. A britský prase jenom... A už jelo, jo? Jenomže Američanovi s britským prasátkem došla trpělivost, tak vzal flintu a zastřelil ho.
1: To je smutné.
0: Co se nestalo? Britové chtěli toho Američana zatknout. Američané se dozvěděli, že Britové chtějí zatknout amerického občana na území, které považovali za své. Tak se na ostrov poslali vojáci. A teď pozor, 64 amerických vojáků, Britové tam poslali námořní síly, připlula tam britská válečná loď, později další dvě lodě, dohromady se skupinou Royal Marines a v jednu chvíli tam britská strana měla téměř 2000 mariňáků kvůli jednomu zastřelenému praseti.
1: To je prostě blábol. To se za mě nestalo.
0: Tak schválně.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Stalo.
1: Stalo, jo.
0: Ano, ano. Souboj o zabití prasete, které chodilo Američanovi na brambory, skoro vyvolal válku mezi velmocemi. Bylo to teda na konci 19. století. A nakonec to musel rozhodnout tehdejší německý císař Vilém I., protože ho ty obě dvě strany nechtěli tu válku, tak ho požádali o arbitráž. A ten ostrov připojil ke Spojeným státům.
1: To se fakt stalo.
0: To se fakt stalo. Tady vidíte, kvůli čemu vznikají války.
1: No.
0: Vždycky za to může nějaký prase.
1: Kus flákoty.

0: Kapela No Name teď odchází, proto aby přišel Honza Dědek.
1: A Honza Dědek pro nás má opět 7 faktů o jedné světoznámé písně, je to teda nádhera od Annie Lennox.
0: To jo, to je opravdu jako balzám, pohlazení po duši. No a jak tahle písnička vznikala a jaké zajímavosti k ní zjistil, to se dozvíme.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Eurythmics. To bylo slavné britské duo, které tvořili Dave Stewart a Annie Lennox. V roce 1990 se jejich cesty rozešly. A jakkoliv si nebyla jistá, jak to sama zvládne, vydala se Annie Lennox o 2 roky později na solovou dráhu a vstoupila na ní svým vůbec nejúspěšnějším singlem. Tomu se říká antré.
2: Zaprvé.
4: Annie Lennox dodnes tvrdí, že neměla tušení, kam po rozpadu Eurythmics hudebně směřovat. Nicméně tuhle písničku prý napsala za pouhých 10 minut.
3: Za druhé.
4: Bylo jí tehdy 37 let a údajně do ní vložila všechen svůj strach ze stárnutí, jaký jen může pociťovat popová zpěvačka. V případě, že by u publika propadla, byla prý připravena věnovat se filmové hudbě.
2: Za třetí.
4: Život jí tehdy nadělil hned několik podnětů k napsání téhle dnes už kultovní písničky. Stala se matkou, zemřel jí otec a opustil jí hudební partner. Není divu, že si kladla otázku, proč.
3: Za čtvrté.
4: Na singlu vyšla písnička Why v březnu 1992 jako předzvěst vydání jejího prvního solového alba Diva. Why se stalo nejhranější skladbou na evropských rádích. V Británii vyšplhlo na 5. příčku, zatímco album dosáhlo ve Spojeném království až na 1. místo.
2: Za páté.
4: Annie Lennox za písničku Why získala prestižní britskou cenu Ivora Novella za nejlepší hudbu a text a klip k ní v témže roce MTV vyhlásila nejlepším ženským videoklipem roku.
3: Za šesté.
4: Loni v září zpívala Annie Lennox písničku Why s pozměněným textem na koncertě Together for Palestine, streamovaném z londýnské Wembley arény do celého světa, během kterého se podařilo pro palestinské humanitární skupiny vybrat víc než 1,5 milionu liber.
2: A konečně za sedmé.
4: A nebylo to zdaleka poprvé, co se Annie Lennox angažovala politicky. Už v minulosti bojovala za práva žen, snažila se šířit povědomí o AIDS, byla zastánkyní ekologických opatření a brojila proti válce v Iráku. Takže si postupem času vysloužila přezdívku nejvytrvalejší popová aktivistka. No a tady máme teď na Frekvenci 1. Annie Lennox a Why z roku 1992.

0: skvělé doporučení na výlet.
1: Tomáš Fíla je náš vrchní doporučovatel, který vám vždycky umí doporučit tu správnou destinaci.
0: Není tam toho doporučení málo.
1: Doporučujeme poslouchat Tomáše Fílu právě teď, protože i dneska na výlet vyrazil.
0: Ano, tak co nám doporučuješ? Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Tak dnes vás vezmu na Šumavu na Hauswaldskou kapli. To je jedno z nejzajímavějších poutních míst na Šumavě. Zaparkoval jsem v Srní Mechově a odsud jsem se vydal podél 200 let starého Vchynicko-Tetovského kanálu až k Hauswaldské kapli. Ta je obsedená řadou legend. Je tady pramen, který vede v ručně tesaných vantrokách a je veden přes 59 bludných kamenů, které připomínají korálky na růženci. Pravdou je, že ten poslední kámen, na který tato zázračná voda dopadá, je skleněný blok s otiskem spojených dlaní a působí to trochu mysticky. Jinak kdo se z pramene napije, ten by se měl uzdravit a nebo by mohl mít i zjevení. Já jsem žádné zjevení neměl, ale musím říct, že opláchnutí to opravdu bylo příjemné. No a v každém případě dnes se tady nachází i 160-centimetrová socha Panny Marie Lurdské. No nenadarmo se tomuto místu také přezdívá Šumavské malé Lurdy. V každém případě výlet je to parádní. Zvládnete ho hravě i s dětmi a doporučuji vzít si sebou kolo. Na těch 6 kilometrech to převýšení nedělá ani 90 metrů. Takže opravdu pohodový výlet krásnou přírodou. No a s dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Tak ahoj.

0: Káťa Forever, za chvilku zprávy.
1: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
2: 19. a 20. září.
1: Největší filmový svátek roku.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Slova Káťa Vavřínová, hezké odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Centrální banka nechala úrokové sazby bez změny. Vládní koalice se dohodla na návrhu státního rozpočtu na příští rok a komplikace hlásí z D1 a Pražského okruhu. Bankovní rada České národní banky i po dnešním jednání nechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou stabilní, přestože centrální banky eurozóny i Spojených států v září přistoupily ke zpřísnění měnové politiky. Lídři ANO, SPD a motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok, řekl to šéf motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard by podle Macinky měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku. Do schváleného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek, zatím zůstává ve vězení. Okresní soud v Mostě o návrhu na podmíněné propuštění nerozhodl. Soud bude pokračovat na podzim. Za mřížemi ve věznici Bělušice je doživotně odsouzený dvojnásobný vrah přes 39 let.
9: Psycholožka věznice dnes u soudu v Mostě nedoporučila propuštění 65-letého muže na svobodu. Muž žádal o propuštění v minulosti už opakovaně. Navrátil vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištních důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl ale popraven díky změně režimu v listopadu 89, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí. Láďa Jakub, Frekvence 1.
8: Fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu San Žilvás do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech ve 21 hodin.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
8: Máme polojasno až oblačno, naměříme teploty do 22 stupňů, zítra bude také polojasno až oblačno, během dne se ale lokálně objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Komplikace hlásí D1 a Pražský okruh.
11: Dopravní nehoda se došetřuje na Pražském okruhu ve směru Gruzini na 79,5 kilometru u Jesenice. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A se zdržením okolo 20 minut musí řidiči počítat na dálnici D1 ve směru na Brno, kde kolona je od 14. kilometru Velké Popovice až po Mirošovice 21. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na Mostě Šmejkalka. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Po zprávách pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem.
0: 3:15. Děkujeme, Káťo, za zprávy.
7: Pojď se k tomu vrátit. Já bych se k tomu vrátila. My jsme totiž tady během těch zpráv řešili tu zprávu ohledně toho nejdéle vězněného Čecha.
0: Ano, ano. No, to je právě to, co mě jako... Ďábel je v detailu, že jo? To, že se ve vězení odsouzený muž nechce jmenovat Vocásek, chápu. Ale že si dá jméno Navrátil.
7: A ono to nevíde.
0: Tady je přání otec myšlenky, jakože jo.
7: Má naději prostě, no. 39 let.
0: No, to je
7: Víte si, že se po 39 letech objevíte zpátky tady na tom světě. Všechno je jinak, že?
0: No jasně.
7: Lidi se jinak oblíkají, oni i jinak mluvějí, že jo? Prostě. Používají se úplně jiný technologie. Já si myslím, že třeba... Já nevím,
0: a myslíš,
7: vlastně,
0: že to jako
7: jestli...
0: do toho vězení neproniká ten vnější svět?
7: Myslíš, že sociální sítě tam proniknou?
0: No já nevím, jestli. Jestli mají třeba dovolený jako telefon jednou denně na hodinu jako
7: Hele,
0: děti.
7: Hele, telefon asi jo, telefon si myslím, že jo. Dokonce jsem někde četla nebo slyšela nějaký rozhovor, že oni mají možnost asi, ale ne všichni, no. třeba mít jako kontakt se ženou. No, v nějakém intervalu.
0: To jsou takové speciální místnosti, no. No, jako, no, že no. třeba jednou za měsíc na hodinu tam můžete se
7: hrát šachy třeba.
0: Se svou ženou třeba
7: hrát si na rybu.
0: Probrat se, nebo potřeba udělat.
7: Proč na rybu? No mlčete. Ne, ale jako jestli mají přístup k sociálním sítím, jestli třeba můžou používat, já nevím, umělou inteligenci. Jako, mě by to vlastně docela zajímalo. Ono dost záleží asi, jaký je to typ vězení.
0: No a teďko zcela vážně, jo. Jako, pokud nás třeba posloucháte nějací dozorci nebo lidé, kteří pracujete ve věznicích, asi je jasný, že spoustu věcí nemůžete veřejně říct, jo. Ale jestli tam prostě ten venkovní svět jako proniká k těm, kteří jsou odsouzeni na dlouho.
7: No, to by nás zajímalo, tyjo, dejte nám vědět, protože to jsou takový jako interní informace, to nemáš šanci se dozvědět jinak, než si půjdeš se nechat zavřít. A to asi kvůli tomu dělat nebudu.
0: Tak jako zase na druhou stranu říct, hele, já si to jdu vyzkoušet, za 20 let jsem doma.
7: Ty jo, no to nechceš.
0: To ne, no.
7: Dejte nám vědět, jestliže máme mezi našimi posluchači někoho, kdo o tom má co říct.
0: Ano, můžete nám napsat na Facebook Frekvence 1 SMS-ku na 736-300-444 anebo na Instagram samozřejmě. Jana Knížková.

0: Aerosmith na frekvenci. Nabudeme proplácet účtenku a vracet peníze.
1: A komu dneska zavoláme?
0: Dneska voláme Jitce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak Jitka dneska.
0: A voláme do Trutnova.
1: Do Trutnova. Takže Krkonoše. Turnov jsou Jizerky a Trutnov jsou Krkonoše.
0: No a budeme proplácet hezkou věc. Nebo hezkou. Takhle ona, Jitka, udělala hezkou věc.
1: Jo.
0: Ale mohla by nám to vzít.
1: No. Stalo jí to peníze. Prost. Dobrý den, Jitko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jasně.
0: My vás moc zdravíme. Už jsem tady zdravá. Chtěla trošku naťuknout, za co jste utrácela, ale vy nám to určitě řeknete sama.
1: Tak povídejte.
4: Tak teď ale opravdu upřímně nevím, já to utrácím.
0: Vy jste podpořila jednu firmu, která má za sebou takovou docela nepříjemnou věc.
4: Vasky.
0: Vy jste si koupila barefootový boty.
4: Jo, výjimečně. No. Já na ty barefooty nejsem.
0: A chtěla jste je podpořit.
4: A zkusila jsem to.
1: Jo, a to je ta firma, co jim to vyhořilo v tom Zlíně, že jo, pokud se nevím.
4: Ano, ano.
1: Takže jste podpořila českou značku, což je skvělý samozřejmě. Jak se vám chodí v barefootech?
4: Úplně úžasně.
1: Jo?
0: Fakt? Doporučila byste to,
4: jsou úplně nádherný. A mám černý a uvažuju, že si koupím ještě hnědý.
1: Jo.
0: A počkejte, a je to jako co? Je to teniska? Nebo co to je za botu?
4: Ne, jsou to žabky.
0: Ty jo.
1: To je dobrý.
0: Barefootový žabka. A není vám zima v žabkách teď?
4: teď je nemám teda.
1: Ne, ale vy jste z Trutnova, že jo? A chodíte v nich ano, jako ano. Po městě? Nebo vyrazíte občas ano. Třeba někam na kopec? Tam to máte hned, že jo? I kdybyste si vyšla platenský areál v Mladých Bukách.
4: Jako tak šla bych v nich i v žabkách, kdyby bylo teplo.
0: Fakt, jo. Jo. A máte zkušenost s těma barefootovýma botama předtím, než jste si pořídila tyhle?
4: Ne, takže vůbec žádný právě. Tak jsem to zkusila, říkám, tak když potřebujou, tak to zkusím, protože už nepotřebuju ty žabky, že jo, ale zkusila jsem to.
0: Jo, tak to jste nám teď jako vlastně potvrdila něco, co já teda, po čem jsem já nebyla úplně přesvědčená.
1: A to je, že
0: ty barefootový boty, že jsou jako takhle ideální.
1: No ale pozor, jako já jsem se o tom nedávno bavil s mojí mamkou, protože moje mamka si je pořídila taky. A to je taky, jako ne, že by byla turistka, ale má pejska, chodí venčet pejska. A já jsem jí říkal, jak se ti v tom chodí? A mamka říkala, musela jsem si zvyknout, ale už bych si jiný boty nepořídila teď.
4: Jo, a přesně, toho jsem se bála, že pak ty boty, co mám doma, že už nebudu nosit, ale tak proto jsem zatím šla do žabek jenom.
0: Jasně, no, protože jako asi v říjnu žabky tak. A okurt v Trutnově.
1: Tak, kolik přesně. Vám pošleme? Kolik ty botky stály?
0: Nebudeme vás trápit.
4: Myslím, že byly ve slově 14,99.
0: Stály i s poštovným 1548 korun. Vám frekvence jedna vrátí.
4: Ježi, děkuju moc.
0: Nemáte zač. Gratulujeme.
1: Tak ať se vám dobře chodí a hnědý, ať dorazí v pořádku.
0: A mějte se krásně.
4: Děkuju.
0: A mějte se hezky. Naslyšenou.
4: Naschledanou.

0: Spice Girls na frekvenci 1 za 10 minut půl čtvrté.
1: Když už jsme se bavili o botech, pojďme si dát příběh o člověku, který chodí bez bot. Je to zpráva ze včerejška, možná jste ji četli, nebo aha, možná už o tom kolegové mluvili, ale je to o člověku, který bez bot kráčel celý rok v kuse.
0: Bez klobouku, bos.
1: Natloukl si nos.
0: Prošel
1: celou Evropu. Aha. Nenatloukl. Dokonce svůj výkon chce nechat zapsat jako světový rekord.
0: Jakože šel bosky takovou dálku. Jo?
1: Za nejdelší cestu na boso. Celou trasu dlouhou 6805,83 kilometrů absolvoval bez bot. Bez bot.
0: Ale pozor, jako, takhle, já si myslím, že ta noha jako časem otupí. Jo?
1: Že tu podrážku ve finále máš.
0: Že vlastně se vám tam místo jako klasické kůže udělá něco jako rohovina, jo. Ale já jsem se o tom bavil nedávno a myslím si, že to byl režisér Petr Vachler. Ano, Petr Vachler, on taky chodí bos. Všude. Tak jsem se s ním bavil, jako že chápu, že člověk chodí bos třeba po louce.
1: Nebo po polních cestách.
0: Nebo po polních cestách.
1: Nebo po lesních cestách.
0: No, to je vlastně jako i příjemný svým způsobem.
1: Ale v té Praze
0: ale
1: třeba
0: po Praze, kor v létě, že jo, když je tady mezi těma barákama 50 stupňů. A on mi na to říkal, že když člověk se pohybuje po městě, tak je potřeba si jako vybírat trasu.
1: Jasně, chodí parkama.
0: Parkama a jako na chodníku dávat pozor, kam a na co šlape, že jo? Protože chodník není úplně nejčistší prostředí, že?
1: A tak to je zase přináší štěstí, že jo? Co říká?
0: Já nevím, jestli plivance přináší štěstí.
1: A tak jako... plivanec, dobrý.
0: Jsem otře právě v tom parku do trávy.
1: Já myslím, že to není jenom o plivancích, tam jako fakt můžeš šlápnout do mnohem horších věcí.
0: No jasně, jasně. No takhle já bych si to ve městě nalajznul. Hmm. Ale třeba v létě, to se přiznávám, v létě, když jako jsem u nás doma na zahradě, tak chodím taky bosej.
1: No, ale jo? To není žádný umění. No. Jako tady ten člověk opravdu celý rok chodil na boso. Hmm. Připravoval se tím, že co nejčastěji chodil a běhal na boso. Ale i přesto, že teda byl na to vlastně svým způsobem připravený, protože ono to není jenom tak, není to jenom o tom, že by můžeš jako špatně šlápnout do něčeho, ale ono si to žádá i jako jiný držení toho těla. Vlastně dost podobně jako ty barefooty, že jo? Takže vlastně si na to musíš navyknout, že nemáš tu podrážku. A teď si vím, že prostě jdeš, projdeš celou Evropu na boso. Jsi na boso. Já to vůbec nechápu, prostě na boso. Teď tady vypráví, jak se mu do nohou zapichovaly občas trny, drobné kousky skla, ke konci cesty mu trn z hlohu způsobil dokonce infekci, kvůli které musel na celý týden cestu přerušit.
0: Jo. Hmm. Ale bude v Guinnessovce hrdina.
1: Bude, jo. Já myslím, že mu to přinese nějakou kačku, ne? Si nechá třeba ty
0: nevím,
1: nohy aspoň obrousit paty.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: James Blunt. To je krásná písnička. Máme krátce před půl čtvrtou.
1: Ano, krátce před půl čtvrtou, to znamená krátce před zprávami a krátce před předpovědí počasí. Dagmar Honcová je nachystána.
0: Za chvilku.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
5: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Německá policie zadržela Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Muž se hlásil k ideologii teroristů z Islámského státu. Bankovní rada České národní banky byla jednomyslná v dnešním rozhodnutí ponechat úrokové sazby bez změny, tedy na hodnotě 3,75%. Shodla se na tom, že v české ekonomice nyní převažují rizika ve směru vyšší inflace. Do presklubu dnes v 18 hodin dorazí analytik Czech News Center Petr Demun. Romana Navarová si s ním bude povídat o nejnovějším vývoji v bitcoinové aféře, která stála křeslo bývalého ministra spravedlnosti. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Pozor, dejte v Bílém újezdě v Rychnově nad Kněžnou. Osobní auto se tam střetlo s motorkou. Složky IZS už jsou na místě a další informace o provozu přidá Martina.
7: Dopravní nehoda se vyšetřuje na

0: přináším předpověď počasí na pátek. Pozor, páteční ráno bude pěkně studené, rtuť teploměru bude klesat jen k 5 stupňům Celsia. V odpoledních maximech se budou teploty pohybovat v intervalu od 18 do 22 stupňů. A dobrou zprávou je ta, že poté, co se rozplynou ranní mlhy a nízká oblačnost, tak bude převládat polojasno, přechodně až oblačno, pouze ojediněle s dešťovými přehánkami. Ty dešťové přehánky očekáváme zejména v Ústeckém kraji, ale srážkové úhrny se plně vejdou do 1 mm. A pokud ještě nemáte plány na víkend, zkuste vyrazit do lesa na houby. Rostou.
1: Tak přátelé, budeme soutěžit za chviličku.
2: Ano, budeme soutěžit, takže můžete vyrazit do lesa na houby, na hory a ještě se k tomu napařit třeba v sauně, případně si zaplavat ve venkovním bazénu, vyhřívaném samozřejmě.
1: Tak si na to počkejte, za chvilku vás zveme na Dolní Moravu.

0: a Perpetuum mobile.
1: Jdeme soutěžit. Krásná písnička a krásná soutěž. Dnes je čtvrtek a dnes, přátelé, soutěžíme o časově neomezenou vstupenku do vodního a saunového světa Mellory Aqua & Spa v horském rezortu Dolní Morava pro dvě dospělé osoby.
0: My máme tuhle větu na rozmlouvání před vysíláním.
1: Jo, vrbu a...
0: Časově neomezená vstupenka. Každopádně ta vstupenka zahrnuje vodní svět, tedy vyhřívané bazény uvnitř i venku, dětský vodní spray park s brouzdalištěm, tři tobogány, délka přes 270 metrů, slunečná terasa z lehátky,

0: odpočívárna, bistro a tak dále.
1: Saunový svět, to bych asi ale vyjmenovala, protože saunový svět obnáší 7 saun a pár uvnitř i venku, venkovní jezero s vodopády, je tady taky odpočívárna, odpočíváren je tady několik a wellness čajovna.
0: Prostě všechno, co chcete na podzim na horách zažít.
1: Tak kdo pojede? To se uvidí, musíte volat, nebo musíte se dovolat, to je jedna z věcí, 257-400-999.
0: Ano, to je číslo sem k nám do studia. Než se dovoláte, tak pár informací, které by vás mohly k té výhře přiblížit, protože vás čeká soutěžní otázka.
1: Takže naprosto jednoduchý, podzim na horách, to má prostě svoje kouzlo, když se po výletě můžete ještě třeba ohřát právě ve vyhřívaném bazéně nebo sauně. Ideál, značka Ideál.
0: A na Dolní Moravě v Melory Aqua and Spa si můžete právě využít nebo užít vyhřívané bazény, výplavový bazén s výhledem na hory, to znamená, že jste v teplý vodě a přitom jste venku v tom chladu a koukáte se kolem sebe. Nádhera. Vodní park pro děti i saunový svět, jezírky a vodopády.
1: Mrkněte na melory.cz, tady se dozvíte všechno podstatné, uvidíte i fotky. No a teď někdo z vás, kdo se dovolal a kdo si tuhle hezkou cenu určitě odnese, uděláme pro to maximum.
0: Tak kdo pak tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Tomáš.
0: Dobrý den. Tomáši, můžete si prosím pěkně stlumit rádio, ať se tam neslyšíme všichni.
2: Ano,
0: děkujeme.
1: Díky. Odkud voláte, Tome?
2: Pardubice.
1: Pardubice. To máte kousek, ne? Na Dolní Moravu.
2: Skoro.
1: Skoro.
2: Tak 2 hodiny.
1: Jú,
0: z Pardubic 2 hodiny.
1: Tak to nejsou takový kousek.
0: Do Rychnova a potom nahoru přes sedlo a jste tam.
1: No nic.
0: Ano, to nevadí.
1: Hele, jdeme na to. Tady je soutěžní otázka. My potřebujeme znát správnou odpověď. A ta otázka zní.
0: Ta otázka zní, prosím pěkně, takto. Kolik různých saun a parních lázní najdete v saunovém světě Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě?
1: Za A je to 30, za B je to 7 a za C žádnou.
0: Tak typujte.
2: No, tak neslyšel jsem teda na začátek, ale ten prostředek.
1: Ba.
2: 7.
1: Jo!
0: Jo! Já slyšel jenom nějaký bá.
1: Já si tady jen tak prospěl.
0: No, to je v pořádku. Každopádně ano. Bčko je správně.
1: Bčko je správně.
0: Řekl jste Bčko, že jo?
1: Řekl jste Bčko. Řekl jste to správně, tak koho vemete sebou?
2: Manželku.
0: Pořádku. Co vám zbývá, že jo, no.
2: Děti.
1: Jo. Vojta mluví z vlastní zkušenosti.
0: No jistě.
1: Moc vám gratulujeme. Zůstaňte na telefonu, užijte si výhru.
2: Děkuji.
1: A mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: 14:42.
1: Teď se nebudeme bavit o prezidentovi, ale o premiérovi. Ale nebojte, nebude to o politice.
0: Jako našem?
1: Ano,
0: premiérovi.
1: Bude to o dětech. Protože
0: on má nějaký dobrý plán.
1: On má plán.
0: Jak nás rozrodí.
1: Ano, on totiž řekl na jedné konferenci, kde se řeší nízká porodnost, a co si budeme povídat, jako dětí se rodí málo, jako v poměru, nebo v porovnání s tím, kolik dětí se rodilo před x lety, že jo. Tak on tam řekl, cituji, lidi nám prý nesou loži. Vidíte, už si toho všiml, i pan premiér. Ne, já jsem přemýšlel nad tím, jak to jako vyřešit, jo, tyhle věci. A vzpomněl jsem si, že v Japonsku na to pořádají specializovaný kurzy.
0: Jak souložit?
1: Který by se tady mohli zavíst.
0: Jako jak souložit?
1: Ano, ano, protože v Japonsku jsou lidi tak zaměstnaný, že nemají vůbec čas na osobní, na tož intimní život.
0: Že dělají všichni hromadně.
1: Nevědí jak na to, takže chodí normálně, jako máš třeba já, nevím, kurzy tai chi, nebo kurzy jógy, nebo něčeho takového. Tak chodí na kurzy intimních pohybů.
0: No vidíš, tak to stát zadotuje a bude to. Peníze se na to určitě někde najdou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Hudební.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
5: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: To byly Camouflage a Love is a Shield na frekvenci 1. 16. hodina je před námi.
1: Po 16. hodině pošleme určitě Madonu.
0: Taky pro vás máme Martina Garrixa a Eda Sheerana.
1: A bude i Michal Hrůza zakázané uvolnění.
0: A už za malou chvíli zprávy.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dny Breno, dny Breno, dny Breno.
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Ahoj Evi, ty prýhledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
12: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kriký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
13: 16 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Se zprávami Káťa Vavřínová, hezké odpoledne.
14: Dobré odpoledne. Dohoda o rozpočtu na rok 2027 míří do finále. V Německu zatkli muže, plánoval útok na kostel v Brémách a provoz brzdí na D1 směrem na Brno. Vláda v pondělí zřejmě konečně schválí návrh rozpočtu na příští rok. České televizi to SMS-kou potvrdila ministryně financí. Podle Petra Macinky z Motoristů sobě schodek klesne o 3 miliardy korun z avizovaných 389 miliard. Premiér Babiš zprávu Aleny Schillerové potvrdil.
15: Ne, je to pravda, beru to tak, že jsme se domluvili a že v pondělí vláda rozhodne konkrétně, jak to bude vypadat a ten deficit by měl být okamžitě snížen o pár miliard, ale legislativně je tam dalších 20 miliard v rámci deficitu roku 2027.
14: Německá policie dnes zadržela 24-letého Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství s tím, že muž se hlásil k ideologii teroristické organizace Islámský stát. Pro útok, který podle prohlášení plánoval už na jaře 2025, společně s další neupřesněnou osobou si obstaral střelnou zbraň. Prezident Petr Pavel při návštěvě Krušných hor zmínil, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory musí předcházet ještě zpracování strategického dokumentu o rozvoji území a jeho rozdělení do zón. I podle ředitele destinační agentury Krušnohoří byla zatím komunikace s obcemi a veřejností opodceněná. Prezident k tomu dodal.
16: Určitě by bylo dobré, abychom se inspirovali příklady i z minula, jak těmi negativními, když vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, kdy nedostatkem komunikace vznikla celá řada problémů, které vůbec vzniknout nemusely. Ale bylo by také dobré mít celkovou představu o tom, jak by se celé území Krušných hor mělo rozvíjet. Možná bychom se mohli inspirovat případem Českého lesa, kdy vznikl nejdřív nějaký strategický dokument o rozvoji teritoria, o jeho rozdělení do zón. A pokud v tom budeme mít potom jasno, tak pak uvažovat o vyhlášení chráněné krajinné oblasti.
14: Hokejová Tipsport Extraliga bude v pátek pokračovat 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci.
13: Frekvence 1.
6: Počasí.
14: Nebe je dnes oblačné až polojasné s maximy do 22 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami. Během dne se lokálně objeví déšť nebo přehánky, večer ale bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách naměříme 13.
6: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: A po 16. hodině míříme na dálnice.
17: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastaví osobní vozidla i kamiony na 71. kilometru a nárazově se přibrždují až ke sjezdu na Břeclav. Kamiony mají zdržení větší než osobní vozidla v levém jízdním pruhu. 20-minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 na Brno kvůli dopravnímu omezení mezi 15. a 23. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: Po zprávách ladíte Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem. A my jsme s vámi taky krátce po 16. hodině ve čtvrtečním odpoledni. Pohodičku přejem.
0: Houbařské žně nás čekají, podle odborníků. Ale pozor, policie vydala varování pro houbaře. Poslední dobou to vypadá, že se hledá víc houbařů než hub.
14: No, já jsem teď taky četla.
0: Že se začínají lidé v lesích ztrácet.
14: Jejda.
0: Prosím pěkně, vyrazte do lesa.
14: Buzolou.
0: Buzolus. Přesně.
14: Nebo
0: aspoň hledejte lišejník. Jo?
14: Já jsem teď tady byla u kolegy a on mi vyprávil, že o víkendu taky našli houby a že si udělali houbový řízky. A říká mi, no já nevím, co se jako stalo, ale já jsem prostě po těch houbových řízkách byl strašně dlouho na toaletě, že asi 15krát. No tak asi špatná houba. On říká, no jestli to nebude tím, že jsem ty houby zapíjel prosekem. To bude tím.
0: Tak taky varování, jo?
13: Jana Knížková a Vojta Efflera.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady, aby vám odpověděli.
1: Odpovídají na dotazy, které vás zajímají, a samozřejmě odpovídají tak, aby vám to něco zajímavého přineslo.
2: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Můj manžel tvrdí, že když budu spát při otevřeném okně na stydnu, já tvrdím, že na stydnutí způsobují viry. Kdo z nás má pravdu a proč tedy lidi v zimě vůbec větrají? Ivana, 48 let, Olomouc.
4: To jsem se hádal se celou svojí rodinou prostě roky, že tam, nebo hádal já, mě to celkem jedno, ale tam jsou opravdu dva názory, jo, že prostě já jsem opravdu slyšel, že ty vlastně, že na stydnutí neexistuje. To, čemu říkáme na stydnutí, opravdu neexistuje, že nemůžeš z toho, že jsi někde v zimě, to tě jako jedině oslabí a pak něco chytíš, ale ty nemůžeš jenom čistě z toho, že stojíš někde v zimě, nastydnout.
3: To mě nikdy nenapadlo, ale nevím, jestli
4: mě to napadlo, je to dobrá otázka dokonce, jo. Prostě když máš tu rýmu, tak máš opravdu vir a naopak bys měl větrat.
3: Tak to je na mě moc zachutnulo.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 Cranberries, 16 hodin 17 minut. Když se řekne, nebo kdyby se tě někdo zeptal, který most v České republice považuješ za nejkrásnější, který by to byl?
1: Mně se moc líbí nový Trojský most tady v Praze. Ten mi přijde krásný, ale jako, kdybych si měl vybrat nějaký z těch starších,
0: tak, řekni
1: tak
0: to.
1: Tak by to nebyl Karlův most.
0: Nebyl by to
1: Karlův most.
0: Ty mi to kazíš.
1: Dobře, Karlův most je nejkrásnější.
0: Není. Hele, není. Byla udělaná taková
1: anketa.
0: Prostě v rámci té ankety se hledal nejkrásnější most v celé Evropské unii.
1: Jo.
0: A představte si, že Karlův most se neumístil tam, kde by si předpokládal.
1: V první desítce třeba.
0: Ale mezi nejkrásnější mosty je zařazen most, jako mě to překvapuje,
1: no.
0: Smíchovskej.
1: Jako Barandák, jo.
0: Ne. Ne, vůbec ne.
1: Ne, Smíchovskej, ten železniční, jo.
0: Železniční most. Ono se mu říká Vítoňský.
1: A vím, že se kolem toho strašně jako dohadujou teďko,
0: no,
1: protože je potřeba ho nějakým způsobem zrekonstruovat.
0: A schání se na to peníze, že jo? Oni do toho chtějí hrábnout, ty lidi nechtějí, aby se do toho hráblo, protože on je opravdu jako unikátní.
1: Jenomže kdyby se do toho nehráblo, tak pojedete vlakem a najednou plavete, že jo? Jako,
0: ty
1: to
0: jo,
1: prostě
0: no.
1: Se může stát,
0: hele, 15. příčka. Samozřejmě to lidi strašně překvapilo, protože všichni předpokládali, že jako ještě na těch vyšších příčkách se bude právě jako pohybovat Karlův most, a ono tomu tak není. A on se mezi těma mostama objevil právě proto, ani ne tak jako, že by byl úplně nejkrásnější, ale že je architektonicky nejzajímavější. Je to fakt architektonický unikát. To si vlastně možná ani neuvědomujeme.
1: No a přitom člověk si řekne normální plechovej most, že jo?
0: No, přesně, plechovej most, který dělá randál, že jo?
1: No. Ale možná právě jako v tom randálu je to jeho kouzlo, protože já nevím, šla si někdy po tom mostě, tam je totiž ta pěší lávka.
0: Já mám výbornou historku.
1: No.
0: Pěší lávka super, tam jsou všude pavouci.
1: No.
0: Já myslím, si všimnul. Ale my jsme jednou takhle s kamarádkou pod tím mostem dělali piknik.
1: Aha.
0: A představte si prostě nebe bez mráčku, my tam děláme piknik, takhle jsme si tam rozdělali tu deku, dali jsme si to papání, projel vlak a já říkám, je, prší. Nepršel.
1: A bylo po pikniku.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Finale Hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011.

0: Natalie Imbruglia a Thorn, frekvence 1 za minutu půl páté.
1: Máme pro vás zprávy a hned po zprávách. Vy přesně víte, co se bude dít. Budeme mít pro vás poslední slovo.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel se letos ve svém projevu na valném shromáždění OSN zaměří na rizika spojená s rozvojem nových technologií či na reformu organizace. Pavel do New Yorku odletí v neděli. Cenu Thálie pro umělkyni do 33 let předala dnes herecká asociace Simoně Levandovské. Dalších 20 cen asociace slavnostně udělí 3. října. Hostem presklubu bude dnes v 18 hodin analytik Czech News Center Petr Dimun. Romana Navarová si s ním bude povídat o nejnovějším vývoji v bitcoinové aféře. Ta stála křeslo bývalého ministra spravedlnosti. Ptát se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
6: Brzdí se na D1.
9: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete od stého 69. kilometru, kde brzdí kamiony, až ke sjezdu na Břeclav. Osobní vozidla v levém jízdním pruhu se také nárazově přibrzdí, ale zdržení mají menší než nákladní doprava. 20-minutové zdržení čeká řidiči jedoucí po D1 na Brno kvůli dopravnímu omezení mezi 15. a 23. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Martin.

0: díváš.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den,
3: Někdo z Čeladne
4: jsme pochopili. A ještě jednou jméno poprosíme.
3: To jsme nějak nezaznamenali.
4: Jiří. Tak Jirko, my tady pro vás máme 6 000 korun, ale má to jednu drobnou podmínku.
3: Potřebujeme jedno jediné slovo, který zapadá do věty kluků z Čechomoru. Připraven, jdem na to?
5: Ano, budem.
4: Tak věta zní takto.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak to typněte.
5: Zvukař.
3: Pojďme to zkusit.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Jirko, není to
4: takhle,
3: zvukař.
4: On tam asi chybět nesmí, ale to není to správné slovo.
3: Není to slovo, co hledáme, ale děkujem za pokus, mějte se krásně.
4: Naslyšenou.
3: Zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 6 500 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Enrique Iglesias a Bailamos na frekvenci 1 8 minut po půl páté, samozřejmě.
1: Takže to znamená za 7 minut 3/4 na 5.
0: Nebo taky 16:38 a 55 vteřin. Tak,
1: pojďme ale nabídnout business party. Tentokrát to bude na docela zajímavé téma.
0: Ano, představte si, že nová trasa metra D, které se možná naše vnoučata dočkají, bude vytápět pražské byty.
1: Taky to bude o tom, jak se realizuje právě tato technologie.
2: Business party. Posluchače Business party zdraví Aleš Vyskočil a předseda představenstva pražské plynárenské pan inženýr Ludvík Baleka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pražská plynárenská pečuje o celou republiku, má 450 tisíc klientů a tradiční otázka, máte dost plynu?
3: Máme dostatek plynu, protože jední z mála máme naplněno zásobníku na 90%, což je o 20% víc než je průměr České republiky a dokonce o 40% víc než průměr Evropské unie.
2: Letos bylo horké léto, co když bude těžká zima?
3: Když bude těžká zima, tak přesto nám ještě část plynu v zásobnících zůstane, protože jsme se opravdu předzásobili na ty horší časy.
2: Je to jisté?
3: Je to jisté, ano.
2: Mě zaujalo v jarním vysílání, že jste říkali, že už se začala samozřejmě razit trasa D pražského metra a vy jste říkal, že využijete to teplo z té trasy D k tomu, abyste vytápěl byty Pražanů. Funguje to? Dohodli jste se nějak už, nebo ten nápad jenom skončil nějakým způsobem?
3: Ten nápad určitě neskončil, ten nápad probíhá. Teď jsme ve stádiu technických upřesňování, už se baví projektanti, baví se realizační firmy a naceňuje se ten projekt tak, aby tam nebyly více náklady velké a aby to teplo, které potom z tohohle projektu bude, nebylo pro Pražany drahé.
2: Chápu to správně, že jednáte s pražským dopravním podnikem?
3: Přesně tak, jednáme s pražským dopravním podnikem.
2: Přibližte ještě posluchačům, jak to bude vypadat.
3: Bude to vypadat tak, že při budování toho tunelu do toho tubusu se položí trubky, kterýma bude proudit chladivo, to se bude ohřívat a díky tomu přes tepelné čerpadlo my budeme vytápět ty byty na povrchu.
2: Spolupracujete s vaší dceřinkou Prometheus?
3: Přesně tak, je Prometheus a naše další dceřinka Teplo pro Prahu se zabývá dodávkami tepla a ty mají celý tento projekt na starosti po realizační stránce a můžu říci, že tyto dvě firmy dohromady už dodávají tolik tepla jako krajské město Liberec a v podstatě se staly významným hráčem na trhu s teplem v Praze.
2: Takže se dá říct, že jste velká firma?
3: Přesně tak.
2: Poprosím o slovo na závěr.
3: Skupina Pražská plynárenská nedodává pouze elektřinu a plyn po celé České republice, ale dodáváme i teplo tady v Praze a okolí, distribuujeme plyn a jsme velmi stabilní, velká, robustní firma, která má velmi dobré ceny elektřiny a plynu i tepla.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní business party si se mnou povídal předseda představenstva Pražské plynárenské, pan inženýr Ludvík Baleka. Děkuji, nashledanou, ať se vám daří.
3: Děkuji, nashledanou.

0: frekvenci 1, my se vrátíme k dnešnímu ránu. Ráno tady totiž Lubka s Mírou měli našeho kolegu.
1: Ano, našeho víkendového ranního kolegu Petra Wagnera. Petr Wagner, kromě toho, že je známý jako moderátor
0: tak
1: a herec,
0: cestuje.
1: Tak je cestovatel, dobrodruh a blázen, protože on jezdí na různý ty Ironmany a podobné věci. Já jsem se s ním o tom jednou bavil, co ho k tomu přivedlo. A já si do dneška nejsem schopný vzpomenout, co ho k tomu přivedlo, ale vím, že to byla nějaká úplně jako malichernost. Prostě asi chtěl byla překonat sám sebe.
0: Úplná
1: no.
0: Blbost.
1: No,
0: no, každopádně padlo spousta otázek, celý ten rozhovor je k dohledání na webu nebo na sociálních sítích a my si připomeneme rozhovor jednou odpovědí.
1: Ano, my jsme se tento týden tady na Frekvenci 1 bavili o tom, že medvědů je čím dál tím více a že je v přírodě potkat nechcete. A Lubka s Mírou se Petra Wagnera právě na medvěda zeptali, jestli se s ním někdy na cestách potkal.
2: Nejhorší to bylo v Grónsku, když jsme přecházeli Grónsko, tak my jsme stanovali a tam je to vlastně to samé jak Island. Nikde nic není, jenom takový ty křoviny, vlastně no, no. Takový to rašeliniště a ty křoviny. No, udělali jsme si stán a večer slyšíme, tam byla taková jako řeka a slyšíme na druhé straně jako tak ještě mi říká žena, říká laskonka, no tvoje bříško má hlad a já říkám,
0: to není moje bříško.
2: Není moje bříško. Tak říká, tak to je nějaká kráva. Já říkám, tady v Grónsku kráva? Tak jsme tak rychle zbalili ten stán, protože samozřejmě neměli jsme sebou žádný spreje, proti jako medvědům, neměli jsme sebou žádnou zbraň. Já měl někde jenom nějakou kudlu, ale nechceš to riskovat, protože vlastně ten medvěd cítí kořist na 30 kilometrů, až 30 kilometrů. A vlastně, co je na Špicberkách, ty kdyby si skolil medvěda, tak vlastně oni tě vezmou do vazby a vyšetřujou.
0: Jdeš bručet ty.
2: Jdeš bručet ty z medvěd. A vyšetřujou to vlastně, jestli to bylo oprávněné zabití.
3: Takže ještě tě za to zavřou potom nakonec.
2: Ne, tak se brání, to není oprávněný, tak asi jdeš bručet.
4: Znáte to.
5: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
4: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
0: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
6: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
7: Tak, oh, co to je? Proč máte to?
0: No nemůžem.
7: No jen to pošuškejte do telefonu.
5: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
8: Pořád odkládat prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
9: Te prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: Rednex na frekvenci 1, 17. hodina před námi.
1: Velké hlavy zahrajou třeba Nika Cabena.
0: Nebo Roda Stewarta.
1: A tak se budou třeba Los Lobos.
0: No a za chvíli zprávy s Honzou Homolkou, který má dneska narozeniny.
1: Aha,
0: tak. Tak to práskujeme, takže Honzo. Vči...
1: Kde jsou chlebíčky? On dělá totiž jakoby nic, jo?
0: No, jasně.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Dny Breno.
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Janičko, děkuju za přání.
1: Kde jsou ty chlebičky?
0: Ne, chlebičky nestíhám vůbec nic a já vždycky říkám jednu věc, jo. Že se má slavit den, kdy to skončí, ne kdy to začalo.
1: Jo, ty jsi náš pesimista, optimista, tak jdem na ty zprávy.
0: Pohonné hmoty opět letí nahoru, policie prověřuje nález na jezeře Mosta a Fico navštíví Ukrajinu. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily tempo růstu cen v porovnání s předchozím týdnem, kdy ceny stouply téměř o 2 koruny, ale zpomalilo. Litr nejprodávanějšího benzinu Naturalu nyní stojí průměrně 44,29, litr dieselu 48,25 od minulé středy, benzín zdražil o 7 haléřů, nafta o 46. Bankovní rada České národní banky byla jednomyslná v dnešním rozhodnutí ponechat základní úrokovou sazbu bez změny na 3,75%. Shodlo se na tom, že v české ekonomice nyní převažují rizika ve směru vyšší inflace. Na příštím jednání v listopadu se bude bankovní rada rozhodovat mezi stabilitou a zvýšením sazeb, řekl guvernér Aleš Michl.
8: Máme sazby výrazně vyšší než eurozóna. Jsme připraveni dále zpřísnit měnovou politiku, pokud se ukáže, že pro inflační rizika dopravy mohou nastat, takže se mluví dále jestřáby. Tak jako jsme to ukázali v červnu, tak se nebudeme rozpakovat, zvýšit sazby, pokud to situace bude vyžadovat.
0: Vesmíru vyšší inflace podle České národní banky působí pokračující rychlý růst mezd, který souvisí s přetrvávajícím napětím na trhu práce. Rizikem je také možné zrychlení tvorby peněz v ekonomice kvůli většímu dluhovému financování domácností i vládních institucí. Policie prověřuje nález v jezeře Most, kde se při bouřce na začátku srpna ztratil mladík. Policie nález čehosi, co připomíná lidské tělo na dně jezera, oznámil soukromý potápěč. Na jezeře při bouřce zůstalo 6 lidí, 4 se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Slovenský premiér Robert Fico v pátek navštíví Ukrajinu. Oznámil šéf polské vlády Donald Tusk, který se tam také chystá a se svým slovenským kolegou se sejde. Píší o tom server onet.pl nebo agentura Ukrinform. Francouzské úřady je zakázaly fanouškům fotbalového Paris Saint-Germain cestovat na nedělní ligový zápas do Marseille. Duel mezi tradičními a rivaly zvaný Le Classique je dlouhodobě považován za vysoce rizikový a cesty hostujících příznivců soudy zakazují pravidelně. Tvrdé jádro fanoušků PSG nicméně oznámilo, že se obrátilo na právníky a chce ve zrychleném řízení verdikt zvrátit.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně zataženo, ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami a nejvyšší teploty 18 až 23.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
9: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete od stého 67. kilometru, kde brzdí kamiony, až ke sjezdu na Břeclav. Osobní vozidla v levém jízdním pruhu se také nárazově přibrzdí, ale zdržení mají menší než nákladní doprava. 30 minut minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 na Brno kvůli dopravnímu omezení mezi 10. a 23. kilometrem. Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás kolona na 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Tolik zprávy na Frekvenci 1. Teď s vámi Velké hlavy.
10: Srdečně zdraví Velké hlavy z F1.
1: Nazdar.
11: Ahoj, nazdar. Já mám taký úvod, že kozie oči mají obdlžníkové zreničky, které jim poskytují 320 stupňové zorné pole. Věděli jste to?
12: 320, jo. Se jako dívají za sebe.
10: Já od teďka začnu koukat na kozy.
11: Jakože ta zornička nie je jako okrúhla.
12: Rozumím, ale jiný
1: oni koukají periférně jako vlastně za sebe. No,
11: protože mají, rozumíš, mají obdlžník na místo oka.
1: To je dobrý, no.
12: No. Tak ještě, že se tyhle ty, co myslíme, my nekoukají za sebe.
10: Páč by nás mohli někdy vidět. No.
1: Pánové, pojďme od koz k tématům.
12: To je škoda.
13: No. Takže máme tady, já jsem to zapomněl.
10: South Park
13: se bude přejmenovat.
1: Mm-hmm. Jak to řekl Emirates?
11: South Park.
10: Jo a bacha, jako řidiči prej neumíme brzdit.
7: Velké hlavy, Frekvence 1.
1: A na úvod dnešních velkých hlav si dáme slovo...
11: Staré.
1: České.
11: A mě zaujíma.
12: Všechno
11: ti to řekli. Ale vlastně si to všechno povedal jak i ty.
12: Za jedna, Tomáš. Jeli.
11: Keď je něčeho velké množstvo, alebo nadbytok, tak aké slovo...
12: Já vím.
11: Začínajúce na písmeno P použijete?
12: Přehršel.
11: Je mi nény, on je dobrý.
12: Hezky. No protože já ho používám furt, to není zase tak starý slovo.
1: To je docela, my to hojně používám.
12: Bylo toho přehršel.
11: Ono totiž původně označovalo množstvo sypkého materiálu, například obily alebo můky, tak je přehršel.
1: Aha, přehršel.
11: A teraz mi povedzte, je slovo přehršle spisovné, alebo nie je spisovné?
1: Je, ano, je. Ano, je.
10: Já bych řekl, že jo, a chtěl bych pochválit tvoje ř.
11: Že už ho nikdy nezopakujeme.
1: Máš krásný ř, no.
10: Na Slováka výborný.
11: Keby mi pochválila žena něčo jiné, bol by som radšej než moje.
1: Třeba v.
11: Přehršle.
1: Nebo l.
12: Vem si šle.
1: Tak co?
11: No to je všechno.
12: To je všechno.
10: No a je spisovný,
11: no
10: nebo
11: je,
10: není?
11: Je spisovná.
10: No je, jistě.
1: To tě dostali do úzkých chválů.
10: Že spisovná i prdel, tak proč by nemohlo být přehršle?
7: Velké hlavy. Jana

0: Myslíte si, že když řídíte, že umíte dobře brzdit?
1: Já nebrzdím, to brzdí to auto, že už vápnu a pedál.
0: Jo, tak já nebrzdím.
1: Jako na pekaře nebrzdím.
0: Já se vždycky opřu o to.
2: Ono hrozně záleží, co máš za auto.
3: A technika toho brzdění takisto. Jo.
0: Já si myslím, že jako nejlíp brzdím, když přede mnou někdo hledá parkovací místo.
1: Takhle, když
0: bych zabil.
1: Když nemáš ABS, tak musíš jako ty přerušovaně. Víš? To vám pak, vám to pak.
2: Přerušovaně. Velké hlavy,
0: frekvence jedna. To děláš na ABS.
2: Je to bezpečné. Tak prosím vás, podle instruktora bezpečné jízdy neumějí až 2/3 řidičů správně brzdit. Největší problém nastává při krizovém brždění. Lidé totiž často sešlápnou brzdu jen asi na 70%, protože se bojí dupnout na pedál opravdu vší silou. Moderní auto přitom díky ABS zůstává i při prudkém brždění ovladatelné.
0: Teď trochu vážně. Většina aut vyrobených za posledních asi 15 let má zajímavou funkci. Když prudce dupnete na brzdu, rozblikají se blinkry. Kdo tohle ještě nezažil, prostě pořádně nebrzdil.
1: A myslíš, že to má teda i můj Wartburg?
0: Má.
1: A můj
0: Trabant? Ten to má určitě.
2: My jsme měli Wartburga, hnědýho kombíka.
1: Taky právě, toho starýho ještě toho.
2: Krásně.

0: na rádio Frekvence 1.
1: Rádiu.
0: Ne, na rádio Frekvence 1 se dostalo country.
2: Kantro.
0: Mít prečo? Týmu učitelku, prečo? To je radosť.
3: No pretože dneska mám Medzinárodný deň country.
0: No.
3: Ja ocitujem jeden z najznámejších českých country textov a uvidím, kto ho odhalí ako prvý. Mňa zaujíma názov tej pesničky. Nikdy som neslyšel, kam deš, kdy přijdeš.
0: Michal Tučný.
1: Nikdy som neslyšel, kde
3: jsi byl.
0: Když si báčnou ženskou, bez nemáčnou. Takhle, my jsme odborníci na country, co si budeme povídat.
1: Je to ono?
3: Je to ono.
2: Ne, Rok? Takhle. Rok? Vy jste odborníci.
0: Takhle, mimochodem, jednou jsem si koupil tu drahou lahev.
3: Fakt?
0: Toho vína jenom popíjejí.
3: Chateau de Pape.
0: To je hnusný víno.
1: Jo, moje kamarádka vysílá na rádiu country.
3: Fakt?
1: No, ranní show.
2: Však jsem jim říkal.
1: Pečbustě,
2: no.
4: Datard uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datard, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Seriál South Park. Viete, koľko on má už sérií natočených?
1: Neviem, ale zabili Kenny ho zná všichni.
0: Parchanti, 29 sérií.
2: Já se teda přiznám, já jsem to v životě neviděl. Já vím, jak vypadají ty postavičky, ale v životě jsem to my jsme neměli druhý program.
3: Tak my se tomuto seriálu budeme budeme věnovat za chvilku.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1. Doprava.
3: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy.

0: seriál pro svou 29. řadu přejmenovali na South America. Reagují tím na Trumpovu zálibu v přejmenovávání geografických názvů, například amerického zálivu na mexického zálivu na americký záliv, Ontarijské jezera na americké jezero a tak dále.
1: Takže
0: americké brambory na americké brambory.
1: RIP South Park.
0: To je rest in peace.
2: Trump už mě nepřekvapí ani prohlášením, že je otcem kapitána Ameriky a ostatní komiksoví hrdinové jsou jeho děti z prvního manželství. Podle mě to přijde.
3: Já si myslím, že Simpsonovi budu Američanovi a Homer se bude volat Donald.
2: Jo.
1: Ale a myslíte si, že Donald Trump kouří Ameriky?
2: Podle mě jo, a vůbec mu to není Trump.
0: Ne, kouří Petr.

0: Film Borat, já si myslím, že si ty plavky jako vybaví kde kdo. Má dneska už 20 let?
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Tak. Určitě jsme to všetci viděli, že, Mikeši?
3: Ne, nevím, o čem mluvíte.
2: Strašně sprostý film, ale občas aj vtipný. No. Pýtam se, kolikrát během natáčania zavolali na filmový štáb policajtov? Oni to točili na různých místech a někde neúplně pochopili, že se jedná o film.
4: Já myslím, že na mnohokrát, třeba 20krát.
2: Ten film má necelé 2 hodiny.
0: Takže každou hodinu 5krát.
4: Já si vlastně moc nepamatuju ani, o čem to bylo, jenom že on měl nějaký knírek, takový ty nechutný slizký plavky.
2: Z Kazachstánu a išel do světa.
4: Že dělat kariéru.
2: Ano.
3: Aha. Já jsem to neviděl, ale typu, že jestli to je takováhle čuňárna, tak třeba 100krát.
2: 92krát.
4: Nekeci.
2: No, rozumíš, oni skoro na každou jako filmovačku zabijí. Počkajte, tam vonka někoho zabije a tam někdo zabije.
3: Aha.
4: To je ve scénáři.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Tomáš Berdych, skvělej tenista a teď vlastně, a myslím si, skvělej trenér, má narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Keď sa Tomáš Berdych narodil, tak Jaroslav Seifert už mal doma na poličke Nobelovu cenu za literatúru?
0: To jo.
2: V jakom to bolo
3: bylo
2: roku?
3: Bylo to roku? Ne. Kolik může tak být Berdychovi?
4: No, to je 80. ročník.
2: To by som ti rád pomohol, ale nechcem.
4: 1986.
2: Je myslím, že sa narodil?
4: Jo.
2: A vieš, že nemáš ani ty pravdu dneska, Jani?
4: Fakt.
3: Já myslím, hele, on to dostal někdy ve 84.
2: Správně.
3: No, ale to nevím, Seifert, kolik
2: ale je... kedy sa narodil Berdych?
4: Tak je Berdych mladší.
2: Je. Yeah. O rok, pretože sa narodil v 85.
3: Tak sme to dali dohromady.
4: Sme hlavičky.

0: raz, dva, tři.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: Všetci vieme, aký je dneska deň, že? Čo je v kalendári za deň?
3: Štvrtek. Štvrtek, to je takový jazyk v pupíku. Není to ono, ale už se to blíží.
2: Akože k cieľu.
0: A víte, že v pupíku je nejvíc bordelu?
2: Je, no.
4: No proto se to musí večistit.
3: Jako
2: občas.
0: S tím jazykem.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: A taky Honza Homolka. Vítej.
9: Hezký podvečer. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Technici před 17. hodinou po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě. Fidži vyhlásil národní stav nouze v souvislosti s virem HIV. Podle oficiálních odhadů je v tomto ostrovním státě v jižním Pacifiku tímto virem nakažen jeden z 60 dospělých. A fotbalový útočník Jean-David Bogel se po 4 letech vrací do Plzně. 34-letý Francouz podepsal smlouvu do konce sezony a připojí se k třetiligovému Bčku.
5: Frekvence 1.
6: Počasí.
9: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23.
6: Frekvence 1.
5: Doprava.
9: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
10: Nesouvislá kolona se stále tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Po pojíždět budete od stého 63. kilometru, kde brzdí kamiony až ke sjezdu na Břeclav. Osobní vozidla v levém jízdním pruhu se také nárazově přibrzdí, ale zdržení mají menší než nákladní doprava. 30-minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 na Brno kvůli dopravnímu omezení mezi 10. a 23. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
0: Přeji vám všem, vážení posluchači, klidný podvečer. Hostem dnešního Press Clubu bude analytik Czech News Center Petr Dimon. Petře, vítejte, díky, že jste si udělal čas. Budeme mluvit o nejnovějším vývoji v bitcoinové aféře, která stála křeslo bývalého ministra spravedlnosti. Ptát se můžete i vy 257 409 999. Já možná jen připomenu to nejdůležitější. Kauza už je u soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo obžalobu na 4 lidi Tomáše Jiříkovského, bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blaška, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a také advokáta Káry Matice. Vy jste ještě před rokem mluvil o bitcoinové kauze jako o příběhu s mnoha neznámými. Dnes, jak jsem zmínila, je tady jasná obžaloba, návrhy vysokých trestů a nově vlastně i přiznání Tomáše Jiříkovského k provozování Nucleus Marketu. Co podle vás tedy dnes už tady víme jistě a co ještě nevíme? Shodou okolností dnes ráno vy jste měl rozhovor ve vašem podcastu a měl jste možnost mluvit s Radkem Šmerdou, což je obhájce Radomíra Daňhela, náměstka Pavla Blaška, tak jaký bude další vývoj? A přinesl rozhovor něco nového, zajímavého?
11: Tak ten rozhovor bude v pondělí na Info.cz.
4: pan Radek Šmerde obhájcem pana Radomíra Daniela, což je spoluobžalovaný, bývalý náměstek Pavla Blažka, spoluobžalovaný za legalizaci výnosů z trestné činnosti, abych byl úplně přesný. A vy jste se úplně na začátku ptala, prostě, co je jako dnes jako jasnější po podání obžaloby. No já si myslím, že naopak je tady mnohem více nejasností. Například o roli některých svědků, které v dané věci vypovídali bývalé šéfce ÚZVSM, Úřadu pro zastupování státu věcech majetkových paní Arajmu, o roli paní nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčová, která očividně tedy věděla víc, než se veřejně zatím vyjadřovala. A můžeme mluvit i o dalších věcech. O celé věci bude nyní rozhodovat soud, který zatím obžalobu a spis studuje. Všichni obžalovaní podali návrhy na takzvané předběžné projednání obžaloby a soud tedy bude moci o této věci rozhodnout. Podle mých informací paní předsedkyně senátu už avizovala, že to bude někdy v průběhu listopadu.
0: Jiříkovský se nově přiznal k provozování toho tržiště Nucleus Market, naznačil, že na ten provoz nebyl sám. Mění to podle vás nějak zásadně vůbec pohled na původ Bitcoinu, které nakonec tady skončily u státu?
4: Abychom byli úplně přesní, on nabídl obžaloby, respektive po orgánovým trestním řízení, že se dozná. Oni to vzali na vědomí a podali obžalobu, kde ovšem stále tvrdí, že nespolupracuje a že se k trestné činnosti nedoznal. To je velmi zajímavý moment celé věci. Důležité to je z jednoho důvodu v rámci toho řízení, v rámci toho dokazování, totiž musí být zřejmé a jasné původ těch takzvaných bitcoinů. Zdali tady jsou nelegální, protože pokud někoho obviním z toho, že legalizoval výnosy z trestné činnosti, tak musím jasně dokázat ten původ nelegální. A v tomto případě policie musí říci, ty bitcoiny, které on navrhuje vrátit, tak on zároveň vyzval policii, aby řekla, které ty bitcoiny tady má vrátit, které jsou špinavé takzvaně. A podle mě se tomu policie schválně, nebo státní zastupitelství schválně vyhýbá, protože samo v tom nemá úplně jasno. Ono si zadalo odborný posudek na původ těch bitcoinů, který má být hotov ovšem až někdy v průběhu října, což je další moment poměrně paradoxní celé té obžaloby.
0: Žalobkyně tvrdí, je to velmi komplikované, já se snažím velmi mluvit, pozorně poslouchat a já doufám, že naši posluchači jsou velmi dobře v obraze. Pojďme dál. Žalobkyně tvrdí, že přijetí bitcoinového daru bylo legalizací výnosů z trestné činnosti, tak po té, co známe obsah obžaloby Jiříkovského přiznání, doznání, tak není už žádných pochyb tedy alespoň v tomhle?
4: Já myslím, že pochyby tady jsou poměrně zásadní, zvlášť v této rovině. Pokud se pan Žižkovský, jak říkám, doznává, respektive nabídl se, že se dozná a vyzval policii, ať mu řekne tedy, které ty bitcoiny jsou podle ní takzvaně špinavé a nelegální, ty on odevzdá. Policie na to nereagovala a sama tedy, jak jsem říkal, si žádá odborné znalecké posouzení, aby řekl, které ty bitcoiny jsou čisté v úzovkách a které špinavé, tak je zřejmé, že tady je poměrně zásadní rozpor. A podle mě v této věci neměla být tedy ani do té doby, než by bylo jasno podávána ani obžaloba. Což je mimochodem jedno z těch zásadních tvrzení části těch obžalovaných, že tady policie v této věci neměla tu obžalobu podávat.
0: Přesto Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, čelí obžalobě. Žalobkyně pro něj navrhuje 6,5 roku vězení. Tak když dnes odhlédnete od nějakých politických sympatií a sympatií, vidíte v těch dosavadních důkazech něco, Petře, co podle vás skutečně prokazuje jeho trestní odpovědnost?
4: No, on je obžalován za takzvaný nepřímý úmysl, to znamená, když to velmi zjednoduším, takže měl vědět, že by mohli, nebo měl být opatrný při tom přijímání toho bitcoinového daru, měl si být vědom rizika toho, že můžou ty peníze být, že můžou být ty bitcoiny původu nelegálního. Problém je ovšem ten, že se postupně ukazuje, že tady žádný z těch klíčových orgánů, ať už tedy FAU, ať už tedy státního zastupitelství nebo úředníku ministerstva spravedlnosti v podstatě nebyl schopen autoritativně říci, ano, toto jsou opravdu s velkou mírou pravděpodobnosti špinavé peníze. A Pavel Blažek argumentuje tím, že měl k dispozici rozsudky pravomocné a je pravda, že tyto pravomocné rozsudky následně tedy vzala i na vědomí vláda, která schvalovala záměr přijetí bitcoinového daru. Z nich je podáváno, že tedy pan Jiříkovský, že mu byly očerpány všechny tedy bitcoiny z takzvaného sheep marketplaceu a nejsou tady jaksi důvody důvodu se domnívat, že jsou zde jiné prostředky z legální činnosti. Toto všechno měl on k dispozici. Pan náměstek Daniel v březnu minulého roku kontaktoval nejvyšší státní, tehdy vrchní státní zástupkyni v Pazerenku Bradáčovou, již předal i ty rozsudky a ani ona nespatřovala v té věci podle všeho nic nelegálního, protože 30. dubna jak si píše dopis panu náměstkovi a říká, ano, tyto peníze chci použít pro potřeby státního zastupitelství.
0: K její úloze, k úloze Lenky Bradáčové se ještě dostaneme. Ještě jedna otázka. Řekněte, je opravdu možné, že ministr spravedlnosti nevěděl, odkud tak mimořádně vysoký dar pochází? Není přece obvyklé, aby někdo přišel a 1 miliardu věnoval jen tak státu?
4: Já vycházím z toho, co tvrdí on a co je zatím tady součástí té obžaloby i toho spisu, který zatím jsem měl možnost tady prostě z části studovat. A samozřejmě pan ministr Blažek nebo ex-ministr Blažek přiznal politickou chybu, měl být tím možná více obezřetný, měl si být vědom toho reputačního rizika. Ovšem zároveň tvrdí, nikdo, a to je pravda, nikdo mi kategoricky neřekl autoritativně, ano, tyto prostředky pochází z trestné činnosti. Naopak, měl jsem zde rozhodnutí soudu, které jasně říkalo prostě, jak si všechny tyto prostředky byly očerpány a tím pádem pan Jiříkovský má možnost disponovat tady i legálními prostředky.
0: Pokračuje dnešní Pressklub na Frekvenci 1, který se věnuje bitcoinové aféře. Naším hostem i nadále zůstává analytik Czech News Center Petr Dimon. Ptejte se i vy, 257 409 99.
11: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
0: Já jsem se dívala na váš a četla jsem váš srpnový komentář. Vy jste tam napsal, že trestní řízení připomíná, cituji, odvetnou trestnou výpravu. Co konkrétně vás k tak tvrdému hodnocení vedlo?
4: Musíme si uvědomit, že klíčovým mužem v rámci státního zastupitelství, který vede i některé ty výslechy, tak je pan státní zástupce Petr Šereda, který byl často předmětem kritiky pana exministra Blažka. To je jedna věc, pro obecný kontext. Druhá věc je, že celé to přípravné řízení směrem primárně tedy k Pavlu Blažkovi a jeho náměstkovi, exministra Blažka, panu Danielovi, provázelo extrémně rychlé to přípravné řízení. Obhajoba tvrdí, že neměla prostor prostudovat 20 000 stránkový spis, dohromady by musela denně prostudovat díky těm termínům, které byly dány ze strany policie a státního zastupitelství asi 2000 stran listů. To je fyzicky nemožné.
0: Vy, jak jste zmínil, jste tedy kritizoval právě tu rychlost, jakou policie a státní zastupitelství směřovali k té obžalobě, ale napadá mě, nemohla být hlavním důvodem třeba jednoduše vazba Jiříkovského a také hrozící konec té zákonné lhůty?
4: To je samozřejmě argument obžaloby, která tím prakticky odmítla veškeré námitky určité rychlosti, nicméně obhajoba celkem logicky tvrdí, no jo, ale nás tohle to přeci nemůže zajímat, to je vaše odpovědnost, jak to trestní řízení vedete, navíc pan Jiříkovský je ve vazbě už od 15. srpna minulého roku, nás jste obžalovali ovšem až půl roku poté během 3 měsíců prostě po nás chcete, abychom prostě jaksi stihli veškeré procesní kroky. To je samozřejmě legitimní námitka a samozřejmě oni také, myslím tím obhajobu pana exministra Blažka a pana Daniela, tak říkají, dobře, když tady prostě jaksi jste v časovém presu, tak naši věc oddělte a vyšetřujte ji samostatně. Bohužel prostě v tomto směru nebyla vyslyšena.
0: Co mě také velmi zaujalo, vy jste upozornil na dokument, podle něhož chtěla Lenka Bradáčová použít peníze z bitcoinu, například na notebooky a monitory pro státní zástupce, tak není to paradox? Vlastně stát měl pochybnosti o původu peněz, ale vlastně už tady jasně přemýšlel, jak a za co je utratit?
4: No je to samozřejmě obrovský paradox celé té věci. Navíc veškerých těch jaksi interní komunikací, která v té věci probíhala, tak jestli tam je nějaké upozornění vůči ministerstvu spravedlnosti, vůči panu Blažkovi, vůči panu ex-náměstku Danielovi, tak je zeptejte se ještě někoho ze státního zastupitelství nebo od policie, zdali oni nemají nějaké pochybnosti o tom, že zde je možnost toho, že ty peníze jsou nelegálního původu. Koho jiného se měl možnost nebo měl pan Blažek nebo pan ex-náměstek Daniel zeptat než Lenky Bradáčové, tedy vrchní státní zástupkyně, následně nejvyšší státní zástupkyně, oni tak učinili a viditelně ani ona v tom nespatřovala problém.
0: Mm-hmm. Teď nedávno médii proběhla informace o tom, i naši posluchači o tom vědí, že pan Jiříkovský teď odvolal svůj miliardový dar pro nevděk. Mm-hmm. Stát ale ty bitcoiny už prodal, jestli se nemýlím.
4: Z části.
0: Mm-hmm. Je tady vůbec reálné, že by pan Jiříkovský mohl nakonec peníze nebo nějakou jejich hodnotu po státu požadovat vůbec zpět?
4: Já myslím, že tohle je věc, která teď asi nemá smysl vůbec řešit, protože bitcoiny jsou ty, které prostě jak si ještě stát měl k dispozici, tak jsou obstavené. Nyní probíhá, jak říkám, seznamování soudu s obžalobou. Než bude k si pravomocně rozhodnuto v dané trestní věci a rozhodnuto o tom, zdali ty peníze tedy jsou a či nejsou původem z nelegální činnosti, tak je vůbec předčasné se o této věci bavit. Mm-hmm. A to si myslím, že bude trvat minimálně roky.
0: Takže to, že pokud by soud dospěl k závěru, že stát bitcoiny přijal nebo následně prodal nějakým způsobem, který byl právně chybný, tak
4: to je vlastně to by se opravdu daleké
0: budoucnosti. Kdo by tady nesl případnou
4: právně
0: škodu?
4: Složitá. Mm-hmm. Tam došlo k některým dohodám, mezidohodám. Vyplacení škody některým těm kupcům, což je samostatná podobně poměrně problematická věc.
0: Když byste měl říci, tak co je dnes pro obžalobu tím nejslabším místem?
4: Já si myslím, že pro obžalobu je tím nejslabším místem úplně ta zásadní věc. To znamená, které ty bitcoiny pocházely tedy z trestné činnosti, které ty bitcoiny jsou spojené s pornografií, s nákupem drog, s nákupem zbraní a které naopak jsou z prodeje legálních komodit. To je poměrně klíčová otázka a jak říkám, ani obžaloba, respektive policie a státní zastupitelství v tom nemá jasno. Kdyby v tom měl jasno, tak nežádá odborné posouzení.
0: Uh-huh. Kde přesně tady podle vás udělal Pavel Blažek chybu, pokud ne tady trestný čin?
4: Já myslím, že jako politik určitě měl být mnohem více opatrnější, měl danou věc mnohem více diskutovat. Měl možná, a to on to dnes připouští, jak jsem měl možnost se s ním i neformálně, i v těchto dnech tedy už bavit, tak mnohem více dbát na to, aby ty věci konzultoval například na úrovni právě třeba ministerstva financí, kde on sice ten dotaz byl vznesen, ale odpověď nedostal a ta odpověď byla negativní podle všeho. To znamená, ve chvíli, kdyby on tu odpověď dostal, kdyby na ní trval a dostal by oficiálně, tedy prostě je to problém z našeho pohledu, ministerstvo financí nedoporučuje, tak asi by do toho, podle toho, co mi říkal, tak by do toho nešel. Stejně tak ten materiál o tom přijetí toho daru podle mě měl poskytnout vládě ještě předtím, než vůbec k tomu přijetí daru došlo. To, že to nastalo až ex post, je podle mě politická chyba.
0: Poslední otázka. Kdybyste měl dnes označit jednu věc, která vlastně v budoucnu tady rozhodne celou tuto bitcoinovou kauzu. Bude to původ bitcoinu nebo vědomost jednotlivých aktérů o jejich původu nebo třeba právě ten způsob, jakým stát s tímhle darem naložil?
4: Já myslím, že klíčové otázky jste tady zmínila, jsou dvě. Původ a samozřejmě vědomost. To znamená, zdali měli důvod k pochybám, že ty prostředky pocházejí z trestné činnosti.
0: Tak přece mám ještě jedno doplňující. Kdybyste měl rozhodovat vy, čistě hypoteticky, jakožto soudce, tak co byste v celé této kauze ještě potřeboval vědět a vidět, než byste rozhodl?
4: Já myslím, že určitě to, jak říkám, zdali ty prostředky jsou z nelegální činnosti a to bude věc poměrně složitá pro dokazování. A určitě bych chtěl znát roli jednotlivých úředníků na úrovni ministerstva spravedlnosti. Určitě bych chtěl znát vysvětlení šéfa FAU, zdali prostě jak si zde byly nějaké pochybnosti o tom, že ty prostředky, které pan Jiříkovský má, tak jsou či nejsou z legální činnosti, protože FAU o panu Jiříkovském vědělo poměrně dlouhou dobu. A stejně tak by mě zajímalo i role státního zastupitelství a policie.
0: Říká host dnešního Presklubu na frekvenci 1, jímž byl analytik Czech News Center Petr Dimon. Petře, děkuji vám moc za vaši návštěvu a za čas. Příjemný podvečer, teď už Ondra Kubala a frekvence 1. Díky.
11: Presklub frekvence 1. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Moc jsem se na vás do rádia těšil. A začneme jednou otázkou. Kdo bude moderovat televizní Stardance po Marku Ebenovi a Tereze Kostkové? Tak to je téma, které řeší bulvár, sociální sítě i samotní fanoušci soutěže. No a vypadá to, podle aspoň zvuků a hlasů ze sociálních sítí, že právě fanoušci už mají jasno, kdo by to na parketu měl vést a kdo by měl být tím nejlepším moderátorem, který tuhletu dvojici, která tam je od roku 2016, nahradí. Tak to za malou chvilku probereme.
1: Frekvence 1 a

Tak tohle jsou Bad Boys Blue na frekvenci 1. Tak kdo by byl tím nejlepším nástupcem moderátorů Stardance? Pojďme tohle téma otevřít. Marek Eben a Tereza Kostková už nebudou moderovat Stardance. Ta letošní podzimní řada bude jejich poslední. Tak tohle řeší celé Česko už týden. Jsou tam spolu od roku 2006, takže by vlastně po 20 letech udělali pomyslnou tečku za tímhle společným projektem. Je to jako neuvěřitelné, jak ten čas letí, ale 14 řad spolu odmoderovali až na jedinou výjimku, kdy zaskakoval během covidu Aleš Háma za Terezu. Ale jinak jsou prostě nerozlučnou dvojicí. No a zatímco Česká televize vůbec odmítá jakkoliv spekulovat o tom, kdo by měl být tím nástupnickým párem moderátorů, tak fanoušci na sociálních sítích rozjeli jako opravdu hodně ostré diskuse, protože tohle téma nás baví. A je na tom vidět, jak je Stardance u nás v Česku populární. Tak třeba vybírám z komentářů, jo? Jedno skvělé moderátorské duo mě napadá. Čestmíre, Danielo, už vás tam vidím. Nadnesla jedna faninka téhleté dvojice, která dozajista hltá společný podcast Čestmíra Strakatého a Daniely Brzo-Bohaté. Ale jsou tady i jiné názory. Třeba osobně bych si moc přála, aby pana Ebena nahradil Kovy. Myslím si, že by byl perfektní. A tohle komentář si vysloužil teda v jedné skupině hned 479 souhlasných instagramových srdíček. A nebo, co třeba Veronika Kek, shodli se někteří další. Jiný návrh navrhuje Martina Mikisku. Mohl by to vzít Mikýř, ten by to konečně rozsvítil. Nicméně, když se na ty diskuze tak dívám, tak očividnou volbou pro většinu fanoušků Stardance, tady show, kde hvězdy tančí, je prostě Leoš Mareš. Tak víte co? Pojďme tohleto prodiskutovat. Dejte mi vědět, takhle do čtvrtečního večera na frekvenci 1, kdo je podle vás ten správný moderátor nebo moderátorka pro televizní Stardance. Psát můžete SMSky 736 300 444 a nebo vemte naší apku v mobilu a nahrajte mi tam rovnou vzkaz. A já se moc budu

0: Řeknu vám, přátelé, přicházíte s neuvěřitelnými nápady na to, kdo by mohl po Marku Ebenovi a Tereze Kostkové převzít moderátorské žezlo Stardance. A píšete mi SMSky, já jsem za to rád, telefonní číslo nebo SMSkové číslo 736 300 444. Jaroslav, dobrý den, za mě by se na moderování hodil Ondřej Havelka a Valérie Zavadská. Když si to tak představuju, Jaroslave, tak to by mohlo být vlastně mít takový jako až swingový nádech, jako 30. léta, tam je ten Ondřej Havelka jako doma, no a Valérie Zavadská má zase nádherný hlas, tak díky moc za tenhle tip. Katka píše, jako první mě napadá Ondro Iva Kubelková. A k ní by to chtělo nějakého pořádně charismatického chlapa. Jen se trochu bojím, aby nevsadili v televizi na Aleše Hámu. Tento charisma prostě nemá. Dobře, Katko, tak doufejme, že Aleš Háma teďko neposlouchal, ale názor jasný. A potom se ozval ještě další Katka, to je další SMSka. Já myslím, že by to mohla zkusit Marta Jendová. Letos to omrkne jako soutěžící, tak proč ne potom jako moderátorka? Mně by se líbila, píše Katka. Tak jak to vidíte vy? Můžeme tohleto téma ještě rozvést, rozdiskutovat, kdo by podle vás měl být po Markovi Ebenovi a Tereze Kostkové dalším moderátorským párem televizní Stardance. A nebo naopak, kdo by to rozhodně být třeba neměl? Pište. Dál SMSky na 736 300 444 anebo můžete vzít do ruky apku a poslat mi hlasovku.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

Kdo by měl moderovat Stardance, když už Tereza s Markem do toho v další sezóně nepůjdou? Myslím, že tady máme skvělou poradnu pro Českou televizi. Já ty vaše SMSky prostě budu muset vzít a poslat jim to tam. Vlasta píše, já myslím, že by to klidně mohla dělat Lucie Vondráčková a Ondřej Sokol. Tak jo, super nápad, ostatně s Luckou Vondráčkovou jsem si dneska psal, protože v show Konečně pátek, zítra večer po 8 chci společně s ní vám, kdo posloucháte Frekvenci 1, představit její novou písničku. Tak Lucka Vondráčková tady bude aspoň po telefonu zítra živě. Ale další SMSka, mluvíme o Stardance. Dobrý večer, není sice podepsaná, ale píše holka. Já bych si tam klidně představil, ne kluk, představil vašeho kolegu Mikeše, tomu se huba nezastaví v dobrým smyslu, a sekundovat by mu mohla Marta Jendová, ale ta by ho brzdila.

0: nejlepší moderátoři pro Stardance. Rozjeli jsme tady takový večerní konkurs. Hanka píše, že by se jí tam líbili David Gránský a Jasmína Alagič. Tak jo, díky Hanko za tenhle tip. A nebo píše Pavel, ahoj Ondro, určitě by to nemusel být ani Leoš Mareš, ani Marta Jandová. Těch je podle mě až moc, ale co třeba Vojta Kotek a Daniela Brzobohatá. Tak Pavle, i díky za tenhle ten tip, třeba se vám splní. No, za chviličku Honza Homolka a zprávy, tak se zeptáme i jeho. No, třeba jestli by si to nechtěl střihnout sám.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A tak je Honza Homolka. Pojď mi zprávy.
6: Hezký večer. Prezident vetoval spornou novelu. Policie našla tělo v jezeře a Rusko plánuje hybridní útoky. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Změna jde evidentně proti ústavě, řekl Pavel v Bečově při návštěvě Karlovarského kraje. Policisté odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit genetická expertíza, informovala policie na X-ku. Na přítomnost lidského těla policii upozornil soukromý potápěč. Utonulého vyzvedli potápěči ze zásahové jednotky. Ředitelství silnice dálnic změní od pátku režim dopravy na opravovaném úseku Rušné silnice v Liberci mezi ulicí České mládeže a Hodkovickou. Uzavřena bude až do 17. října. Polovina silnice od Prahy ve směru na Děčín. Doprava bude převedena na druhou polovinu. Mluvčí je Petra Drkulová, k tomu říká.
7: V Liberci na silnici první třídy číslo 35 budeme o víkendu měnit dopravní značení. Kvůli opravě kanalizace a vozovky v úseku mezi Makrem a obchodním centrem Nisa se bude nově jezdit v režimu 1+1. Zavřený bude nájezd u Makra a sjezd k čerpací stanici Čermák. Objízdná trasa povede ulicemi Hodkovická a České mládeže.
6: Na průtahu Libercem se v těchto místech pracuje od července. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice. Jakub Menšík zahájí v pátek duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům. V pražské O2 aréně se světová 15 utká v repríze třetího kola US Open s Lernerem Týnem. Utkání začne ve 3. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou 4 a finalistu New Yorkského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodl o tom dnešní los. Lehečka k tomu říká.
8: Čekám Bena Sheltona v US Open formě. Já si myslím, že on je teďka na takový lině, že tady vždycky, když se hráč dostane do týhle vlny, kdy si věří, jak vyhrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch, je to v hale, takže prostě nějaký vítr a tady ty věci taky budou hrát v roli.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách. Přechodně zataženo, nejvyšší teploty 18 až 23.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
9: Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete od stého 75. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Zdržení se pohybuje okolo půl hodiny. Kamiony mají zdržení větší. Porouchané vozidlo nepřehlédněte na stém 20. kilometru D1 na Brno. Projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Tolik zprávy Ondra Kubala, s vámi i dál.
0: Honzo, my jsme tady s našimi posluchači otevřeli téma moderátorů Stardance. Dívám se na SMSky, které přibývají dál a dál. Je vidět, jak vás tohleto téma baví. Maruška píše, já bych tam ráda viděla Oskara Hesse, ale teda nevím s kým, ale chtěla bych, aby to byl někdo mladý. A nebo dívám se tady na Ivanu z Jižních Čech, Jančenský a Dana Morávková by jí tam pasovali. Tak nechtěl bys si to třeba zkusit?
6: Ale chtěl, na druhou stranu, já jsem nejhorší tanečník ve střední Evropě, takže to jde proti mně, protože to jsem úplně zoufalec. Někdo tam psal Mikeše, hele, Mikeš, Janička Knížková, naprosto ideální země.
0: Super, veď.
6: Oba dva krásní lidé, je kromě toho. Ne, ale já toho teď budu mít hodně, takže...
0: Jo, takhle, aha, chápu. Dobře, tak přátelé, už víme, že Honza Homolka to nebude. Kdo to bude? No, jsem zvědavý na vaše další SMSky, tak pište.
5: Frekvence 1.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Frekvence 1.

nebeskou bránu nám tady klepou doslova Guns N' Roses. Na chviličku teď odložíme téma Stardance. Já vás vezmu za zpěvačkou Lady Gaga, protože ona je ve svých 40 letech maminkou. Dost možná už jste o tom slyšeli, četli, ale to, že budou se snoubencem Michaelem Polanským rodiče, se jim podařilo, a to je jako v tom světě showbiznesu až neuvěřitelné, jako dokonale utajit. Oni si to nechali pro sebe, jako nikdo to netušil, a teď jako najednou šok. Lady Gaga je máma, jo. A na druhou stranu, nechtějí o tom vůbec novináři teď mluvit, nikdo neví, jak se miminko jmenuje, kdy se narodilo, ale američtí paparazzi nikdy nespí, a tak rodiče fotili při procházce v severní Kalifornii. Lady Gaga měla na těch fotkách amerického bulváru miminko v nosítku, na prsou, a zatímco vedle ní šel snoubenec Michael a ještě jedna neznámá žena. Takhle o tom píše americký bulvár. No, ona a on spolu randí už 6. rokem, ale až loni na olympiádě v Paříži představila Lady Gaga Michaela jako svého oficiálního snoubence novinářům. No a o tom být mámou s novináři mluvila už mnohokrát, třeba v roce 2025 v jednom rozhovoru řekla: chtěla bych dělat spoustu věcí, všechny ty možnosti jsou otevřené, ale nejvíc si teď přeju stát se maminkou a doufám, že to bude moje příští hlavní role, řekla Lady Gaga. Tak to klaplo? Tenhle příběh má happy end, velká gratulace do Ameriky, hlavně teda jako klobouk dolů před tím, jak se to oběma podařilo, i když jsou jako středem show businessu, tak se jim to podařilo dokonale utajit. Jako velká paráda. Tak tady Lady Gaga.

0: Pojďme se na malou chvilku ještě vrátit k televizní Stardance, protože jako množství SMS od vás je neuvěřitelné a vidím, že tohle téma vás jako fakt baví. A musím říct, že já jsem na to taky zvědavý, kdo to bude dělat po Tereze a Markovi. Píšete mi třeba SMSku, že je to úplně zbytečný projekt a že by to televize měla zrušit. OK, proč ne? Ale vlastně to můžete zrušit u sebe doma tím, že vypnete televizi a máte klid. Čo? Takže to je úplně v pohodě. Ale třeba píšete, kdo to je tady? Nepíšete. Není podepsán. Ale Oscar Hesby byl super. Nechci tam okoukané tváře, prostě někdo nový a mladý. To by se mi líbilo. No a teď tady mám Míro. Já mám na drátě Míru Michálka. Ahoj Míro.
1: Dobrý večer, Ondro. A já ti rovnou řeknu, kdo posílal tu SMSku, kdo se nepodepsal.
0: Jo, kdo, prosím tě, kdo chce Oscar
1: Hesby? Byla to naše Lupka, protože ta nemluví o ničem jiným, než že si myslí, že by to právě měl být konkrétně tenhle člověk, že si myslí, že by to chtělo tu mladou krev a že on by byl na to výborný.
0: Jo, tak hele, možná i poslouchá Lupka, tak se zítra ráno zeptej, ale pozor, já tady mám ještě jednu SMSku, jo. Markéta píše: "Dobrý večer. Já myslím, že by byli fajn moderátoři Lupka s Mírou." Jako fakt tohle přišlo, to si nevymýšlím. Markéta píše.
1: Normálně nekecám, že já bych to odmít.
0: Jako fakt?
1: Já bych do toho nešel. Já prostě jako necítím se na to, že bych měl něco takhle ohromného moderovat. A dokonce si za sebe myslím, že by to možná ani neměl být moderátor.
0: A jo, kdo by to měl být, člověče, takhle na moderaci?
1: Mě by se, hele, jako já ta mladá krev úplně jako bych do toho nešel. Mně by se líbil třeba někdo typu Vašek Kopta, když budem
0: takhle, jako moderátor. Rozumím, jako úplně takhle z téhle stránky. Mě překvapil typ našich posluchačů třeba Ondřej Havelka a Valerie Zavadská.
1: No, ten to by bylo Ondřej jako by nemusel být špatný, ten je samozřejmě v tomhle, ten je v obleku jako doma.
0: Vlastně jo. A může i stepovat.
1: No, ale tohle jsem zvědav, jak s tímhle se poperou, protože tohle nebude jednoduchý výběr a nezávidím té dvojici.
0: Která to bude dělat, viď?
1: Která to potom převezme, no.
0: No, to jim všichni budou říkat, tyjo, ale za pana Ebena to bylo takový, jako no, to budou mu těžký. Hele, proč ti volám, prosím tě, ne, abychom probrali Stardance, to já jsem si říkal, že ti udělá radost tady SMSka od Markety, ale ty máš nový díl s Janí Knížkovou vašeho cestovatelského podcastu a tentokrát by to mělo být hodně železniční, viď?
1: No, je to, my jsme našli krásný střed, protože já vášnivý cyklista a Jana vášnivá dcera vášnivého železničáře.
0: Ano, a ten železničář musel být vášnivý, když se narodil někdo takový jako Jana, že jo? To je jasný.
1: Ano, no a my jsme našli vlastně takový krásný průnik a udělali jsme tentokrát pozvánku na ty nejlepší železniční trasy, které už ale neslouží železnici, ale slouží právě cyklistům. To znamená, že ty trasy jsou zrušené a jsou předělané na cyklostezky. A projeli jsme vlastně krásně celou republiku. Měli jsme tam, myslím, že 5 nebo 6 typů. Začnu úplně tím nejzásadnějším, to je taková nová, vonavá, a to je trasa, která vede z Horního Slavkova do Lokte, která obsahuje několik tunelů, několik mostů, což v Čechách není zas až tak běžné, aby tam byly tunely. A ta trasa je opravdu nádherná. Takže tam jsme začali, potom jsme pokračovali pěkně na jih Moravy, kde je krásná stezka Mutinka, kde se projedeš kolem Vinic a vede z Mutěnic, myslím, do Kyjova. Potom jsme vyrazili na jih Čech, kdy jsme ze Slavonic překročili hranice, jeli jsme po bývalé železnici kousek do Rakouska, která je taky nádherná. Tyhle trasy jsou plné bývalých nádraží a návěstidel a má to opravdu kouzelnou atmosféru a je to opravdu, víš, jak to je, kolikrát to vede lesem takovýma těma skalnatýma průsmykama malýma, teda nepředstavujte si něco hromného, protože přece jen to byly lokálky, ale opravdu to jsou krásné trasy. Potom jsme vyrazili na Českolipsko, kde vyrazíš z České Lípy po krásné stezce a dojedeš až nahoru na tu Panskou skálu, to jsou ty Varhany, kde se točila Pyšná princezna. Tam ta stezka končí, taky nádherná trasa. A dokonce jsme narazili na to, že i v Praze je vlastně cyklostezka, která to vede po bývalé železnici.
0: No jasně, vlastně bývalá trať z hlavního nádraží do Libně, viď, kolem Vítkova.
1: Je to tak, přesně.
0: Tak to je ale super cestovatelský podcast. Člověče, když jste to takhle projeli, mě napadá ještě jedna. Byl jsi někdy v hranicích v Čechách úplně nejzápadnější město u nás? V Ašském Výběžku. Nebyl jsi tam?
1: Nebyl, člověk.
0: Tak tam mají nádraží. To nádraží je speciální v tom, že tam přijede jenom jeden vlak za den. Jo, tam a zpátky, jinak tam jezdí autobusy a jeden vlak denně. A dřív ta trať vedla až do Německa a právě teďko udělali krásnou rekonstrukci toho prostranství před nádražím v hranicích, kam přijíždí teda ten jeden vlak denně jenom. A můžeš jet po cyklostezce po té bývalé trati směrem do Německa. Tak to ti přidávám jako tip na příště.
1: No výtečně. Tak jo, my budeme mít další takový speciál na jaře, takže to tam do toho rád zařadím.
0: Ale to nejdůležitější teď, kde si můžeme poslechnout váš podcast s naší Janí Knížkovou. Aha.
1: A samozřejmě jednoduše.

0: You'll be in my heart a Phil Collins na Frekvenci 1. Jestli je něco v srdci našeho kolegy, moderátora Petra Wagnera, který je s vámi tady na Frekvenci 1 vždycky v sobotu a v neděli ráno, tak je to jednak jeho partnerka Laskonka, ale hlavně dlouhé tripy a poznávání cizích zemí. No a tak se stavil dneska ráno za kolegy Lubkou a Mírou a povídali si o cestování a o těch dobrodružných a nebezpečných trecích. Ale jako, nečekejte tady u nás jo, nějaký honosný rozhovor. Lubka s Mírou prostě s Petrem probírali, jak to dělá na záchod.
1: Jako s manželkou to řešíme, takže to vůbec vlastně jako neřeším.
2: Jo.
1: Normálně prostě klasicky jdu, jenom se otočím, ty kraťasy tam problém není.
2: Jasně.
1: A moje žena má to horší, tak přece jenom musí sundat batoh, musí se někam skovat, pak zase ten batoh nahazovat zpátky, je to takový pracnější. V tomhle jsem rád, že jsme chlapi.
3: Jo, zatímco ty a tvůj kraťas, viď?
2: Přesně.
0: Ano, je pravda, že jsme se trošičku vrátili v dnešním ranním vysílání do úrovně vtipů základní školy, ale došlo opravdu i na to cestování, nebojte se. Tak co myslíte, setkal se Petr Wagner na některých svých dalekých cestách třeba tváří tvář s medvědem?
1: Nejhorší to bylo v Grónsku, když jsme přecházeli Grónsko, tak my jsme stanovali a tam je to vlastně to samé jak Island. Nikde nic není, jenom takový ty křoviny, vlastně jaký to rašeliniště a ty křoviny. No, udělali jsme si stán a večer slyšíme, tam byla taková jako řeka a slyšíme na druhé straně jako tak ještě mi říká žena, říká Laskonka, no tvoje bříško má hlad a já říkám,
2: to není moje bříško.
1: Není moje bříško. Tak říká, tak to je nějaká kráva. Já říkám, tady v Grónsku kráva? Tak jsme tak rychle zbalili ten stán, protože samozřejmě neměli jsme sebou žádný spreje, proti jako medvědům, neměli jsme sebou žádnou zbraň. Já měl někde jenom nějakou kudlu, ale nechceš to riskovat, protože vlastně ten medvěd cítí kořist na 30 kilometrů, až 30 kilometrů. A vlastně, co je na Špicberkách, ty kdyby si skolil medvěda, tak vlastně oni tě vezmou do vazby a vyšetřujou.
2: Jdeš bručet ty.
1: Jdeš bručet ty z medvěd. A vyšetřujou to vlastně, jestli to bylo oprávněné zabití.
3: Aha. Že ještě tě za to zavřou potom nakonec.
1: Tak se brání, to není oprávněný, tak asi jdeš bručet.
0: Tak cestovatelský rozhovor z dnešního rána na Frekvenci 1 si určitě poslechněte. Byl to Petr Wagner a celý pro vás máme ten záznam našeho dnešního povídání na našem webu frekvence1.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Jeleni na frekvenci 1, je teď čas, abychom uzavřeli naše dnešní téma Stardance. Tak já vás aspoň takhle hudebně naposledy pro dnešek pozvu na taneční parket a povídáme si o tom, kdo by měl nahradit Marka Ebena a Terezu Kostkovou ve Stardance jako moderátoři. Oni řekli, že už po těch 20 letech by rádi skončili, že tohle bude jejich poslední řada, no a teď se rozjeli spekulace. A my si tu společně už hodinku a půl povídáme o tom, kdo by byl nejlepší. Tak píšete, Eben a Kostková byli super, ale Háma a Mareš a další, to jsou už okoukané tváře. Nové lidi na dalších 15 let je potřeba najít. To je jedna z vašich SMSek. Před chvilkou jsme mluvili s Mírou Michálkem, naším ranním moderátorem, a psali jste, že byste si tam představili Míru a Lubku, tak Marie píše, Míru si tam fakt nedovedu představit, Ondro, v šatech a hladce oholen. Haha, jsem ráda, když ho slyším v rádiu. Tak dobře, Marie, díky i za tohletu SMSku. Potom tady mám třeba další názory, jako Honza by si tam chtěl představit Shopaholic Adele, dobře Honzo, proč ne? No a nebo píše Vlasta, hele, bude to moc těžké nahradit Marka a s Terezou. Za mě by to mohl být Leoš Mareš, Jančenský nebo pan Kramár ze Slovenska, který dělá zázraky přírody, dobře. No a zdám by si tam Vlasta představila Danu Morávkovou, Adelu Gondíkovou a pozor, nebo zpěvačku Machálkovou. No dobře, tak jo, Vlasto, díky moc za tenhle tip. A pak ještě jedna SMSka ta přišla od Aleny, tu si nechávám záměrně nakonec, přátelé, pochopíte proč. Ondro, mně by ses tam líbil ty, píše Alena. Máš příjemný hlas a partnerku by si mohl vybrat sám podle svého uvážení, abyste byli sehraný pár a cítili se spolu oba dobře. Wow, tak Aleno, nezajdem na kafe někdy. Please don't.

0: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
1: Co se to děje?
0: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
1: Tak to musí slyšet každý.
0: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
1: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A pro dnešní večer s Honzou Homolkou.
5: Hezký večer, armáda je vhodná k průzkumu. Rusko prý chystá hybridní války a hokejový Slovan chce do české extraligy. Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v Šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Na profesionální dlouhodobou sanaci v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku, ale armáda nemá potřebnou techniku ani výcvik. Po vojácích by proto měla nastoupit specializovaná firma. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to dnes řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice. Analytik Czech News Center Petr Dimon v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotává. Dimon také zmínil paradox, že stát věděl o pochybnosti původu peněz a zároveň přemýšlel, jak s nimi naloží.
6: No já si myslím, že naopak je tady mnohem více nejasnosti. Například o roli některých svědků, které v dané věci vypovídali bývalé šéfce ÚZSM, Úřadu pro zastupování státu věcech majetkových paní Arajmu, o roli paní nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčová, která očividně tedy věděla víc, než se veřejně zatím vyjadřovala, a můžeme mluvit i o dalších věcech. O celé věci bude nyní rozhodovat soud, který zatím obžalobu a spis studuje.
5: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Navrockého. Polsko o větší zastoupení spojenců z řad NATO na východním křídle usiluje od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Hokejový Slovan Bratislava se podle serveru iDnes.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září. Blížící se schůzku serveru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, ráno na Moravě místy jinde ojedinělé s mlhami a nejvyšší teploty 18 až 23.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A aktuální informaci má pro nás z hlavních tahů Adam.
7: Požáru vozidla došlo v omezení na 23. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Dálnice je aktuálně uzavřena a posledním volným sjezdem jsou tak Mirošovice na 21. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aran.
5: Tolik zprávy, také po 20. hodině s vámi bude trávit čas Ondra Kubala.
4: A dělá to rád. Díky moc za zprávy, Honzo, za hodinku zas. A my spolu budeme...
5: Co spolu
4: Ty
5: budeme?
4: Ty jsi chtěl něco říct?
5: No já jsem se chtěl zeptat, co spolu budeme.
4: My spolu budeme za chvíli všichni, takhle i s posluchači cestovat.
5: Je takhle, to nebylo na mě.
4: Tak ne, ale můžeme spolu někam jít taky, když tak třeba tramvají domů.
5: Já už jdu.
4: Mrkneme se do Slovinska. Jaká muzika je v tamních rádích nejhranější? A vůbec, jak hrají slovinská rádia? A co vám nabídnout, když touhle zemí budete projíždět do Itálie anebo k moři? Probereme za chvilku.
3: Frekvence 1.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frek

Pojďte se mnou tak trošičku cestovat. Máme čtvrtek večer a já vás teď chci vzít do Slovenska. Během letních prázdnin jsem vzal karaván, s dětmi jsem hodně cestoval, celý srpen vlastně. A projeli jsme Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálii, Švýcarsko a tak dál, a tak dál. A všude jsem poslouchal za volantem rádia. Jo? A říkal jsem si, až se vrátím, podělím se s vámi o tipy třeba na rádia, na muziku, jakou tady hrají, anebo na nějaké cestovatelské tipy. Tak Rakousko jsme probírali posledně, takže dneska je na řadě země jedna z nejoblíbenějších, a to je Slovinsko. Sice se už jako blížíte k Balkánu, ale Slovinsko je prostě jiné. Slovinsko jako není Balkán. Je mnohem blíž mentalitou Rakousku nebo třeba Švýcarsku. A je to znát i ve zdejších rádích. Oni hrají hodně moderně, hodně západně. A byť Slovinsko bylo součástí Jugoslávie společně s Chorvatskem, Srbskem, tak jako tahle země se vydala úplně jiným směrem než všechny ty ostatní. A je to tady znát na každém kroku. Já osobně miluju Lublaň, jako město, ono je maličká, jako to přejdete pěšky za půl dne, ale je opravdu, je krásná. A možná Slovinsko znáte jenom jako zem, kde projedete rychle k moři a nějak jako přečkáte na té dálnici, odstojíte si tu kolonu mezi Lublaní a italským Terstem a pak jedete dál. A když už se potřebujete zastavit, tak docela častým cílem je jeskyně Postojná, což je asi největší a nejznámější jeskyně ve Slovinsku. Je hned u dálnice, obrovské množství lidí se tam dostane na prohlídky, jezdí tam takovým podzemním vlakem. Ale pokud byste chtěli něco jiného, tak od té dálnice Lublaň-Terst je kousíček na druhou stranu na jih Kryžná jama. A to nemá chybu, tam jsme byli s dětmi. To je jeskyně, která má tři typy prohlídek. Takovou klasickou hodinovou, na kterou vezmou jenom pár lidí. Ve vnitřní žádné osvětlení. Plujete tam s průvodcem na člunech. A je tam docela kosa a mají tam pozůstatky pravěkých medvědů, kteří tam kdysi zimovali. Takže Kryžná jama doporučuju mnohem lepší než Postojná. Zajeďte si tam. Teda jenom pozor v lesích kolem, že je relativně dost medvědů. Ostatně, když jsme tam v noci zaparkovali na parkovišti s karavanem, že tam přespíme, ráno půjdeme do té jeskyně, tak jsme jedno medvídě potkali na cestě. Moje žena odmítala vylézt z auta se slovy, a co když je tady maminka? A jak víš, že tady maminku nemá? A tak. No, nic dramatického už se pak nestálo, prostě medvídě odešlo a byl klid. A tahle ta Kryžná jama má ještě jednu specialitu. Oni mají i takovou speciální 7-hodinovou prohlídku, úplně do nejzaších koutů jeskyně, a tam vezmou jenom 4 lidi denně. A nejbližší termíny, kdy si ji můžete zarezervovat, jsou někdy jako v zimě 2029. Totálně vyprodána na strašně dlouho. Tak to jsou moje tipy na Slovinsko. No a když už budete cestovat, tak si pojďte poslechnout, jaká muzika je v tamních rádích nejhranějších. Tohle je 5. místo. Save My Love, norský DJ Kygo, americký zpěvák Khalid a americký muzikant Griffin. 5. nejhranější ve Slovensku. 4. nejhranější, tu budete dobře znát. To je letošní fotbalová hymna, o kterou se postarali, tedy hymna fotbalového mistrovství, o kterou se postarali Shakira a Burna Boy. 3. nejhranější je od Američana, takového velkého, robustního. Vlastně vypadá trošku jako medvídek, proto se mu říká i Teddy Swims. A je to tahle písnička. Mr. Know It All se jmenuje. Teddy Swims, zpěvák, který teď opravdu jako dobývá hitparády po celém světě. 2. nejhranější ve Slovensku je Alex Warren a Fever Dream. Nemají tam špatný hudební vkus, co říkáte ve Slovensku? A teď pozor, možná vás překvapí 1. místo. Vůbec je nejhranější písnička ve slovenských rádiích v těchto týdnech. Je jako vysoce taneční záležitost. Americká zpěvačka Bibi Rexa se dala dohromady s britskou, v Británii hodně slavnou taneční skupinou Faithless. A takhle to zní. Jako opravdu hodně, hodně taneční záležitost. Tak já vám ji teď posílám celou, protože to je ta nejochutnávka ze slovinských rádií. No a když budete ve Slovensku, tak si to užijte.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Můj manžel tvrdí, že když budu spát při otevřeném okně na stydnu, já tvrdím, že na stydnutí způsobují viry. Kdo z nás má pravdu a proč tedy lidi v zimě vůbec větrají? Ivana, 48 let, Olomouc.
2: To jsem se hádal se svou svojí rodinou prostě roky, že tam, nebo hádal já, mě to celkem jedno, ale tam jsou opravdu dva názory, jo, že prostě já jsem opravdu slyšel, že ty vlastně, že na stydnutí neexistuje. Ty to, čemu říkáme na stydnutí, opravdu neexistuje, že nemůžeš z toho, že jsi někde v zimě, to tě jako jedině oslabí a pak něco chytíš, ale ty nemůžeš jenom čistě z toho, že víš někde v zimě nastydnout.
1: To mě nikdy nenapadlo, ale nevím, jestli
2: mě to napadlo, je to dobrá otázka dokonce, jo. Prostě když máš tu rýmu, tak máš opravdu vir a naopak bys měl větrat.
1: Tak to je na mě moc zachutnulo.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

si vzít na Tajvan a otevřeme společně téma nevěry, respektive asi jeden z nejbizarnějších způsobů, jak můžete svého partnera při nevěře přistihnout. Jako děje se to, dělo se tohleto v životě vždycky a sice to bude dít, že spíme i s jinými lidmi, než s těmi, se kterými jsme si řekli ano před oltářem nebo na nějaké radnici a to asi nikdy nevyřešíme. Tohle prostě k lidskému životu tak nějak patří. Ten případ

0: Případ z Tajvanu je zajímavý jako něčím úplně jiný. Já vám řeknu celý ten příběh. Jo. Ono to má hrozně zajímavou pointu. Představte si, že jeden tajvanský pár se vzal a v roce 2021. No a on pojal o první podezření v roce 2023 o manželčině nevěře, když na rodinný chatě, kam jezdil o volných víkendech nebo dovolených, objevil cizí zubní kartáček. Jo, to je jak z nějaké romantické komedie. A potom na záběry z bezpečnostní kamer objevil svoji ženu s cizím mužem, který měl údajně přivést práce, takže na ní udeřil, ona mu to ale logicky vysvětlila a pak nějak se s tím spokojila. Ale pořád to v něm hlodalo, říkal si, tyjo, cizí zubní kartáček, najednou chlap v autě, jo, je to jako divný všechno. No a o 3 měsíce později se stalo jako něco neuvěřitelného. Ta jeho žena byla na chatě, měla tam být sama a manžel ji chtěl kontaktovat. A teď pozor, jak jo, prostřednictvím k síti Wi-Fi připojeného robotického vysavače. Velký pozor si dávejte na tahle ta chytrá zařízení, jo. Protože on si spustil na svém telefonu jako ovládací aplikaci toho Luxu nebo toho vysavače robotického, kterého měl na chatě, a ono to má i kameru, že může to mluvit. No a když ve svém telefonu spustil ovládací aplikaci, tak ta kamera se rozlídla kolem a na té chatě viděl svoji ženu, jak je nahá a objímá se na její chalupě s cizím mužem, který ležel na posteli. No tak šokovaný manžel neměl úplně radost, ty záznamy si uložil a použil je u soudu, kde ženu i jejího milence žaloval pro porušení manželských práv a domáhal se relativně vysokého odškodnění. Soudce mu dal zapravdu, přiznal mu nějakou část toho odškodnění, ale pozor, co se stalo? Ta žena se s tím nechtěla smířit a podala vlastní žalobu proti manželovi. V němž poukazovala na to, že záběry byly pořízené bez jejího vědomí, tedy nelegálně. No a manžel se sice hájil, že vysavač při zapnutí vydává světelné i zvukové signály, takže to musela vidět, ale soudce se s tím nestotožnil. Takže víte, jak tenhle ten manželský trojúhelník dopadnul? Ten podvedený chlap to u toho soudu prohrál, sice získal nějaké finanční odškodnění, ale za tu žalobu, za neoprávněné nahrávání své nahé manželky s milencem dostal 5 měsíců vězení. Takže nejenom, že nemá manželku, má parohy, ale ještě šel bručet.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: No a z Horehroní míříme do Frýdku Místku, odkud volal minulý víkend v neděli do nedělního lajfu našemu kolegovi Jabloňákovi Michal. A chtěl dát řeč s Halinou. Tak si pojďte poslechnout, jak to dopadlo a nezapomeňte na Jabloňáka, že tady bude v neděli po 13. tradičně živě. A jenom pro vás.
1: Takže dobrý den, Michale. Jaký je dnešní téma?
2: No, dnešní téma je asi takové, že jsem se chtěl zeptat, vy jste na to odbornice. Já bych chtěl zhubnout nějaké to kilo, pořád mám, ale pořád nehubnu.
1: Prosím vás, jako furt se na mě všichni obracejí s tady tím, já už vlastně nevím, co mám radit, jako já prostě radím, jako hlavně, abychom se přijmuli, jaký jsme, jo. Třeba já dobře, možná jsem trošku kypřejší, bych řekla, někdo by dokonce řekl tlustá, ale třeba je to tím, že nejsem líná se pořádně nažrat.
2: A to je, tak to nejsi...
1: jako, to je to... pozitivní, rozumíte, musíte v tom vidět tu pozitivní informaci. Jo.
2: No, já taky nejsem líný se nažrat, ale většinou se nažeru až večer a celý den nejím nic a to je asi špatně. Tak chci vědět, jaké s tím máte zkušenosti vy, abych se poučil.
1: Takhle, já samozřejmě vím, že se má jíst s mírou, jenže bohužel žádnýho míru neznám, takže je to častější jako, jo, trošku problematický, ale třeba, já nevím, jsem slyšela, ještě jsem to neskusila teda, takovou údajně čínskou odtučňovací kůru. Slyšel jste o tom?
2: Slyšel jsem o různých odtučňovacích kůrách, ale o tohle asi ne.
1: To je čínská odtučovací kůra, kdy jako údajně celý měsíc jíte pouze polévku, ale jídelními hůlkami, že?
2: To je super, tak to by mi pomohlo asi.
1: To by mohlo jít, že? No a potom teda mě jeden kolega radil takovou věc, že by třeba jako na hubnutí mohlo pomoct jako svléknout se do naha, jo? Jako posadit se před zrcadlo a jíst. A teďkon závisí na tom, jak rychle vás tý restaurace vyhoděj.
2: To by mi taky asi fungovalo, no, tohle.
1: No vidíte, tak to zkusíme. Čínu

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A Honza Homolka. Dobrý večer, Honzo.
5: Hezký večer. Prezident vetoval spornou novelu. Vláda zřejmě v pondělí schválí rozpočet a Rusko plánuje hybridní války. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Vláda v pondělí zřejmě konečně schválí návrh rozpočtu na příští rok. České televizi to potvrdila ministryně financí. Podle Petra Macinky z Motoristů sobě schodek klesne o 3 miliardy korun z avizovaných 389. Premiér Babiš zprávu Aleny Schillerové potvrdil.
6: Ne, je to pravda, beru to tak, že jsme se domluvili a že pondělí vláda rozhodne konkrétně, jak to bude vypadat a ten deficit by měl být okamžitě snížen o pár miliard, ale legislativně je tam dalších 20 miliard v rámci deficitu roku 2027.
5: Policisté odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit genetická expertíza. Na přítomnost lidského těla policii upozornil soukromý potapěč. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin odůvodnil svou účast v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko tím, že je Rus a podporuje svou zemi. Útočník Capitals zároveň v rozhovoru s novináři ve Washingtonu řekl, že je pro mír a lásku.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Pátek bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně zataženo, ráno na Moravě místy jde ojedinělé s mlhami a nejvyšší je denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má pro nás na Frekvenci 1 Adam.
7: Po požáru vozidla je dálnice D1 ve směru do Brna na 23. kilometru uzavřena. Odklon dopravy probíhá na 21. kilometru exit Mirošovice. Posledním volným sjezdem jsou však Velké Popovice na 15. kilometru. A k nehodě nákladního vozidla a dodávky došlo na 198,5. kilometru dálnice D1 na trase Praha-Brno. Se zvýšenou opatrností projedete bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
5: Tolik zprávy na Frekvenci 1 s vámi i po 21. hodině dál Ondra Kubala.
4: Víte, kdo slavil včera narozeniny? Slavný iluzionista mák David Copperfield. Měl rovnou 70. Takže tu dnešní čtvrteční večerní soutěž za nějakých 25 minut o nové knížky věnujeme právě jemu, Davidu Copperfieldovi.
3: Frekvence 1.

0: Musím vás teď vzít za slavnou Celine Dion. Podařila se totiž neuvěřitelná věc, kterou nedokážu vyjádřit líp než názvem písně My Heart Will Go On. Ona se po dlouhých letech vrátila před pár dny opět na koncertní pódia. Po 6 letech, její 58 má velmi vážné zdravotní problémy, chybí velmi, trpí velmi vzácným autoimunitním onemocněním, kterému se říká někdy syndrom stuhlého člověka, kdy vás jako postihnou jako nekontrolovatelné křeče a nemůžete s tím v podstatě vůbec, ale vůbec nic udělat. A taky to zabránilo vystupovat, zabránilo jí to zpívat, protože i hlasivky jsou sval, a zabránilo jí to úplně ve všem. Fanoušci po celém světě jí drželi palce, ty poslední koncerty musela zrušit. Možná stejně jako já se svou ženou jste měli taky lístek na koncert před nějakými 6 lety tady v Praze, kde měla vystoupit. Ale nejdřív ho přesunula o rok a pak ho vlastně definitivně zrušila. Prostě už to nešlo. No a teď je Celine Dion opět zpátky na koncertních pódiích. A byla to obrovská událost v Paříži před pár dny. Opravdu obrovská. No a když zpívala písničku Člověk se nemění, tak byla viditelně dojatá, píše francouzský bulvár, a utírala si slzy ze tváře. Fanouškům na pařížském stadionu řekla: slíbila jsem si, že nebudu plakat, ale dneska večer chci zpívat pro vás, chci zpívat pro sebe a oslavovat život. Takže je zpátky. Přátelé, Celine Dion je zpátky, odspívala celý koncert, když jí to evidentně dává zabrat, a vrací se opět na koncertní pódia. Tak jsem si říkal, kterou z těch písniček bych vám teď takhle ve 9:45 večer zahrál, a vybírám její poslední písničku, kterou pustila do světa. Jmenuje se Bonjour, Pardon, Merci. Celine Dion na frekvenci 1.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir,

0: Na vlnách Eni jsme dojeli až k čtvrteční večerní soutěži, přátelé. Tak pojďte si se mnou zahrát teď o nové knížky. David Copperfield, je mu 70 let, čerstvě, jeden den, dneska je mu 71 den, je to slavný mák, kouzelník, iluzionista. Zmizení sochy svobody byla asi ta největší iluze, jakou kdy tenhle iluzionista představil. A ano, byl to právě on, kdo ji nechal zmizet, stejně jako třeba slavný vagon Orient Expressu. Umělecké jméno si vybral podle slavného románu Charlesa Dickinse. První karetního trik ho naučil dědeček v 7 letech a už ve 12 letech sám profesionálně vystupoval. Ostatně byl to nejmladší kouzelník, který se přihlásil do Asociace amerických iluzionistů. Tak jak dobře ho znáte a jak ho máte rádi? Vyzkoušíme to. Zvedněte telefon a volejte právě teď 257 400 a 3 devítky. K tomu mám tady pro vás takový malý David Copperfield quiz a bude se týkat jeho osobního života. O co si zahrajeme? O nové knížky od vydavatelství MOBA, přátelé. Jeden thriller, jedna taková historická záležitost a potom taková královská detektivka. Tak Střípky ticha, to je thriller Lindy Castillo, vydává vydavatelství MOBA, napínavé čtení. Petr Student napsal román Vlakař, vydává ho taky vydavatelství MOBA. A tahle knížka má podtitul Zrada a hrdinství prostě nemají jízdní řád. Musíte si přečíst sami. No a potom klasika v našich soutěžích, Vlastimil Vondruška a další z cyklu, další knížka z cyklu Hříšní lidé království českého. Tahle se jmenuje konkrétně Zpět Slavíka. Tři krásné knížky, vydavatelství MOBA ve hře právě teď. No a jedno telefonní číslo, které vede do studia. 257 400 a 3 devítky. Jak dobře znáte Davida Copperfielda? Tak, vidím, že telefony blikají jako o život, tak zvednu třeba tohle číslo. Tady Frekvence 1, dobrý večer. Teď už jo, já jsem Ondra, kdo tam?
1: Zdravím.
0: To je bláho, a ještě jednou poprosím to křestní jméno, protože ten signál je asi, dalo by se říct, tragický.
1: Honza u telefonu.
0: Honza, dobře, Honzo, tak teď už slyším. Doufám, že vy slyšíte i mě. Máte rád Davida Copperfielda?
1: Tak, je to možná vím, ale moc úplně ne.
0: Dobře. Tak to vyzkoušíme. Hele, jednoduchá otázka, jo? On byl velmi úspěšný během svého života. Je taky velmi bohatý, velmi slavný a tak se není co divit, že se kolem něj vždycky točily krásné ženy. A jedna slavná modelka byla na pár let životní partnerkou Davida Copperfielda v 90. letech. A já bych chtěl vědět, kdo to byl. Chcete možnosti?
1: No, tak možnosti určitě si vezmu, protože modelky...
0: Tak dobře, jdeme na to. Za A, Claudia Schiffer, tady původem německá modelka, která se proslavila v Americe, nebo naše Češka Eva Herzigová, anebo Američanka a herečka Cindy Crawford. Co myslíte, Honzo?
1: No, tak samozřejmě, že logika věci se zní asi tak teď, ale jistý si nejsem určitě.
0: Tak a teď jsem nerozuměl, co jste řekl za odpověď, tak ještě jednou.
1: Já jsem říkal, že z logiky věci Cčko.
0: Američanka Cindy Crawford to nebyla. Ne. Tak dáme šanci, Honzo, někomu jinému. Díky za hru a zkusíme to ještě jednou. Naslyšenou. Přátelé, 257 400 a 3 devítky k tomu, kdože byla životní partnerka Davida Copperfielda. Zůstávají nám tady v tenhle ten okamžik už jenom dvě možnosti. Tak já zvednu další telefonní číslo a uvidíme, jestli budete mít o něco větší štěstí. Frekvence 1, dobrý večer.
2: Frekvence 1, dobrý večer.
0: Jo, a teď se nám slyším zpátky. Haló, kdo tam?
2: Dobrý. Tady Lukáš.
0: Lukáši, dobrý večer. Tak, teď už dobrý to máte večer. Jednoduchý. Takže kdože byla životní partnerka Davida Copperfielda v 90. letech? Už víme, že Cindy Crawford to nebyla Američanka.
2: Řeká.
0: A řeknete mi to jméno? Kdo by to byl?
2: No, byla to Claudia Schiffer.
0: No jasně, že to byla Claudia Schiffer. Jasně, Eva Herzigová to nebyla, o tom by se tady v Česku hodně mluvilo, ale byla to Claudia Schiffer. Líbí se vám tahle holka, nebo vás tyhle ty krásky, jako top krásky, nechávají chladného?
2: Jako, samozřejmě, že se líbí, ale je to jiná věková kategorie.
0: No, tak to je asi taky pravda. Tak jo, tak Lukáši, vydržte mi na drátě, výhra je vaše, vezmu si na vás kontakt a hezký večer.
2: Díky, mějte se.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: na frekvenci 1, ale teď naše Marta Jandová. Jojo, byla tady s vámi jako každý všední den po 10. v rádiu a tentokrát s vámi probírala tetování. Já osobně žádnou kérku nemám, ale vím, že spoustě z vás se to líbí a spousta z vás nějakou tu ozdobu na svém těle má. Tak co na to, Marta?
1: Dneska se bavíme o vašem prvním tetování, kdy jste ho měli, v kolika letech, co to bylo? Protože když si pamatuju já jsem měla svoje první tetování asi v 19 letech a já jsem všude kreslila kytičky, protože jsem jednou řekla, že my ženy jsme jako kytičky, potřebujeme, aby nás muži zalívali, aby na nás svítilo sluníčko a pak budeme šťastný. A takže jsem přesně věděla a byla to ta, kterou jsem si já na

kreslila. Vím, že táta tenkrát se toho hrozně lek, protože tenkrát, jak tady píše jeden posluchač, prostě dřív byli otetovaní zločinci, že? Nebo lidi, co prostě byli, co byli ve vězení. Ale nakonec táta ve svých, myslím, 80 letech si taky jedno tetování pořídil. Právě pro něho má ale veliký symbol, protože tam jsou všechny písmenka jeho dětí. Vy mi k tomu píšete krásný zprávy. Dřív právě jsem chtěla říct, jsme chodili třeba do tetovacích salonů a tam prostě byly šanony plný různých obrázků a tam se člověk vybral a řekl prostě chci to sem nebo chci to tam a tak dál. Teďko už je ta doba úplně jiná. Teďko třeba si lidi nechávají vytetovávat různý datumy, různý obrázky třeba jejich, já nevím, rodičů, babičky, dětí nebo prostě to, co mají rádi. Takový, já tomu říkám takový razítečka. Třeba sluníčko, právě srdíčko, kytičko a tak dále. Od vás mám nekonečný moře zpráv. Tady píše posluchačka, který je 49 let a píše, moje první tetování jsem měla loni, když mi zemřela maminka. Moc pro mě znamená, mám draka. Kouká na měsíc se třemi dráčaty. No a datum narození maminky. To je krásný. A tady přesně Carlos píše, tetování mývali jen kriminálníci a námořníci, každý kousek měl svůj pevný význam. Možná bych si po pár letech v chládku nějakou kerku pořídil, ale jinak ani omylem. A další zpráva od Renči z Plzně. Ahoj Marti, moje první tetování jsem si nechala udělat v 18 letech. Bohužel ornament na zadek. Ano, to dělalo spousta žen a dokonce v Německu se tomu říkalo Arschgeweih, to znamená, že co mají jeleni na hlavě. Jo, to jako, jako parohyb, takže jako prdelní paroží, se tomu říká, zadkový paroží, ale hezký to je, jako doma jsem za něj dostala přes hubu, ježiš. Dneska mi je 36, tetování pro mě nemá žádný význam a bohužel není ani hezké, kež by zmizelo. Tak Renčo, dá se to třeba buď přetetovat anebo opravdu nechat dát pryč, ale možná já jsem se taky nechala jedno přetetovat a vůbec to mě vidět, co pod tím bývalo.

0: Aerosmith na frekvenci 1, ale teď tady v rádiu přepínáme na úplně jiný hudební styl, než jste zvyklí. Je tady to nejlepší z dnešních velkých hlav.
1: Ano, na rádio frekvence 1.
2: Rádiu.
1: Ne, na rádio frekvence 1 se dostalo country.
3: Kantro.
1: Mít v týmu učitelku, prečo? To je radost.
4: No, pretože dneska mám medzinárodný deň country.
1: No.
4: Ja ocitujem jeden z najznámejších českých country textov a uvidím, kto ho odhalí ako prvý. Mňa zaujíma názov tej pesničky. Nikdy som neslyšel, kam deš, kdy přijdeš.
1: Michal Tučný.
2: Nikdy som neslyšel,
1: báječnou ženskou, bez nemáčných. My sme odborníci na country, co si budeme povídat.
2: Je to ono?
4: Je to ono.
3: Ne, takhle. Rok? Vy jste odborníci.
1: Takhle, mimochodem, jednou jsem si koupil tu drahou láhev.
4: Fakt?
1: Toho vína jenom popíjejí.
4: Chateau de Pape.
1: To je hnusný víno.
2: Jo, moje kamarádka vysílá na rádiu country.
4: Fakt?
2: No, ranní show.
3: Však se říká.
0: A tak víte co, pojďme si toho Michala Tučného takhle před 22. zahrát. Co vy na to? Mějte se fajn, tuhle písničku vám vlastně posílám na dobrou noc a slyšíme se zase zítra. Tady v rádiu v show Konečně pátek. Tak ahoj.
5: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku, a do dnešního dne

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Armáda je vhodná k průzkumu. Rusko prý chystá hybridní útoky a hokejový Slovan chce do extraligy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v Šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Na profesionální dlouhodobou sanaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku, ale armáda nemá potřebnou techniku ani výcvik. Po vojácích by proto měla nastoupit specializovaná firma. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro ministerstvo kultury nezmění. Rezort počítá s částkou 18,59 miliardy. Proti letošnímu roku se jedná o 985 milionů korun více, tedy růst o 5,6%. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Pojednání je tripartity, to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Analytik Czech News Center Petr Dimun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají.
3: No já si myslím, že naopak je tady mnohem více nejasnost. Například o roli některých svědků, které v dané věci vypovídali bývalé šéfce ÚZSVM úřadu pro zastupování státu věcech majetkových paní Arajmu, o roli paní nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčová, která očividně tedy věděla víc, než se veřejně zatím vyjadřovala. A můžeme mluvit i o dalších věcech. O celé věci bude nyní rozhodovat soud, který zatím obžalobu a spis studuje.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U bočního vchodu do synagogy v západoněmeckém Wuppertalu založil jistý muž oheň. Policie ho zadržela. Členové synagogy plameny rychle uhasily. Škody jsou malé. Hokejový Slovan Bratislava se podle serveru iDNES.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září. Blížící se schůzku serveru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: V pátek bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: potom.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
3: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
4: Tak no. Co to je? Prozraďte to.
2: No nemůžem.
4: Ale to pošuškejte do telefonu.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Prezident vetoval spornou novelu. Policie našla tělo v jezeře a Rusko prý plánuje hybridní útoky. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Změna jde evidentně proti ústavě, řekl Pavel v Bečově při návštěvě Karlovarského kraje. Policisté odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují je, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit až genetická expertíza. Analytik Czech News Center Petr Dimun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají. Dimun také zmínil paradox, že stát věděl o pochybnosti původu peněz a zároveň přemýšlel, jak s nimi naloží.
3: Je to samozřejmě obrovský paradox celé té věci, navíc veškerých těch interní komunikací, která v té věci probíhala, tak jestli tam je nějaké upozornění vůči ministerstvu spravedlnosti, vůči panu Blaškovi, vůči panu ex-náměstku Danielovi, tak je zeptejte se ještě někoho ze státního zastupitelství nebo od policie, zdali oni nemají nějaké pochybnosti o tom, že zde je možnost toho, že ty peníze jsou nelegálního původu. Koho jiného se měl možnost, nebo měl pan Blažek nebo pan ex-náměstek Daniel zeptat, než Lenky Brdáčové, tedy vrchní státní zástupkyně.
2: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice. Jakub Menšík zahájí v pátek duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tienem. Utkání začne ve 3. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu New Yorkského Grand Slamu Bena Sheltona.
4: Čekám Bena Sheltona v US Open formě. Já si myslím, že on je teďka na takový vlně, že tady, když se hráč dostane do týhle vlny, kdy si věří a vyhrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch, je to v hale, takže prostě nějaký vítr a tady věci taky budou hrát to v roli.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V pátek bude polojasno až obločno, zejména v Čechách přechodně zataženo, nejvyšší teploty 18 až 23. Příjemný poslech. Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Frekvence 1.

0: sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
3: Armáda je vhodná k průzkumu. Rusko prý chystá hybridní útoky a hokejový Slovan chce do extraligy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v Šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Na profesionální dlouhodobou sanaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku, ale armáda nemá potřebnou techniku ani výcvik. Po vojácích by proto měla nastoupit specializovaná firma. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro ministerstvo kultury nezmění. Rezort počítá s částkou 18,59 miliardy. Proti letošnímu roku se jedná o 985 milionů korun více, tedy růst o 5,6%. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Pojednání je tripartity, to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Analytik Czech News Center Petr Dimun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají.
4: No já si myslím, že naopak je tady mnohem více nejasnost. Například o roli některých svědků, které v dané věci vypovídali bývalé šéfce ÚZSVM, Úřadu pro zastupování státu věcech majetkových paní Arajmu, o roli paní nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčová, která očividně tedy věděla víc, než se veřejně zatím vyjadřovala. A můžeme mluvit i o dalších věcech. O celé věci bude nyní rozhodovat soud, který zatím obžalobu a spis studuje.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U bočního vchodu do synagogy v západoněmeckém Wuppertalu založil jistý muž oheň. Policie ho zadržela. Členové synagogy plameny rychle uhasily. Škody jsou malé. Hokejový Slovan Bratislava se podle serveru INES.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září. Blížící se schůzku serveru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V pátek bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy, jinde ojedinělé s mlhami a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident vetoval spornou novelu. Policie našla tělo v jezeře a Rusko prý plánuje hybridní útoky. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Změna jde evidentně proti ústavě, řekl Pavel v Bečově při návštěvě Karlovarského kraje. Policisté odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují je, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit až genetická expertíza. Analytik Czech News Center Petr Dimun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají. Dimun také zmínil paradox, že stát věděl o pochybnosti původu peněz a zároveň přemýšlel, jak s nimi naloží.
2: Je to samozřejmě obrovský paradox celé té věci, navíc veškerých těch interní komunikací, která v té věci probíhala, tak jestli tam je nějaké upozornění vůči ministerstvu spravedlnosti, vůči panu Blaškovi, vůči panu ex-náměstku Danielovi, tak je zeptejte se ještě někoho ze státního zastupitelství nebo od policie, zdali oni nemají nějaké pochybnosti o tom, že zde je možnost toho, že ty peníze jsou nelegálního původu. Koho jiného se měl možnost nebo měl pan Blažek nebo pan ex-náměstek Daniel zeptat než Lenky Brdáčové, tedy vrchní státní zástupkyně.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci1.cz. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice. Jakub Menšík zahájí v pátek duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům. V pražské O2 aréně se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tienem. Utkání začne ve 3. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou 4 a finalistu New Yorkského Grand Slamu Bena Sheltona.
3: Čekám Bena Sheltona v US Open formě. Já si myslím, že on je teďka na takový vlně, že tady vždycky, když se hráč dostane do týhle vlny, kdy si věří a vyhrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch, je to v hale, takže prostě nějaký vítr a tady věci taky budou hrát toto roli.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude polojasno až obločno, zejména v Čechách přichodně zataženo, nejvyšší teploty 18 až 23. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: Keby bolo niečo,

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Armáda je vhodná k průzkumu. Rusko přichystá hybridní útoky a hokejový Slovan chce do extraligy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v Šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Na profesionální dlouhodobou sanaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku, ale armáda nemá potřebnou techniku ani výcvik. Po vojácích by proto měla nastoupit specializovaná firma. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro ministerstvo kultury nezmění. Rezort počítá s částkou 18,59 miliardy. Proti letošnímu roku se jedná o 985 milionů korun více, tedy růst o 5,6%. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Pojednání je tripartity, to řekl ministr.